0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zvu vás na výlet do Posázaví, do malebné krajiny lesů, říček a krásných památek. Uprostřed městečka Světlá nad Sázavou se rozkládá kolem čtvercového nádvoří nádherný zámek. Nejvýznamnějším rodem, který ho obýval, byly Prčkové z Lípy. Pozdější majitelé panství ho mnohokrát přestavovali a zkrášlovali. Dnes ho vlastní a žijí v něm manželé Marta a Jiří Mariánovi a já vás zvu k ním na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Rád vás beru na místa, kde žili známé šlechtické rody. Na zámky, o které se také dnes jejich majitelé s láskou starají. Dnes zamíříme na zámek Světlá nad Sázavou. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli původní hoteliéry z Prahy a Jižní Moravy. Už na nás čekají Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto.
2: Jaké je celé vaše jméno, pokud by tam bylo i třeba s křestním a tak?
3: Já mám jediné křestní jméno, Jiří Marián. Mám dvě příjmení, teda, nebo dvě křestní jména, jak chcete, spíš dvě křestní jména. A nemám žádné další přídomky, ani zděděné, nic mi po šlechtické krvi, ani stopa. My jsme, nebo naše rodina pochází z malých rolnických, kovorolnických rodin z pohraničí Šumavy. Žádné bohatství, žádná moc, žádné statky. Žádné tituly.
2: Kde jste se potkal se svou zámeckou paní?
3: No zrovna v tom šumavském podhoří na Domažlicku. Začali jsme chodit spolu ve třetím ročníku na gymnáziu. Na stejném patře jsme měli dvě třídy. Tam to začalo. Takže od 17 letech jsem poznal svoji ženu ve škole v Domažlicích.
4: Vystudovala jsem nejdřív v Domažlicích, pak v Plzni, pak v Praze a skončila jsem v Praze a mezi tím jsme pracovali na Jižní Moravě a teď jsme skončili ve Světle nad Sázavou.
1: Zámecké léto. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?
0: Oba se brali v roce 1971 v Praze, postavili si tam dům, který ještě v dobách socialismu pronajímali přes Čedok zahraničním hostům. Tehdy se začala rodit jejich láska k cestovnímu ruchu. Svůj potenciál rozvinuli naplno po sametové revoluci.
4: Tak hned po roce 1989 jsme s manželem věděli, že budeme nebo chceme podnikat. Já jsem tehdy byla středoškolskou profesorkou a manžel je strojař a pracoval 11 let v televizi, měl na starosti ekonomické zpravodajství. A tak věděli jsme, že s tím chceme skončit a začali jsme podnikat. Nejdřív malý hotel tady v Praze, pak větší, pak jsme už se nemohli kde rozpínat, tak jsme odešli na Jižní Moravu, tam jsme vybudovali hotel, který má dneska 200 pokojů a konferenční zázemí pro 1000 hostů. K tomu jsme přikoupili ještě další, protože byl malý, tak jsme přikoupili další hotel v Lednici, takže dneska tam disponujeme 250 pokoji a celým zázemím.
3: Já jsem sliboval své ženě, že budeme pracovat opravdu usilovně, což jsme dělali, do 50 let. A v 50 letech skončíme a začneme žít z toho, co jsme vybudovali do těch 50 let. Začali jsme podnikat ve 40. Pak jsem slíbil 60 a když to bylo 65 a už jsme oficiálně byli důchodci, tak jsem slíbil, že za každou cenu.
4: No a naštěstí jsme měli možnost, nebo měli jsme komu to předat. Té práce se ujal starší syn, který tam převzal práci a pracuje tam. A to je štěstí i trošku neštěstí zároveň, protože jakmile jsme byli bez práce, tak manžel začal vymýšlet, že bychom měli něco začít dělat. A to byl začátek konce.

0: Pak přišel covid a s ním náhlá starost o své zaměstnance. Bylo nutné jim zaplatit mzdy. Manželé Mariánovi proto prodali jeden ze svých činžovních domů v Praze. A rázem bylo dost peněz a mnoho milionů jim zbylo.
1: Tak co s tím? Tak jsem začal hledat příležitosti investiční. A taky plnění mých snů a touhy. Tak první byla, koupíme si farmu. To se doma nesetkalo se žádným pochopením. Tak pak jsem říkal, koupíme si farmu teda v jižní Africe. A našel jsem krásnou farmu, velkou jak tři okresy, dvě přehrady, zebry, žirafy, všecko tam běhalo, lvi nevím. A tak to mě všichni řekli, no tak jo, ale kupujte, naše účetní mě řekla, ale kupte si jenom jednosměnnou letenku, jenom tam, tu zpátky už nebudete potřebovat. No takže... To taky nedopadlo. No tak jsem hledala jsem nějaké fabriky, továrny, kde něco, zase si vzpomenu na to, že jsem strojař a že něco budeme už tvořit, aby to nebyly jenom ty služby. Všemu, čemu jsme se už chtěli vyhnout, byla gastronomie, protože tu my máme odslouženo. To je těžká řehole, tvrdá řehole. Takže obtížná dneska na podnikání je gastronomie. Nic šikovného jsme nenašli. Tak nakonec, když to mělo být bez gastronomie, tak tam už moc toho není. Zámek, hrad, no. A teď já jsem hledal samozřejmě, jak jsem byl zvyklý, ruiny, zbořeniny. A ty jsem začal nabízet, že tohle by šlo. A možná vždycky řekla, podívej se ráno do zrcadle, pak se podívej do občanky a pak se znova zamysli nad tím, jestli opravdu chceš kupovat takovouhle ruinu. Já už tam dělat nemůžu a nebudu. To jí bylo jenom 65 mladá holka. Dobře, takže to taky padlo, tak už zbývaly. V podstatě jenom výběr nebyl moc veliký. Jo. Byty už se nevyplatily kupovat v té době, protože já už jsem potom všechno přepočítal. A protože umím jenom kupovat ty nemovitosti, no tak jsem to měl dobře spočítaný, ono to je jednoduché počítání. Já už jsem potom šel po metrech čtvereční. Já jsem říkal, musíme uložit peníze aspoň do něčeho, co nepodléhá inflaci a zámek inflaci nepodléhá. Takže koupíme zámek, aby jsme do něho uložili peníze, který nám pak vždycky kdokoliv vrátí. Protože v době, kdy se paneláky ve Světlé prodávaly už za 35 tisíc korun metr čtvereční byt v paneláku, tak my jsme si tu nádheru, kterou jste tady z většiny viděl, i když z polovinu nerekonstruovanou, tak když jsme si viděli 100 milionů 5 tisíci metry čtverečními, tak dostanete číslo 20 tisíc korun za metr čtvereční. Podlahové parkety, štukové stropy, funkce, zámek. A najednou mě to začalo vycházet prostě ekonomicky. Že není možné, aby zámek ztratil během inflace na hodnotě proti panelákům, který jsou vedle. Zvlášť, když do toho zámku vdechneme život.
2: A bohužel, tím, že jsem až tak nepeskovala, no tak manžel to vzal jako pochvalu a začal se tomu věnovat. A stalo se, že 23. června jsme jeli poprvé se na zámek podívat. Já jsem byla ve Světle úplně poprvé v životě, já jsem tam nikdy předtím nebyla. A když jsme tam vešli na to nádvoří a vůbec tak najednou mě úplně zahálil pocit nádhery, něčeho jako krásného, něco úplně nehmatatelného a jsem říkala, a je, tak tady bych chtěla být.
3: No. A myslíte si, že to bylo zámkem jako takovým, že kdybyste přijela i na Hlubokou, kdyby se prodávala, že by to bylo stejné?
2: Tak Hlubokou bych určitě, tam bychom nejeli a tam by se neprodávala, ale každý, kdo přijde na zámek, tak ten zámek je tak akorát veliký, tak akorát romantický a tak akorát krásný.
3: Co to znamená tak akorát romantický?
2: No, protože vás to prostě vezme za srdce a všechno, co tam je, tak nějak hraje dohromady. A tím, že to bylo ještě v polovině června a svítilo sluníčko a všechno bylo rozkvetlé, zelené a nádherné. A teď ty kulisy, to bylo opravdu jak divadelní kulisy. A tak to už byla první myšlenka toho, že tady bych chtěla být.
0: Oba k zámku našli blízký vztah a začali přemýšlet, jak mu pomoci, jako ještě více otevřít lidem. Objevili v sobě touhu vrátit společnosti to, co jim dala.
2: A najednou se z toho stal takový až skoro megaprojekt, že jsme za 4 roky, teď tomu bude v září přesně 4 roky, když jsme teda se stali majiteli zámku, že jsme zvelebili asi 3000 m² podlahových krytin a zároveň teda tím prostor, že když jsme koupili zámek, tak tam byly 2 expozice, jedna se týkala historických hodin a historie zámku a jedna byla sbírka historického evropského skla. Mimo jiné je to asi 3. největší sbírka v Evropě, která shromažďuje tyto historické skleněné exponáty. No a viděli jsme, že tam ještě tolik prostoru, takže jsme postupně to začali zvelebovat a dneska tam máme 7 stálých expozic a kromě toho máme ještě během roku vždycky tak 2 až 3 sezónní výstavy, tak se nenudíme. A když jste se zmínil o tom hotelnictví, tak bylo cítit, že hosté, návštěvníci, kteří k nám chodili, tak chtěli se napít, chtěli kávu, pak chtěli polívku, pak chtěli oběd.
3: Pak se někde natáhnout.
2: A pak se někde vyspat. No a to jsme si říkali, my jsme přece už hotel nechtěli, protože hotelu máme dost. No nicméně ve snaze vyhovět návštěvníkům a vlastně má to i určitou logiku. Na zámku to je vlastně velká chalupa, tam je to krásno, ale tam se taky bydlí, tam se žije, tam se jí a tam prostě je život. No takže nejdřív jsme představili kavárnu, kterou jsme zvětšili a představili jsme ze starých takových skladů, které tam byly už úplně k ničemu, tak jsme z toho udělali restauraci, takže přibylo dalších asi 100 míst. Pak jsme ze starých prostor, kde byla kotelna, protože zámek byl vytápěn koksem, tak jsme tam udělali moderní gastronomický provoz a zázemí pro zaměstnance. No a kromě toho, když už teda máme gastronomii, tak plno hostů, kteří chtěli mít u nás svatbu, se neměli kde vyspat, no tak jsme vlastně postavili i nové pokoje a dneska máme 10, řekla bych, luxusních ubytovacích jednotek s tím, že 4 jsou v historickém designu a 6 ubytovacích jednotek jsou v takovém ultramoderním nadčasovém designu.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky zámeckému létu na krásně opraveném zámku Světlá nad Sázavou. V jádru renesanční tvrz, přestavěná v raně barokní zámek, získala současnou podobu rozsáhlou novorenesanční úpravou. V roce 2022 ho koupili manželé Marta a Jiří Mariánovi a rozhodli se v něm žít. Kde spali první noc?
2: Poprvé jsme tady spali v apartmánu, který paní majitelka předcházející tady zrekonstruovala 4 apartmány. A když jsme sem přijeli na návštěvu, nebo když jsme sem přijeli bydlet, tak nám poskytla jeden z těch pokojů. A to i v době, kdy už jsme byli majitelé my, tak pořád ona rozhodovala, kde budeme spát. A od čeho budeme mít klíče.
3: Jak je to možný?
2: No, stalo se.
3: Kde teď bydlíte na zámku?
2: Teď bydlíme na zámku v přízemí, v bytě, který vždycky sloužil k bydlení. Je to byt o velikosti 2+KK, asi nějakých 45 metrů čtverečních. Poměrně malá okna, takže je tam tma, téměř trvalé. My se tam poměrně, nechci říct, bojíme to, ne, to je špatné slovo, ale necítíme se tam jako vel, když venku je nádherně všude. My jsme zvyklí vždycky bydlet v posledním patře a bydlíme vždycky v posledním patře, aby jsme měli nějaký jako lepší výhled.
3: Je pravda v Praze i v 18.
2: Ano, ano, v Praze v 18. patře.
3: Nelitujete toho, že jste se přestěhovali sem? Ale možná by se stálo za to vypravit na půdu a udělat si tam třeba, když už v tom nejvyšším patře, tak nějaký hezký velký podkrovní byt.
2: Nemá balkon. My musíme...
3: A dole ho máte?
2: My potřebujeme balkon. Ne, proto jsme tam tak nespokojeni.
3: Myslíte si, že by vám nepovolili udělat balkon jako váš vklad do toho zámku?
2: Ne, ne, ne. Ale teď zkouším bojovat o povolení a možná v tom budu zatím držet primát, pokud se mě to povede, protože poprvé jsem zaregistroval absolutně negativní odpověď. Nemáme energie, to všichni víme, že... Zámek nikdy nesmí použít fotovoltaickou elektrárnu na střechu, takže my nemáme moc variant, jak věci řešit. Ale máme tady takový kousek střechy, docela hezký, významný, ten by nám stačil, který není opravdu od nikud vidět, ale opravdu, kromě dronu, není vůbec od nikud vidět. A protože my máme nejvyšší věžičku, tak jenom ani z naší věžičky, protože na odvrácení straně, tak není vidět. A tak jsem to sdělil památkářům, A ta reakce nebyla úplně negativní, takže já doufám, že budeme první, který budeme mít fotovoltaickou elektrárnu na střeše a bude nám líp. Ale balkon, že bychom tady někde vybudovali, to ne, to nejde.
1: Téměř každý z majitelů zámku něco přidal, přistavěl, něčím areál zkrášlil. Z původní renesanční tvrze se stal nejdřív barokní skvost, později přestavěný empírově a nakonec doplněn o novorenesanční prvky. Když se projdete krytými spojovacími chodbami, jako byste byli v Itálii.
2: Ano, původně ta poslední přístavba zámku byla právě tato chodba. Ta chodba byla udělaná uvnitř toho zámeckého, tenkrát to ještě nebylo nádvoří, protože ten zámek neměl ucelené ze všech 4 stran uzavřené nádvoří, ale rozšířili si ten svůj prostor, životní si rozšířili právě o tyto chodby. A ty byly původně otevřené, až pak zjistili, že Vysočina není tak úplně...
3: Toskánsko.
2: A když jim tady byla zima, velikánská zima, tak pan architekt Svatoš někde před 230 lety při poslední rekonstrukci za Salmu Reifferscheidtů tady udělali velkou stavební rekonstrukci, uzavřeli ty ambity a tím si vylepšili podstatně celé to prostředí zámecké a pak to, takhle to zůstalo až do dnešních časů.
3: A vám je tu teplo nebo zima?
2: Na zámku nikdy není teplo. Nemůžu říct, že by nám pořád byla zima, někdy v létě, v červenci je tady příjemně, ale jinak je tady zima, takže máme to tak o level posunuté směrem dolů.
3: Už jste si zvykl?
2: Ne.
3: Vaše oblíbené místo na zámku?
4: Možná asi nádvoří. Velmi ráda, zvlášť v létě, když to tam všechno rozkvetlé, kašna tam tryská, okolo jsou nádherné hortenzie a ta taková ta romantika. Nerada používám genius loci, ale tam skutečně ta síla je. Tak úplně večer, když je léto a ještě dlouho vidět, tak mám nejraději sklenku sektu, sednu si na nádvoří a kochám se.
3: Vy to budete vědět. Jaké je nádvoří třeba o půlnoci v létě?
4: O půlnoci je tiché, všechno spí, pávy, slepice, které slepičky, které tam máme, ty taky spí a tak je tam absolutně ticho, absolutně ticho.
3: Čím vším nově jste se museli oba stát kvůli zámku? Jakou roli si vyzkoušet? Jakou dovednost?
2: No, pro mě největším překvapením na zámku byla ten styk s historií. Najednou jsem se potkal s historií. Nepotkal jsem se s tím, co jsem až doposud pořád dělal. Ráno, stavba, nějaká jiná stavba, nikdo mě do těch staveb nemluvil. Když už jsem se rozhodl, do podnikání mě nikdo nemluvil. Tady najednou to začalo být trošku složitější, protože ne, že nás někdo nutil, nebo že bychom museli něco, ale na nás padla tíha odpovědnosti za tu historii, za tu budovu. To bylo takový nejtěžší pro mě smíření se s tím, že jsem majitelem zámku.
3: Kdo si myslíte z vás dvou, to manželský pár miluje zámek víc, přirostl mu víc k srdci?
4: To bych ani neuměla říct, já myslím, že jsme na tom asi tak stejně. Mám ho hodně ráda.
3: Co byste poradila těm, kteří třeba tak jako vy před lety uvaží o tom, že by si pořídili zámek?
4: To je velmi těžká otázka. Je to, pokud si někdo o tom přemýšlí, tak je to horší, než si koupit třeba zvíře na 15 let. Toto je opravdu daleko větší břemeno, větší koule na noze, a když se rozhodne, že to zkusí a nebude to úplně tu práci milovat, tu zodpovědnost a ty starosti, někdy to teda opravdu bolí a je strašně moc i bezvýchodných situací, které se nakonec stejně musí vyřešit. Tak ten, kdo není připravený na život v nepohodě, tak radši do toho nejde. Ale pak, když se to zase podaří, tak ta radost, když hosté píšou maily, když vzkazují nebo když přijdou poděkovat, a tak to je tak strašně velký motiv pro tu další práci dopředu, že to nejde jinak. Člověk musí mít ten zámek opravdu rád.
3: Jak ho máte ráda vy?
4: Mám ho hodně ráda. Vlastně vůbec, samozřejmě máme rodiny, máme děti s rodinami, máme vnoučata, to je zase úplně jiná láska, ale každý si žije, každá rodina žije také svým vlastním životem, ale naší hlavní náplní je ta naše práce a starost o zámek.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto vám nabízí příběhy slavných zámků a jejich majitelů. Těmi jsou dnes Marta a Jiří Mariánovi. Nejznámějšími historickými majiteli Světlé nad Sázavou byly Trčkové z Lípy. Šlo o mimořádně majetný český šlechtický rod s rozsáhlou pozemkovou držbou, která v průběhu 15. až 17. století zahrnovala oblasti od Pelhřimova až po Podkrkonoší. Jeho představitelé zastávali vysoké zemské úřady. Zvlášť významnou stopu zanechal ve Světle v 16. století Burian III. Trčka z Lípy, který z gotické tvrze udělal lovecký zámeček v renesančním stylu, jak nám potvrdila i hlavní průvodkyně na zámku Eliška Drápalová.
2: A teď vám ještě představím důležité osobnosti světelského zámku, to je naše Máří Magdaléna, ta, co si dostala tu přezdívku Zlá Magda, která tady vlastně...
3: Proč Zlá Magda?
2: No, protože ona tady neudělala, ona vlastně Trčkové byly hodně hodní, dozdávali chudým dětem kaši zdarma, Máří Magdaléna sem přišla, hned to zakázala. Ona skupovala, že jo, zkonfiskované majetky, no a ona začala lidem půjčovat peníze, no a pochopitelně, když byste neměl, okamžitě to nesplatil, tak jedno ucho, druhý ucho, špička nosu. Proto se říká, že na Světelsku bylo hodně příjmení bez ouška, bez noska.
3: Mm-hmm. No děkuju pěkně, nechtěl bych to dověřit.
2: A navíc ona to byla matkou, ona zemřela 8. ledna roku 1633, takže se nedožila smrti svého syna. A tady vám představuju Adama Erdmana Trčku, který vlastně byl švagr Albrechta z Valdštejna. Toho vám nemusím představovat, vojevůdce, velký oblíbenec císaře. A 25. února roku 1634 došlo k přepadení se souhlasem císařovým a vlastně tito dva pánové oba dva padly, nebudu říkat jak, no a vlastně světelské panství bylo po 207 letech majetku Trčku zkonfiskováno a v čím veškerý ten jejich majetek.
3: Kdo ho pak dostal?
2: Koupil? Dostala ho koruna, král. Jo, to nebyl skoupený, to se stalo majetkem krále.
4: Ale ten ho zase přidělil dalším rodům, které ho získali ne jako konfiskát, ale jako odměnu za dluhy, protože půjčovali panu císaři, půjčovali hodně peněz a on neměl peníze na splácení, protože všechny spotřeboval v těch válkách, takže tak to běhalo dějinami.
3: Škoda, že to tak není dneska, co?
4: No, škoda. Ale on se vždycky důvod najde, vždycky. To je jedno, jestli, vždycky jde o peníze, o nic jiného nejde, nikdy v té historii. Ale ono zase Trčkové, co? No tak Trčkové se stali nejbohatším moravským rodem jen proto, že se skamarádili z Husity, podporovali je, platili jim a Husité chodili a vypalovali kláštery. Když vypálili klášter, no tak Husité zaplatili panu Trčkovi zase za ty peníze, které oni utratili, tak zase a takhle pan Trčka získal velikánské panství v době husitů. No tak logicky, pan císař mu to zase za těch 200 let vrátil a takhle to jde těmi dějinami úplně naprosto pravidelně.
1: Poté se na zámku vystřídalo několik šlechtických rodů. Nejdřív Jan Bartoloměj hrabě z Vernieru, který v barokním slohu zahájil výstavbu východního křídla, pak pokračoval rod Černínů z Chudenic a rod hraběte Kolovrat Krakovského. Empírové prvky získal

0: zámek díky hraběti Františku Josefu Sichimu na začátku 19. století. Upravil i největší místnost na zámku.
1: Rytířský sál?
2: Ano, reprezentační část zámku.
1: Zdobný strop, opravdu štuková výzdoba, velká zrcadla, krbové římsy, velký prostor. Co se tu konávalo tak historicky? Bály, audience, co?
2: Ano, přesně. My to tedy nevíme, ale z pohádek už jsem to viděl na zámku. V největších místnostech se pořádaly bály, plesy a společenská setkání. Ale jinak my úplně nevíme, která místnost jak byla určená, protože poté, co posledním majitelem byla škola a ta škola předělala úplně všecko.
1: Tělocvičná.
2: Tak tělocvičná si tady nebyla nikdy, ale úplně jak ty jednotlivé místnosti sloužily, to víme víc od bývalých studentů této školy, který sem často chodí na prohlídky a říkají, tady jsem studoval, tady byla ředitelna, tady byl kabinet a tak, takže od nich se dozvídáme, co tady bylo. Nevíme, kde byla ložnice panstva, nevíme, kde byla jídelna, nevíme, kde byla kuchyně, můžeme se domnívat, ale...
1: Některé zámky mývaly obrázky, grafiky, zákresy se ve své době dělali, když ještě nebyly fotografie, jak to tam vypadalo, nic takového tady nezůstalo.
2: Nemáme, nikde jsme se, my jsme zatím nepátrali úplně hluboce v historii, protože na to jsme neměli čas. My raději stavíme, protože víme zatím, co máme dělat, ale až jednou budeme hotovi, tak určitě začneme pátrat, jak to tady vypadalo.
0: Významně se do historie zámku zapsal Rotsalm Reifenscheidů, který nechal ve druhé polovině 19. století přestavět zámek vídeňským architektem Svatošem do podoby, jak ho známe dnes. V roce 1914 koupil světelský zámek Nešlechtic továrník židovského původu Richard Moravec, přítel prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho rodina vlastnila v Úpici v Podkrkonoší továrny na zpracování lnu a juty. Do Světle jezdil pouze na léto. Vinou události roku 1948 Moravecové přišli o své podniky. Dokdy ještě pobývali na zámku?
2: Byl to rok někdy 1957, možná ještě o něco dříve, ale už tady buď byla škola, nebo teprve začínala škola. A protože soudruhům bylo úplně tak jako nepříjemné, aby do majetku, který stále patřil Moravecům, protože oni uprchli na základě Benešových ani jiných dekretů, nepřišli o majetek, zůstalo jim v podstatě celé panství, všechny nemovitosti, tak oni cítili potřebu nabídnout Moravecovým, že si zámek a park odkoupí. A Moravecové samozřejmě tehdy nevěřili, že by mohla nastat tak revoluční změna, že by se mohli někdy vrátit rok 1957, takže souhlasili s prodejem a myslím, že ta kupní cena byla někde 200 tisíc dolarů, který dostali od československého státu a zámek si stát koupil. Posléze ho převedl na kraj, když tady byla škola, posléze kraj ho prodal městu, když už neměli pro školu využití a město nemělo finance na údržbu, ani na spravování, ani na provozování, tak to nabídlo soukromým vlastníkům. A my jsme druzí soukromí vlastníci v této nové éře, kdy jsme ten zámek koupili před 4 lety.
0: Jak se tedy žije na takovém zámku? Jak ho za ty 4 roky poznali? Na to se zeptal Patrik Rozehnal každého z manželů zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Která místnost je nejhůře uklidnitelná?
2: 100% půda, pokud se půda považuje za místnost.
3: Asi kuchyně.
1: Kolik má zámek komínů?
2: 27.
3: 24.
2: Ne, teď už 23.
1: Fakt.
3: Ano, ale bohužel teda dneska jsou ty komíny využívané částečně pro klimatizaci, pro vzduchotechniku, částečně jsou zaslepené a jsou jenom ozdobou střech, ale sám vidíte, že ty komíny, to je samo o sobě architektonické dílo, jsou to nádherné komíny, ale bohužel se stalo, že když nastoupila do zámku škola v 50. letech, tak ty kachlová kamna byla označována jako takový přežitek buržoázie, takže se všechna kachlová kamna rozbila, kachle se vyházely na nádvoří, to se ta suť se odvezla, takže nám nezbyla ani jedna kachlová kamna. Takže to je velká škoda.
1: Kdo luxuje koberce?
3: Pokojska.
4: Já.
1: U čeho se nejvíc lidé zastavují?
4: U slepic.
3: Pávů, kteří se tam pyšně procházejí.
1: Kolik jich máte?
3: Teď máme jednoho strakatého páva a tři pávice.
1: Když usínáte, na co myslíte?
3: Co budu dělat zítra?
4: Na to, co jsem neudělal. Na zámku.
1: Už jste se tu někdy bál?
4: Ne.
3: Ani ne.
1: Byl nebo bude tu někdy bál?
3: Ples nebyl nikdy.
4: Sním o velkém plese na nádvoří.
1: Umí tento dům mluvit?
3: Těžko říct.
4: Na půdě mluví. On mluví i v těch patrech tady, ale musí být fakt velké ticho. On si tak jako praská, on si tak jako pedne, tak jako prask něco. A pak dlouho nic nevíte co, a pak zas něco. To ano, zvuky jsou tady pořád, jsou časté, ale nejsou teda strašidelné v žádném případě.
1: Kam chodíte pro víno, na skleničku?
4: Domů na svoji, v práci taky na svoji, takže nechodím, já je mám pořád po ruce.
3: Mám ráda bílé, suché víno a sekt, buď bohemku nebo prosecco a víno. Je zajímavé, že teda můžu zmínit, že dovážíme si z hotelu Galant z Mikulova, kde máme vybraná vinařství, která preferujeme a ta stejná vína pijeme i my tady na zámku.
1: Kdybyste mohla zavést nějaké bláznivé pravidlo na zámku, které by to bylo?
3: No tak to jste mě zaskočil. Ani nevím, co bych tam zavedla.
1: Může to být cokoliv, já nevím, v vašem případě ráno vždycky se skleničkou sektu.
3: Těžko říct, tak skleničku sektu bych přijala ráda, ale to bych potom udělala ze sebe i ze všech zaměstnanců alkoholiky a to si nemůžeme dovolit. Sklenička sektu ano, ale až večer.
4: Bláznivé pravidlo na zámku. Pro mě bláznivé pravidlo na zámku, že budu pravidelně vstávat hodinu poté, co mě moje žena vyžene z postele.
1: Staníš se.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Světlá nad Sázavou, který je jakousi městskou oázou na okraji nádherného parku. Posedět můžete na nádvoří, v kavárně nebo v zahradě. Můžete si prohlédnout 7 vnitřních expozic. Na jedné z prohlídek budete překvapeni.
2: V jednom z křídel zámku tedy končí ta budova a navazuje na to oranžerie, skleník, nevím, jak to oficiálně pojmenováváte.
3: Oranžerie nebo skleník.
2: No ale obrovský skleník, to je, kdybychom byli v Pražské botanické zahradě nebo v Lednici.
3: Na něm je zajímavá konstrukce, to je litinová konstrukce od Levana, která je z roku 1860-70. A protože majitelé, kteří ten zámek tehdy vlastnili, Salm Reifershajtové, měli hutní výrobny u Brna na Blanensku, kde měli hlavní sídlo výrobní a tedy ten zámek používali pro reprezentaci svojí, takže samozřejmě jsou tady prvky nejenom v tom skleníku, ale jsou prvky i na plotech, na vstupních branách, všude je litina, litinové zábradlí původem z jejich vlastních továren.
2: Mimochodem tušíme, kolik takových podobných skleníků je u nás?
3: No, skleníků jsou stovky, takhle velkých skleníků desítky, ale skleníky přímo zabudované do obytné části zámku, těch jsou jednotky. Lednice má, my máme hezčí výhled do toho skleníku z obytných prostor, ale oni zase mají větší skleník a můžou si dovolit ho vytápět.
2: Vy tu máte i grotu, takovou improvizovanou jeskyni, kterou se dá projít skrz nad jezírkem, které tady je. Tady nic nechybí. To je romantické prostředí.
3: Je. A už přemýšlíme o tom, že uděláme tady romantický koutek pro dva lidi, kteří tady budou chtít strávit čas v zeleném, v zimě. To je docela hezké.
2: Vy tu máte zlatého bažanta, to je tak nádherný bažant, to je jak kraslice mezi ptactvem. A jaké tu máte papoušky?
3: Jenom ty nejzákladnější, které existují. Jsou tady andulky, jsou tady kanárci, jsou tady zebřičky, korely, australský zpěvavý je tady v páru. Tam, kde hnízdí, tak tam to máme trošku pokálené, no.
2: Třeba to těm dotyčným přinese štěstí.
3: Když to chytnou zrovna na hlavu nebo na límec, tak musíme doufat, že jim to přinese štěstí a hlavně jim to takhle vysvětlit.

Zámek Světlá nad Sázavou můžete přes léto navštívit každý den od 10 do 17 hodin. Rádi vás provedou i majitelé Marta a Jiří Mariánovi, kteří navazují na předešlé vlastníky a také oni budují nové prostory a nechávají ve zdech zámku svůj otisk.

0: Už máte vlastní ERP? ERP nemáme, protože my nemáme ani modrou krev. My nevíme, jakou barvou bychom ho měli namalovat. Červený určitě nechcem a modrej, no, modrej by šel, jako teď mluvím šlechticky a nešlechticky. No, ale já nevím, jestli ERP je pro nás to správný. Správnější možná je mě přemýšlet o našem rodovém heslu. To, co slýcháme z modré krve, že každý ten rod měl svoje heslo, kterého se držel, který by vyjadřoval ten náš život.
1: A co by v něm bylo?
0: Teď budu mluvit samozřejmě především za moji ženu, protože ona je větší půlkou toho erbu, nebo toho sloganu. Takže určitě píle a skromnost a spravedlnost. Já nevím, jak jinak bych vyjádřil to naše úsilí. Jehož vyvrcholením je tento zámek.
1: Myslíte si, že jsou Češi milovníci historie a proto dávají žít i zámkům tak, jak žijí dnes?
2: Já jsem o tom přesvědčena.
1: Jsou nějaké tři vlastnosti, na které by Češi mohli být hrdí a za které byste je pochválila?
2: Tady bych chtěla vyzdvihnout opravdu ten vřelý vztah k historii a to bych řekla, že u většiny návštěvníků registruji. Tak to určitě je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě, že hosté návštěvníci zvyšují logicky svoji náročnost a jsem ráda, že jsou nároční, jsem ráda, že se můžu s nimi o tom bavit a ráda vyslechnu i jejich negativní postřehy a pro mě to je zase někdy i pro tu každodenní zaslepenost velmi důležité, abychom věděli, co máme dělat.
1: Vy sama jste tedy milovnicí Světlé nad Sázavou?
2: Já ji miluju. Kdybych to nemiloval, tak my máme byt v Praze, kde se nám velmi dobře žije, máme ho tady pořád, ale nakonec my využíváme ten byt jenom, když musíme na návštěvu za lékařem a když to řeknu zprůměrovaně, tak žijeme, spíme 12 dní na zámku a 2 dny v Praze. Tak ten byt je absolutně jenom sváteční výletní místo.
1: Co byste přál Čechům, naší zemi?
0: Aby byli Češi. Aby byli Češi ve svrchovaném státě Česká republika, aby aspoň většina byla hrdá na to, že jsme právě Češi a aby si uvědomili, co tady všecko máme. Ať si projdou po Sázaví. Když projdou po Sázaví, tak zjistí, že každých 5 kilometrů narazí na zámek, hrad, na historii, která má 700 let zpátky. Ani ne 40 let budování komunismu. Všichni víme, jak dlouho to trvalo k tomu konci, který pak přišel jako šup šup a bylo všechno zbořeno a začali jsme novou éru. A nikdo nevěřil, že to takhle rychle a takhle snadno půjde. Tak já bych přál, aby ten další zlom byl ve prospěch Čechů, aby byl ve prospěch České republiky a aby to byl zlom stejně klidný a pokojný, jako byl ten v roce 1989. Ale na nějaký takový se musíme připravit.

Jen víc takových nadšenců, zachránců památek a lidí, kteří svůj um, bohatství a čas věnují celé společnosti. Ať na jejich snahy ochranitelsky dohlíží svatý Martin z Tours. Vedle hoteliérů je totiž také ochráncem hostinských, vinařů a lidí na cestách. Musíme si vážit nejen naší krajiny, staveb, ale také lidí, kteří o to vše pečují. Takové hrdiny najdete i vedle sebe. Velké díky jim posílá František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdrudana.
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, jak se máte?
5: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
6: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
5: Takže busty anebo nuda pláš, jo? Podle počasí.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Začát Horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima?
0: Pantomima.
1: Se dá vysílat rozhlasově?
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej, souvislej pauze, ano. Kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. Ano. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ní dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamätáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli? No,
4: dobře, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamätám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, tvořecký Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, tak skromná, ano, správně, hezky dělá. Hezky dělá fialku.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky. Nebo...
2: Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Žil se.
2: Žil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nás buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si odkryl, tak máš prelijete z květa na květ. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
0: stolečka.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
2: Šlo to. To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
3: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
2: ano,
3: pan Horníček.
2: Paníček, ano, jo. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
3: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie těch postav.
2: Dokázala bys točit němý film?
3: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, ano. Kde se neřeklo ani slovo, je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
2: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro režisera?
3: Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
2: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
3: No to není
2: máš
3: tak...
2: větší výběr.
3: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický.
2: Ano.
3: Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
2: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď a nebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stela Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, já na Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa. Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
6: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
6: A vašeho hosta, paní Němcovou.
7: Dobrý den.
6: A chtěl bych poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
6: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
6: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří. A přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to. Myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
10: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
10: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
10: Jo.
11: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
10: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
10: Cože?
9: Jak to?
11: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek. Prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský, chudáci.
11: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
11: Toto dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik? Zmetek.
10: Ani mi nevzpomínejte.
11: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
10: To Eva! Eva, ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Můžete mít pravdu, tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
11: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, my myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu, takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
11: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
11: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
11: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
11: To je pravda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělý inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně. Jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel,
3: tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být...
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
4: je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmu, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
3: Jeden, který jeden si bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby si s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo, aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale to.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý
3: vám
4: den.
3: A srdečně zdravím paní Lidku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičku a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, které jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky znamená. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak ji šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá a říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo. Ona ji otrhá a co se jí stalo? Jo?

0: opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
2: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
2: Je to životní příběh.
1: Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
2: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
2: To prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu. Pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: všecko. Ty se nabíháš teda.
2: Nabíhám trošku, jo. Jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Já! Tady je kudlička. Huj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde. Pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem chtěla. Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe. Já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco. Fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No, myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No,
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano. To jste se minuli, trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no, jo, no. Rovnou do takového no. Stejně urnového háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo, jo, jo.
1: Jo.
2: Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo, jo, jo. A on byl výborný. Já, jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klaněli. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: vidět. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zahrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Tepr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní. A dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr Zhloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končí.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, je, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Hele, já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej, jo. Ježiš,
8: promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: No. Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče, jejich kvartýr je psaný na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ne,
8: hodinu.
9: A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: Jo.
1: Stačí. Dobrá.
10: To je pravda.
1: Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se nahlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z krkavice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a mlsně se vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme také 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Před týdnem skončily cenové stropy na paliva, benzín i nafta průměrně zdražily. Frekventovaná nádražní ulice v Turnově bude dokonce prázdnin průjezdná s omezením. Město Česká Lípa o prázdninách provádí ve školách jen drobné opravy a čekáme ochlazení s přeháňkami a čerstvým větrem. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní ráno přeje Hana Hopfoglová. Čerpací stanice se už týden nemusí řídit cenovými stropy. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o 1 korunu a 80 haléřů, nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Ropa zdražuje kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě a u nafty se po konci regulace zvýšila spotřební daň. Podle Václava Louly jsou teď paliva drahé, hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost, vysoká spotřeba energií. Takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů, o korunu výš. Ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Václav Louly proto nevidí důvod k obnovení regulace. Ministerstvo v pátek uvedlo, že ji zatím nechystá. V nádražní ulici v Turnově budou do konce srpna pracovat silničáři. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. Staveniště si přebírá dnes. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá opravovat silnici první třídy číslo 35. Pokračuje starosta Turnova Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10. Začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazenic, takže zasáhne to i křížení ze silnice 1/10 na Harachov.
0: Českolipská radnice letos v létě provádí v tamních školách jen drobné opravy. Základní škola Partizánská bude mít podle mluvčí radnice nové venkovní hřiště, základní umělecká škola část nových rozvodů a na mateřskou školu v Nerudově ulici aktuálně dělníci pokládají novou střechu. V následujících letech chce radnice kompletně opravit dvě velké školy, mateřskou a základní školu Jižní a základní školu Sever. Oba rozsáhlé školní komplexy jsou téměř v původním stavu z období 70. a 80. let minulého století. Němečtí policisté zastřelili podezřelého, který včera vjel autem do davu během berlínského pochodu za práva sexuálních menšin. Na sítě X o tom informovala berlínská policie. 21-letého útočníka našli v zahrádkářské kolonii v oblasti Berlín-Špandau. Motivem činu byla podle ministerstva vnitra zřejmě islamistický terorismus. Jedna žena útok nepřežila, zraněných je 29 lidí.
1: Počasí.
0: Čekáme nejprve zataženo, později proměnlivě oblačeno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Pršet dnes bude až do pozdního odpoledne, kdy se začne oblačnost protrhávat a to i srážky budou ustávat. Teploty dnes od 19 do 22, na Českolipsku do 23 stupňů. Teď ještě fouká mírný severozápadní vítr, přes den ale zesílí na čerství a v nárazech může dosáhnout rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve stráži pod Ralskem je na náměstí 5. května u křižovatky s Dubnickou ulicí nově zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz je převedený do protisměru. Opravují tam kanalizaci a vodovod, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je tu začátek nového pracovního týdne, 4 minuty po 5. hodině a k tomu pondělí 27. července. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás tedy s tímto datem a v tomto čase zdraví Martin Kolín. Pokračuje nám léto a k létu neodmyslitelně patří výlety. My se ve vysílání v podstatě na jeden vydáme už za okamžik. Konkrétně na zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Tam totiž dokončili obnovu z grafitové fasády na nádvoří a zároveň chystají nový prohlídkový okruh. Tak co nový okruh nabídne, to se dozvíte ve vysílání právě za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme příjemný poslech a samozřejmě správné vykročení do nového týdne.

0: životě nesmí. Robert Křesťan a také Rangers v samotném úvodu dnešního ranního vysílání. Přejeme tedy příjemný poslech, 100%, popřejeme ale také vydařené pondělí. A to dnes s datem 27. července. Mluvili jsme o výletování, mluvili jsme také o místě, kam se konkrétně společně ve vysílání vydáme. A jenom je potřeba doplnit, že z někdejší ruiny je najednou perla města. Skončila totiž obnova z grafitové výzdoby na nádvoří zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Radnice památku postupně opravuje už dvě dekády a další, možná desítky let, to ještě potrvá. Hotové jsou všechny fasády a přístupná už je i část opravených interiérů. Brzy přibydou další.
1: My tady máme hned dva typy z grafit. Blíže k nám můžete vidět ulizní bosáž diamantového řezu, to jsou takzvaná psanička. Ta pochází z času Hiršbergárů, jsou to ta nejstarší, první, která kdy zámek měl.
2: Popisuje průvodce Adam Macháček.
1: Ta zbylá kompozitová obdélníková z grafita jsou z času Lichtensteinu a jsou to tedy ta novější.
2: V novodobé historii zámku to není první velká oprava cenné barokní a renesanční výzdoby.
1: Možná vám něco řekne jméno akademika Olbrama Zlupka. Ten jsem se svým týmem zavítal roku 1952 a právě tato z grafita nám obnovuje. Nebýt jeho, tak se nám zachovala asi jako ta, která můžete vidět vně na fasádách.
2: Kromě 7 místností je opravené už také sklepení, ještě ale není přístupné. Díky Elišce Vránové z městského infocentra ale mohu nahlédnout dovnitř.
3: Tak, a tohle je teda nový vstup do sklepa.
4: Ano.
3: Je opět překrytý dřevěným zákrytem z tesaných trámů, slečených dohromady dřevěnými kolíčky. Vy jste to teda už tady dodělali, víceméně.
4: No, už je to hotové, ale ještě v současné době neprovázíme, jelikož tady nemáme všechny dostupné exponáty, ale sklepení jako takové už máme opravené. My teď jsme vlastně v té nejstarší části sklepení.
3: Ano, my jsme sešli po několika řadách schodů a teď už jsme přímo v místě, které začíná být pro mě nízké. A je tady podlaha vlastně v podstatě vytesaná do skály. Já tady posvítím telefonem a tam to končí dalším schodištěm.
4: Ano, vlastně když přijdeme úplně k němu, tady vidíte, přímo před sebou už vidíte Čedičovou skálu, vlastně na které náš zámek stojí.
3: Ano, takže tady ti kopáči toho sklepení tehdy skončili.
4: Přesně tak.
3: Jo, tady je teda ten základ.
4: Tady můžeme vidět ten původ té věže, která tady byla. To se nám tady odkrylo, to zdivo je jedno z těch nejstarších, které tady máme.
3: A tady ten formát, že to je překryté, jenom takhle mříží, to zůstane.
4: Ano. Nemáme zatím vlastně v plánu to nějak zadělávat, takže hlavně je tam říš, teda, aby nám tam návštěvníci nechtěli skočit.
3: Ano, protože oni by propadli možná tamhle ven dokonce do podhradí, že jo?
4: Ano, ano.
2: O letních prázdninách jsou na zámku komentované prohlídky několikrát denně od pátku do neděle. Ze Stráže pod Ralskem míří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes nás v Libereckém kraji čeká proměnlivá oblačnost, zejména tedy ráno až zataženo a již od ranních hodin s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a také postupně oblačnosti. Nejvyšší denní teploty dnes relativně příjemné, 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni. Ráno ještě mírný, přes den poté čerstvý severozápadní vítr a zejména v přehánkách by mohl být vítr i nárazový. Večer bude vítr postupně slábnout a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Tak takové počasí nás čeká na začátku nového týdne. V pondělí 27. července.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Miroš Birka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v 5 hodin a 21 minut, teď už tedy 22 minut. My ale můžeme připomenout vysílání spíše odpolední části, ne? Přece jen každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které se ve svém životě něco nakonec dokázaly. Jeho dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla Michal Žantovský.
1: Havel měl obavu ze syndromu zámku. Máte pocit, že se to dnešním politikům děje mnohem rychleji?
2: On poukazoval na takový ty politický výsady a privilegia.
1: No a stává se to těm dnešním politikům, myslíte, jako rychleji, že opravdu začínají pocitovat ten pocit té nadřazenosti nad obyčejnými lidmi jako rychleji?
2: Stává se jim to rychleji, zvláště když rychleji jezdí svýma Mercedesama.
1: Přesně.
2: Po odbočovacím pruhu, jo, rovně.
0: Já jen doplním, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tlumočník, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Před čím si aktuálně dávat pozor a na co varuje Českolipská radnice? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptfolklové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Registrace vozidel by se v budoucnu mohla vyřizovat online, počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Lidé by si mohli registrační značky objednat přes portál dopravy a vyzvednout třeba ve výdejních boxech. Nově by si také mohli ponechat svou značku při koupi jiného auta. Českolipská radnice varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přeložený internetový odkaz. Firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují. Areál Liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat původní kotelnu zbourat. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice. Město Most se připravuje na hudební a taneční festival Let It Roll u jezera. Areál se otevře ve středu, už ode dneška platí některá dopravní omezení, třeba zákaz stání v kostelní ulici. Návštěvníci přesunutého mosteckého kostela tak musí podle jeho zprávy tento týden parkovat jinde. Fotbalisté Jablonce nad Nisou vstoupili do nové sezóny šance ligy výhrou. Sigmu Olomouc porazili 2-1, i přesto, že v prvním poločase 0-1 prohrávali. A teď je u nás zataženo a prší, přes den čekáme proměnlivě oblačno a nadále občasný déšť nebo přehánky, které budou ustávat až později odpoledne. Teploty se dnes budou držet jen kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli opravám je uzavřená silnice třetí třídy mezi Velenicemi a Svitavou, ten na Českolipsku. Objíčka vede přes Lindavu a Brniště.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I 2 minuty po 17:30 po zprávách Hany Hauptfolklové popřejeme hlavně šťastnou cestu a samozřejmě dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik se společně vydáme na naší cestu, a to konkrétně do Slovinska, kde se čeští sdruženáři připravují na novou sezonu a do té přípravy zahrnuli také létání ve větrném tunelu. Jak to v praxi vypadalo, o tom uslyšíte v našem vysílání už za okamžik v další reportáži pondělního dobrého rána.

Společně se skupinou Brontosauři pokračuje naše ranní vysílání s datem 27. července. Teď už tedy 8 minut po půl šesté a na vlnách Českého rozhlasu Liberec se alespoň na okamžik můžeme vydat do zahraničí. Čeští sdruženáři, včetně těch z liberecké Dukly, totiž trénovali minulý týden ve Slovinské Planici. Kromě skoků a kolečkových lyží zřadili do přípravy také pobyt ve větrném tunelu, kde s nimi natáčeli.

0: začal kolega Pavel Petr. Trenér Vladimír Šmíd na úvod jeho příspěvku přiblížil, k čemu takový trénink slouží.
1: Tak nacvičuje se tady hlavně nějaký cit pro ten vzduch, protože na tom můstku člověk v tom vzduchu je zhruba 4-5 vteřin a tady vlastně si může delší dobu vyzkoušet různé věci, jak funguje aerodynamika potom vlastně v tom samotném letu.
2: Víme, jakou rychlostí třeba se tam pohybují?
1: Dají se nastavit různé rychlosti, potom vlastně v té fázi, aby člověk, když létá už vyloženě, tak jsou tam rychlosti až kolem 180 km za hodinu.
2: Do větrného tunelu se vrhli dva nejlepší čeští sdruženáři, Jiří Konvalinka a Lukáš Doležal. No a popsali, jaké mají sletání ve větrném tunelu zkušenosti. Lukáš Doležal.
3: Minulý rok vlastně poprvé jsem byl aspoň já teda ve Stockholmu, ve Švédsku. Není taková strana, jak to vypadá, no, popravdě. Máme hodinu lítání tady, jsme nějakým rozcvičováním na tom větru akorát a postupně snad budeme lítat.
2: Jiří Konvalinka, tak jaké jsou zkušenosti s lítáním?
4: Tak já bych řekl, že už mám něco málo nalítáno za sebou. Takže pro mě to je taková příjemná záležitost, baví mě to v tom letu, ale je to pekelná práce. Je to velmi náročné, ale myslím si, že co se týče toho nácviku té letové fáze, tohle je jakoby nejvíc, co můžeme trénovat.
2: Pak už byl čas vrhnout se přímo do tunelu. Jeden pobyt ve větrném tunelu trval 5 minut, no a sdruženáři se střídali. Poté už popsali pocity, s jakými vlastně absolvovali celou přípravu. Tak Jiří Konvalinka už má větrný tunel za sebou.
4: Teď konc konce už jsem si tam lítal hezky, vlastně vydržel jsem tam nějakou minutku ve vzduchu, ale snažil jsem se korigovat nějak tu asymetrii, lítat si zleva doprava, nahoru, dolů, dopředu, dozadu a tak nějak jako pilovat takový ty detaily.
2: Své zkušenosti z větrného tunelu popíše také Lukáš Doležal. Tak jaká je ta zkušenost?
3: Za mě pecka. Dneska to bylo podle mě dost přínosný. Teda uvidíme tady teda na můstku, jak to bylo přínosný, ale jo, dneska jsem se cítil docela dobře.
2: Z Žirovnice ve Slovensku, Pavel Petr, Český rozhlas.
0: A jenom doplním, jak takový trénink ve větrném tunelu vypadá, na to se můžete podívat na našem Facebooku nebo Instagramu, tedy v sociálních sítích Českého rozhlasu Liberec, kde se k reportáži můžete právě pokochat i fotkami z celé akce a také z natáčení.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes se minimálně tedy po stránce meteorologické v Libereckém kraji nudit nebudeme. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 14 až 17 stupni. Očekáváme proměnlivou oblačnost, zejména ráno až zataženo až od ranních hodin s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Ráno ještě mírný, přes den následně čerstvý severozápadní vítr a zejména v přehánkách očekáváme vítr také nárazový. Večer už ale bude postupně slábnout. Biometeorologická předpověď dnes ale mírná, to znamená na jedničce. Tak takový výhled máme na začátek nového týdne na pondělí 27. července.
2: Ani krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karel Zich, 11 minut před 6 hodinou v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Divadelní herec může klidně přepsat dějiny, co když nevědomky splet repliku v historickém textu. Není divu, že herec Stanislav Zindulka si právě takovou historku dlouho pamatoval a před lety ji v našem zábavném pořadu Vladimíru Bernáškovi vyprávěl.
1: My jsme dělali jednou takovou inscenaci, takový projekt, to jsem byl asi teprve druhý rok v Praze, a byla to moc zajímavá hra podle knížky Mika Valtariho a bylo to o životě Ježíše Krista. A dělalo se to pro Anežský klášter, čili pro zvláštní prostředí, velice pěkný. A zkoušelo se to a my jsme zjistili, že to je nějak hodně dlouhý. Tak jsme říkali režisérovi, jsme zjistili, že to trvá, já nevím, 3,5 hodiny, nebo jak. Jsem říkali, to je dlouhý, to je neúnosný v tom prostředí, no ale režisér se nikdy nedá říct, prostě se to hrálo tak, jak se to hrálo a fakt je, ten divák ztrácil pozornost. Ono ještě teda navíc tam se mazala akustika trošku v tom prostředí, šla tam nějaká hudba, podívaná to byla nádherná, ale prostě už to ty lidi neunesli. A režisér to pak teda taky zjistil a pozval nás na jednu zkoušku dřív a udělal tam docela radikální škrty. Takže se škrtali celý scény, my jsme byli takový neklidní, protože jsme nevěděli, co po čem přijde, jo? Byli jsme takový nastražený, jako aby člověk něco neprošvih a prostě bylo to nečekané. A tak to běželo a jak jsme byli takový neklidní, soustředěný na jiné věci, tak se tam přihodilo to, že tam je scéna, kdy Ježíš už je mrtvej, už je pohřbený. Na scéně je Marie z Magdaly, přibíhá Marie z Beretu a říká úžasnou novinku, Ježíš vstal z mrtvých. Přibíhá apoštol Petr s další zprávou, Jidáš se oběsil. A jak jsme byli takový někde, skákalo to, tak prostě ta Marie z Beretu tam čeká, přiběhne Marie z Magdaly a neřekla teda, Ježíš vstal z mrtvých, a řekla jen, on vstal z mrtvých. Tam byly jen tyhle dvě svatý Marie. A do toho přiběh udýchaný svatý Petr a zařval, Ježíš se oběsil. Chvilku bylo ticho a pak Marie říkala, Ježíšmarie. Tak to byl hezký zážitek.
2: A jak jste to dohráli?
1: No, víte, že zaprvé diváci tomu nevěřili. Oni si mysleli, že se zřejmě přesekli, že by někdo jim tohle naseviroval. A svatý Petr si nevšiml, že to řekl. To nevěděl vůbec. My jsme mu to pak říkali, a ne, cujte. Ten to nevěděl, že nechal Ježíše oběsit. No, tak my jsme jako pak to vydechali, že? Ale ty diváci tam udělali. Nebyl z toho nějaký poprask veliký. Pro mě to byl skutečně silný zážitek. A teď, jak jsem zjistil váš ohlas, byl to i docela silný zážitek. Pro vás já vám přeji mnoho takových pěkných zážitků, protože člověk potřebuje občas nějaký to povyražení, protože má většinou samý starosti. Já vám přeji hodně takových povyražení. Přeji vám dobrý zdraví, dobrou náladu. Ty smutné věci, pokud to jde, si neberte zas tak moc. To bychom se utejrali. Ono je jich sputečně. Tak se spíš dívejte po těch veselějších a ať vám to vydrží. Naschledanou.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ropa zlevňuje podle agentury Reuters díky naději na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Liberecký kraj odkoupí elektřinu z jindřichovických větrných elektráren a bude většinou proměnlivě oblačno s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké pondělní ráno. Cena ropy na světových trzích klesá. Severomořský Brent zlevnil skoro o 6% na $91 za barel. Podle agentury Reuters je to díky přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naději na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě. Americká televize CBS News uvedla, že země vzájemné útoky pozastavily, protože ománská delegace v Teheránu jedná o otevření Hormuzského průlivu. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel tam budou betonová. Hotovo by mělo být do konce roku, pokračuje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Vznikne podle nových norem bezpečný zádržní systém. Díky němu odstraníme v středovém ostrůvku veškerou zeleň. Ponovou s tou zelení neplánujeme a to betonové svodidlo nejenom, že má zádržnou schopnost, ale má i funkci clonění, že řidiči se vzájemně protijedoucí neoslňují.
0: Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem. S nabídkou na odkup 1,2 MWh se na kraj obrátil obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty za starostů pro Liberecký kraj schválila.
3: To samozřejmě zkusíme spotřebovat v těch našich nejbližších zařízeních, protože v Jindřichovicích máme hned několik objektů domovů pro seniory. Vzhledem ke vzdálenosti od těch objektů bychom si zkusili vybudovat nějakou interní síť, abychom neplatili nesmyslné distribuční poplatky, tak aby se ta energie dala dodávat jenom za tu cenu té silové energie.
0: Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadu policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 tisíc lidí. Akci svolala iniciativa Méně turismu, více života. Protestující si podle agentury DPA v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk.
1: Počasí.
0: Pondělní ráno je zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami, které přetrvají až do pozdního odpoledne. Přes den bude proměnlivě oblačno a odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude postupně zesilovat na čerství s nárazy, které můžou mít rychlost až kolem 55 km v hodině. Biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách a také po 6. hodině přejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hned tedy na začátku týdne, a to v pondělí s datem 27. července. A už za okamžik nás bude zajímat téma, které sice kolikrát stojí jen pár korun, na druhé straně člověk by ho přeci jen mohl řešit. A myslím si, situace ze života. Stalo se vám někdy, že vám například nepřišlo objednané zboží, nebo vám dopravce nepřiznal kompenzaci za jízdenku, a v případě, že jste se o to nechtěli soudit, můžeme doplnit, právě k řešení takovýchto sporů mají v Česku momentálně tedy sloužit hromadné žaloby. Jenže za 2 roky se k soudu tyto žaloby dostaly jenom 2. Čím to je, to vysvětlíme za okamžik, a to v další reportáži pondělního Dobrého rána. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Bez pochyby legenda Tina Turner, a to v 6 hodin a 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to ale také čas, kdy jsme chtěli otevřít téma, myslím si, takové trochu ze života, ať už jde o neproplacený spožděný let, nedodané zboží, nebo například problematické smlouvy na energie, případy, které mají desítky nebo i stovky poškozených. K jejich řešením mají sloužit v Česku hromadné žaloby. Za 2 roky, kdy je možné je podávat, soudy rozhodly o jediné.
1: Truhlářství Postýlkov desítkám zákazníků nedodalo objednané dětské postýlky na míru. Některým přišly jen jejich části. Takhle o rozsudku v první hromadné žalobě v Česku informoval na začátku loňského července Radiožurnál.
2: Padl rozsudek v historicky první hromadné žalobě. Soud rozhodl, že firma Postýlkov musí většině zákazníků vyplatit přes 1 000 000 korun za nedodání dětského nábytku.
1: Poškozené zastupoval online mediátor CZ. Žaloby totiž v Česku můžou podávat jen neziskové organizace s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu. I druhou žalobu podávala stejná organizace, a to letos v únoru, kvůli neproplaceným kompenzacím za spožděný let. Za 2 roky účinnosti zákona, který hromadné žaloby zavedl, tak byly podány jen 2. Pokračuje právnička z organizace online mediátor Tereza Borkovcová.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené.
1: Problém s financováním vidí i společnost D-Test, která je taky jednou z celkem 4 oprávněných organizací. Podle právníka D-Testu Jana Šůry zatím žádnou hromadnou žalobu nepodali právě z tohoto důvodu.
4: Ale problém je i v tom, že ta odměna je formulována na maximální výši 16%, s tím, že soud ji může ještě snížit.
1: Problém podle něj není to, že se organizaci musí poškození spotřebitelé sami přihlásit. Přesto by podle něj mohl být proces jednodušší. Hromadných žalob by šlo podávat více, například u nevýhodných smluv za energie, pojištění nebo u zrušených letů či zájezdů, pokračuje Šůra.
4: Potom jsme se často setkávali také s automaticky obnovovanými předplatnými či neoprávněně opakovanými platbami.
1: Původně přitom stát počítal v konzervativních odhadech se zhruba 5 až 10 žalobami ročně. Potenciál, který si ministerstvo od novinky slibovalo, se tedy nenaplnil. Na hodnocení je ale podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO brzy.
5: Úspěšnost a efektivitu zákona tohoto typu dává smysl relevantně hodnotit s odstupem alespoň 4 nebo 5 let ode dne, kdy bylo možné podat první hromadnou žalobu.
1: Počet hromadných žalob se podle ministerstva spravedlnosti bude navyšovat postupně, a to i s ohledem na to, kolik organizací bude mít o oprávnění zájem. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni. Očekáváme proměnlivou oblačnost, zejména ráno ještě zataženo a již od ranních hodin s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Ráno ještě mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr a zejména v přeháňkách by mohl být vítr také nárazový. Večer už bude postupně slábnout.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až 100 dolarů. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976 rozváděla Tina Turner. S prvním manželem Ikem to prostě dál už nešlo. Byli spolu 16 let. Památný koncert skupiny Queen v maďarské Budapešti se odehrál před 40 lety v roce 1986. Pro drtivou většinu českých fandů to byla jediná možnost vidět slavnou kapelu živě. A mnoho jich tehdy bylo na NEP stadionu. Vystoupení bylo zachyceno ve filmu Queen Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.

0: Kdy si budou moct cyklisti užívat cyklostezku z Jilemnice do Martinic v Krkonoších? Ne, na to se dozvíte ve zprávách. Hanne Hauptvoglové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda se dnes naposledy sejde před letní přestávkou. Ministři budou jednat třeba o zavedení pozice peer pracovníků ve veřejném sektoru, kteří mají poskytovat podporu lidem v náročných životních situacích. Kabinet se po dvoutýdenní pauze sejde znovu v polovině srpna. V Liberci skončil hudební festival Benátská a policisté během něj provedli přes 400 kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Zaznamenali přes 88 přestupků v dopravě a 17 ve veřejném pořádku. Zahájili jedno trestní řízení. Na webu policie o tom informovala jejich mluvčí. Nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších už je otevřená, informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy z Jilemnické ulice k Javorku až po fotbalový stadion v Martinicích. V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. Otevřená pro ně bude zdarma od 11 do 17 hodin. Původně vznikla jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Slovenec Tadej Pogačar ovládl po páté v kariéře cyklistickou Tour de France. Závěrečný spurt poslední etapy v ulicích Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. A pondělní ráno je u nás zatažené s občasným deštěm, přes den má být proměnlivě oblačno, pršet bude až do pozdního odpoledne a teploty nepřesáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice, a to od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:30 mi přejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec a také úspěšný nový týden. S datem 27. července pokračuje tedy pondělní Dobré ráno, a co nabídneme v následujících 30 minutách. Už za okamžik se společně pobavíme o dalších aktualitách a zajímavostech libereckého kraje a samozřejmě v závěru hodiny nebude chybět cesta ani za předškoláky. A přiznám se, dnešní téma mně osobně se velmi líbí, přeci jen jsem si cestovní ruch dokonce dvakrát úspěšně dostudoval. A právě cestovní ruch se bude řešit také s předškoláky, tak jak cestování vnímají děti. To se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Dobrý poslech a dobré ráno.
3: Mám naději, že uslyšíš.

0: by, jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: V pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec jsme měli možnost připomenout si další písničku, která nám nezestádla. Dvojce umělců, Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a s nimi Dítě Štěstěny. To nám dohrálo v 6 hodin a 40 minut, což je také tradiční čas na to, abychom se společně opět podívali do Libereckého kraje a například na webu Nového města pod Smrkem jsme našli informaci týkající se ordinace praktického lékaře. Ta je totiž kvůli dovoleným až do konce tohoto týdne zavřená. V akutních případech se můžete obrátit na zastupující ordinaci, a to ve Višňové, případně telefonní číslo najdete tedy na webu Nového města pod Smrkem nmps.cz. A další informace, ta se týká městysu Zásada, který na svém webu upozorňuje, že kvůli havárii vodovodního řadu dnes bude nutné odstavit dodávku pitné vody, a to v době od 10. do 16. hodiny. Nejprve uzavřou vodu v silnici na Loužnici a jak se na webu píše dál, pokud to nebude dostatečné, bude nutné uzavřít úsek od pumpy, okolí fotbalového hřiště a zelené vily. Tak i s tím tedy lepší počítat. A vydat se můžeme i do Kunratic u Friedlandu. Tam tedy zítra nepůjde elektřina. Odstávka je plánovaná od 7 hodin a 30 minut až do 18 hodiny a 30 minuty. Případně seznam domů, kterých se týká, najdete v odkaze na webu obce Kunratice. Tak i tedy s tímto lepší počítat. Věříme, že jsme tady upozornili, případně v tomto směru nasměrovali, jak se tedy připravit na určitá omezení, která budou tedy Liberecký kraj čekat. Přejeme ale dobré ráno, 6 hodin 41 minut, pondělí 27. července.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes náma budou pokračovat relativně příjemné teploty 23 a 20 stupňů denní maxima, na horách dnes mezi 14 až 17 stupni. K tomu nás ale čeká proměnlivá oblačnost, zejména ráno až zataženo a již od ranních hodin s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Ráno ještě mírný, přes den poté čerstvý severozápadní vítr a zejména v přeháňkách očekáváme vítr také nárazový. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek na jedničce.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 27. července v kalendáři a prázdniny se pomalu začínají překlápit do své druhé poloviny, ale stejně pořád ještě máme vrchol sezony, myslím tím té návštěvnické. Cestujete po Česku nebo do zahraničí, ať už je to tak nebo tak, teď vám děti poví něco právě o cestování. Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je cestovní ruch?
2: To je takový, nepamatuju si, ale vím, jak to bylo dál. To byl takový pán, ale už to nepamatuju si.
1: Dobře, tak pán. Kdo je průvodce?
3: Já vím, průvodce je, že troubí na trumpetku.
1: Co je cestovní kancelář?
4: Že si koupíš lístky do letadla a pojedeš na moře.
5: Cestovní kancelář je, že to je taková práce, kde pracují lidi. I moje maminka, i můj tatínek. A jmenuje se Kuba a Dianka.
1: A čím jsou?
5: Oni mají rádi, když jim dávám pusy, když přijdou z práce. A oni mají rádi i badouše. A oni ho takhle mačkají, potom ho milují, ale stále už. No badouše pejsek.
1: A co v té práci dělají rodiče?
5: Takhle počítají na počítač.
1: A čím budete jednou vy?
5: Školačka. Tebe autoškola. Já chci být mámkou.
6: Já budu.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Podvodníci rozesílají falešné pokuty jménem společnosti Easy Park. Kraj opraví silnice z Letic do Holan. Škodu způsobené vlkem ubylo, chovatelé stáda lépe chrání. Proměnlivě oblačno s přeháňkami a teploty do 23 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Hana Hopfoglová přeje hezké pondělní ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Českolipská radnice varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
3: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku bude stát přes 20 milionů korun. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Kolas.cz. S opravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal, jak říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Komunikace Litice Holany původně v rozpočtu nebyla, tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze, takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci do opravy. Klasická oprava odfrézováním, vyčištěním příkopu, propustky a podobně, klasická velkoplošná oprava.
2: V Libereckém kraji za uplynulý půl rok výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatelé zřejmě svá stáda lépe chrání, informoval o tom náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Stát do konce června vyplatil chovatelům na náhradách škod způsobených vlky necelých 450 tisíc korun, meziročně o 63% méně. Vlci podle Jiřího Klápštěho působí škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a Jizerských horách. Kvůli lesním požárům na jihu Francie dnes v Paříži zasedne krizová mezirezortní skupina spolu s prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux, situaci navíc komplikuje silný vítr. Plameny od začátku roku spálily území o rozloze přes 115 tisíc hektarů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval evropským zemím, včetně České republiky, která do Francie vyslala vrtulník s posádkou.
1: Počasí.
2: Je ještě zataženo, později čekáme proměnlivě oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Pršet dnes bude až do pozdního odpoledne, kdy se začne oblačnost protrhávat a to i srážky budou ustávat. Teploty dnes od 20 do 23 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, přes den zesílí na čerství a v nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli opravám uzavřená část Kubelíkovy ulice, a to od křižovatky s Husickou ulicí po křižovatku s Ještěckou ulicí. Objížďka je v místě vyznačená. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 27. července v kalendáři, 4 minuty po 7. hodině a i v tomto čase přejeme příjemný poslech a řidičům také šťastnou cestu, hlavně tedy vydařený vstup do nového týdne. K tomu se ale můžeme ještě jednou vrátit k víkendu. Po letní pauze právě o víkendu totiž odstartoval nový ročník Šance ligy a myslím, že pro týmy z Libereckého kraje to byl start více než ideální. Za okamžik tak připomeneme utkání, ve kterém fotbalisté Jablonce na střelnici vyzvali olomouckou Sigmu. Přejeme dobré ráno a také vydařené pondělí.

0: Skupině Beatles se můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vydat také k minulému týdnu po stránce sportovní. Po čtvrteční porážce v předkole konferenční ligy fotbalisté Jablonce naplno bodovali v úvodním kole nového ročníku šance ligy. Doma přehráli Olomouc 2-1. Hosté přitom od 9. minuty vedli, ale nakonec po změně stran dvakrát inkasovali a na Hanou se tak vraceli s prázdnou.
1: Tak myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili, to vlastně vyústilo ten gól, co jsme dali. Pak nevím, co se stalo, ale Jablonec nás zatlačil a tak skončila první půle. Myslím si, že jsme si něco řekli a zase začneme tak, jak jsme začali a Jablonec nás zase zatlačil a pak už jsme si o to koledovali a pak už dostaneme jeden gól a už to nechytneme a už se veze druhý.
2: Vrátil se k zápasu olomoucký kapitán Jan Král. Také trenér Pavel Hapal potvrdil, že Sigma chtěla po přestávce navázat na výkon z první půle.
3: Druhá půle chtěli jsme na to navázat, že jsme vedli, samozřejmě nechtěli jsme zalíst úplně dozadu, ale bohužel Jablonec nás do těch pozic dostal, takže jsme samozřejmě zklamaní, protože ten výkon nebyl v pořádku, dokážeme podat určitě úplně jiný výkon, takže gratuluji Jablonci, ale Jablonec asi zaslouženě vyhrál.
2: Spokojený naopak mohl být jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: Myslím si, že jsme zatím vyrovnáním i zatím vítězným gólem šli v první půli. Jsme tu naší převahu přetavili v mnoho standardek, které ale bohužel nebyly naší silnou stránkou. Nicméně herně jsme byli jednoznačně si myslím lepší. Ve stejném duchu začali ten druhý poločas. Když jsme velmi dobře furt napadali toho soupeře, nenechali jsme ho hrát jeho hru a i na míči jsme byli poměrně silní a dokázali jsme vyrovnat, což nám ještě vlastně vlilo tu sílu dál do toho utkání a i z hezký akce vlastně jsme vstřelili druhou vítěznou branku, takže já si cením jak toho obratu, tak toho výkonu a samozřejmě i dneska toho výsledku a myslím si, že to vítězství je zasloužený.
2: O jablonecké výhře rozhodl gólem Jan Suchan. Potvrdil, že tým si i přes nepříznivý stav po prvním poločase věřil.
5: Musím říct, že jsme to cítili asi všichni stejně, že hrajeme líp, vlastně kromě té jedné standardky. Si myslím, že Olomouc neměla vůbec nic. My jsme drželi v podstatě furt pod nějakým tlakem, drželi jsme balón, byli jsme nebezpeční. Věřili jsme si i po poločas jsme si řekli, že vlastně to, že prohráváme, je prostě čistá náhoda. Jdeme zatím si to otočit a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo, protože si myslím, že jestli dneska nějaký tým byl lepší, tak jsme to jednoznačně byli my.
2: Dodal Jan Suchan po utkání úvodního kola fotbalu. Šance ligy. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnešek nabídne proměnlivou oblačnost, zejména ráno až zataženo, a již od ranních hodin také občasný déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírna, to nám zůstává i na začátku nového týdne na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Po uši.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dokdy můžou řidiči v Turnově v Nádražní ulici počítat s omezeními? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Paliva po skončení cenových stropů zdražila. Litr benzínu je v průměru o necelé 2 koruny dražší, nafta o víc než 4 koruny. Podle zástupců petroliářského průmyslu růst cen způsobilo hlavně zvýšení spotřební daně u nafty a také vývoj trhu s ropou. Podle dnešní zprávy agentury Reuters začala cena ropy na světových trzích klesat. V Nádražní ulici v Turnově budou do konce srpna pracovat silničáři, budou měnit asfalt. Krajská správa silnic dnes přebírá staveniště. Provoz v ulici budou řídit semafory nebo pracovníci stavby. V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Socha je teď v restaurátorské dílně a obec Kravaře hledá peníze na její renovaci. Vyloďovací pláže v Normandii jsou nově na seznamu světového dědictví UNESCO. Organizace je tam zařadila při zasedání v Jižní Koreji. Na plážích Utah, Omaha, Gold, Sword a Juno se v červnu roku 1944 vylodili spojenci, kteří přispěli k porážce nacismu a ke konci druhé světové války v Evropě. Jablonečtí fotbalisté v úvodním zápase nového ročníku šance ligy doma porazili Olomouc 2-1. Teď před sebou mají odvetu předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždinem budou hrát ve čtvrtek na svém hřišti. A je zataženo s deštěm, přes den čekáme proměnlivě oblačno a nadále občasný dešť nebo přehánky, které budou ustávat až později odpoledne. Teploty stoupnou mezi 23 a 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část ulice České mládeže, a to od křižovatky s Hodkovickou ulicí ke kruhovému objezdu u čerpací stanice. Obousměrná objížďka je vyznačená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 ze studia Českého rozhlasu Liberec hned po zprávách Hany Hauptvoglové přejeme příjemný poslech a hlavně úspěšné, pokud možno poklidné pondělní ráno. Dnes tedy s datem 27. července. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Můžu doplnit, že už za okamžik společně opět probereme další aktuality Libereckého kraje a k tomu se společně budeme, myslím si, podrobněji věnovat UNESCO. Jak už zaznělo ve zprávách, jsou tedy nová místa, která na seznam přibyly. Výbor pro svět Nové dědictví UNESCO rozšířil svůj prestižní seznam, jen tedy žádné nové české památky ani přírodní lokality na něm nejsou. Což by se ale mohlo brzy změnit. Tématu se tedy budeme věnovat právě před 8 hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

Jiří Korn s písní Neplakej v další části našeho ranního vysílání. Připomínáme dnešní datum, a to 27. července. Teď už tady 9 minut po půl osmé, kdy se opět můžeme pozastavit u dalších zajímavostí z Libereckého kraje. Ku příkladu město Stráž pod Ralskem ve své aplikaci Munipolis informovalo, že až do konce prázdnin, tedy 31. srpna, je pro veřejnost přístupné více účelové hřiště.

0: Je. U základní školy město otevírá možnost zasportovat si tak úplně pro každého, což se myslím si v té první polovině tohoto týdne rozhodně bude hodit, dokud tedy počasí sportování bude přát. Ostatně o počasí si budeme ve vysílání povídat za okamžik i s meteorology. A ještě tedy informace, neboť v aplikaci Munipolis města Hejnice jsme našli upozornění, že tamní lékárna bude právě ode dneška až do 7. srpna zavřená. Lékárníci totiž budou na dovolené. Nejbližší lékárny, které budou otevřené, jsou případně v Novém Městě pod Smrkem a následně ve Frýdlantu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí. 7.43 na hodinách, 27. července v kalendáři a na telefonu už tedy v tomto čase také pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Pane Juzo, nový týden, prozraďte, jak bude vypadat pondělí v Libereckém kraji?
1: No tak teď ráno máme většinou oblačno až zataženo a místy se vyskytují slabé přehánky a teplota je většinou v rozmezí 16 až 19 stupňů, což na ranní hodiny je celkem přiměřená teplota, akorát na horách je o něco chladněji, kolem 12 stupňů. A většinované mírný západní až severozápadní vítr.
0: Přiznám se, nechci malovat čerta na zeď. Na druhé straně, už minulý týden jsme se i s vámi, i s kolegy bavili o tom, že si budeme moci užívat opět léto v plné parádě v tomto týdnu, tak můžeme jenom tedy nastínit, jak ten týden zhruba bude vypadat?
1: Takže ten dnešek je v podstatě přechodně chladnějším dnem, kdy očekáváme proměnlivou oblačnost, dopoledne ještě budou nějaké přehánky, které budou postupně ubývat. Nedá se vyloučit i, že by se vyskytla nějaká bouřka a dneska v Libereckém kraji ty maximální teploty by měly být 20 až 23 stupňů. Zatímco zítra už by mělo být méně oblačnosti, o něco tepleji, 22 až 25 stupňů, na Českolipsku až 26 stupňů a po zbytek týdne to vypadá, že minimálně do pátku by mělo být slunečno a poměrně výrazně se oteplovat.
0: Takže se tedy opět můžeme připravit na návrat veder, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Informace, které, myslím si, někoho potěšily, já osobně tedy zatím s takovým tím zdravým respektem z toho mám decentní obavu, uvidíme, určitě to ale zvládneme, můžeme jenom doplnit informace nám v ranních hodinách, předal pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu, díky za to, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, 7 hodin 49 minut. Mluvili jsme o tom, výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Jižní Koreji zařadil na prestižní světový seznam další lokality, například místo prvního Buddhova kázání v indickém Sarnátu, historická města na Komorách nebo mokřady v americkém státu Georgia. Česko tentokrát žádnou památku ani přírodní lokalitu nepřihlásilo, přesto se na rozšíření českých položek na prestižním seznamu pracuje.
1: Na svém seznamu měla paní Eunju tři turistické klenoty – Paříž, Řím a Prahu. Nakonec před třemi lety stihla jenom Prahu a musela kvůli tomu odložit i nákup auta, protože výlet z Jižní Koreji do Evropy a zpátky nebyl levný.
2: Ta cesta nakonec trvala 20 dnů a byla doslova epická. Projela jsem Česko křížem krážem, nikdy na to nezapomenu. Viděla jsem krásná místa, ale vím, že takhle dlouhý výlet už asi nikdy nepodniknu.
1: Dnes je paní Eunju příkladem toho, co pozorují lidé z turbiznisu tady v Ázii dlouhodobě. Logo UNESCO je sice pořád puncem kvality a jedinečnosti, ale čím dál tím více pro starší generaci. Ta mladší dává přednost zážitku, na který většinou upozorní sociální sítě. Potvrzuje to i Michal Procházka, zástupce agentury Czech Tourism v Soulu.
3: Ta mladší generace prostě vyhledává testování za nějakým zážitkem, za lifestylem, designem.
1: A stejnou zkušenost, tedy odklon od léta prověřeného a zavedeného k něčemu, co stvořil svět médií a sociálních sítí, potvrzuje u mladých cestovatelů z Asie i Procházkův kolega Štěpán Pavlík z kanceláře Czech Tourismu v Tokiu.
4: U těch mladších cestovatelů tam chází k výběru destinace podle toho, co je zrovna trend na sociálních sítích, nebo hodně často to bývá spojeno s konkrétním zájmem, popkultura, příroda, gastronomie nebo u některých nakupování.
1: Konkurovat K-popu nebo návštěvám míst, kde se natáčely zamilované romance pro stovky milionů asijských diváků, chce ale Česká republika i nadále. Láká hlavně na to, kolik památek UNESCO je k vidění na tak malém prostoru, potvrzuje Kateřina Beránková z Ministerstva pro místní rozvoj.
5: Česko patří vzhledem ke své rozloze k zemím s nejvyšší koncentrací památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Aktuálních je 17 a zahrnují kulturní památky i přírodní dědictví.
1: České ministerstvo kultury mezitím připravuje pro UNESCO návrh, na jehož konci by se na seznamu světového dědictví mohly v budoucnu objevit nejen historické památky a přírodní lokality, ale i další položky z nehmotného kulturního odkazu, jak potvrzuje ministr kultury Ota Klempíř za motoristy.
6: Patří mezi ně například škola mladých odzemkářů pro registr osvědčených postupů nebo kandidatury kamenářství po domácké broušení drahých kamenů, dále hořické pašijové hry, pivní kultura v České republice a výroba modrotiskových forem.
1: A paní Eunjun, ta už se chystá na zážitkovou turistiku do Japonska a potom do Kazachstánu, hlavně prý kvůli lokální kuchyni. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Registrace vozidel by se mohla vyřizovat online, návrh dnes projedná vláda. Liberecká nemocnice spustila ostrý provoz nového energocentra. Kraj přispěje na záchranu 3 památek a bude většinou proměnlivě oblačno s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeji Hana Foglová. Registrační značky vozidel by si lidé mohli vyřizovat online a vyzvedávat ve výdejních boxech. Počítá s tím návrh zákona ministerstva dopravy, který dnes projedná vláda. Nově si podle něj bude možné i ponechat svou registrační značku při koupi jiného auta. Novou agendu by lidé mohli zařizovat přes portál dopravy. Podrobnosti dodává mluvčí rezortu František Jemelka.
4: Novela má také přinést automatizaci vyřizování žádostí o registraci vozidel, takže občanům i podnikatelům odpadne nutnost návštěvy úřadu. Převod vozidla je jednou z nejčastějších věcí, kterou lidé z úřady řeší, a je to poslední větší agenda, kterou máme ještě zdigitalizovat.
2: Areál Liberecké nemocnice už je napojený na nové energocentrum. Kvůli výstavbě centra urgentní medicíny muselo zdravotnické zařízení nechat původní kotelnu zbourat. V nové je přes kilometr potrubí, na kterém je závislý celý chod nemocnice, jak popisuje zástupce stavby vedoucího Ondřej Jandejsek.
5: Zásobuje nemocnici teplou vodou, tak párou, to potřebuje zejména stravovací pavilon. Je to spojené s potrubím Liberecké teplárny, takže v případě nouze si nemocnice může pomoci, ale i naopak, tento provoz je schopný zásobovat část města horkou vodou.
2: Liberecký kraj poskytne na obnovu cenných historických objektů téměř 2 miliony korun. 600 tisíc získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad presbytářem kostela svatého Jiří v Jeníšovicích. A zbytek peněz je určený na opravu dožilé střešní krytiny v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v Liberci, který slouží jako poliklinika. V České republice zatím vznikly jen 2 hromadné žaloby. Možnost podat je funguje 2 roky. Podle organizací, které je můžou podávat, je problém hlavně s financováním. Ministerstvo spravedlnosti změny systému zatím nechystá. Podle ministra Jeronýma Tejce za hnutí ANO je na hodnocení brzy. První hromadnou žalobou v České republice byl případ truhlářství Postýlkov, které zákazníkům nedodalo zaplacený nápitek.
3: Počasí.
2: Pondělní ráno je zatažené s občasným deštěm nebo přeháňkami, které přetrvají až do pozdního odpoledne. Přes den bude proměnlivě oblačno a odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude postupně zesilovat na čerství s nárazy, které můžou mít rychlost až kolem 55 km v hodině. Biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Horní Lipchavou a Manušicemi. Havarovalo tam osobní auto a autobus. S velkou opatrností se tam dá projet. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme datum v kalendáři, a to 27. července, teď už tedy 4 minuty po 8. hodině, a hlavně přejeme dobré ráno v naší společnosti. Ostatně při pondělním ranním vysílání opět nabídneme další epizodu seriálu Ověřovna našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Dnes se budeme věnovat dalšímu způsobu, kterým podvodníci ze svých obětí získávají citlivé údaje. Rozesílají totiž falešné výzvy k zaplacení poplatků za veřejnoprávní média. Tak na co si dát pozor a jak se nenechat podvést, na to odpovíme už za okamžik, a to společně s redaktory. 4 minuty po 8. hodině, i v tomto čase přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Doslova pohádková píseň Teď královnou jsem já, k tomu tedy Monika Absolonová, také Bára Basiková a Ilona Čáková. 11 minut po 8 hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A možná jste i vy zažili následující situaci. Přišla vám SMS, že dlužíte na poplatcích za televizi a rozhlas. Pokud nezaplatíte ještě dnes, hrozí vám 10 000ová přirážka, jenže tuhle zprávu posílali podvodníci. Jde jen o další pokus, jak z lidí vylákat citlivé a platební údaje. Jak falešnou výzvu rozeznat a na co si dát pozor, to rozebrali naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. A my si o tom teď povíme společně s redaktorem Jiřím Jelínkem, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak jak přesně tenhle podvod vypadá?
1: Podvodníci rozesílejí SMS s výzvou k okamžité úhradě údajného dluhu na televizních a rozhlasových poplatcích. Odkaz ve zprávě ale vede na falešný web, který napodobuje stránky České televize. Po kliknutí na tlačítko přihlásit se uživatel dostane na platební bránu, kde má vyplnit své údaje. No a právě ty se podvodníci snaží získat. Varováním mohou být gramatické chyby nebo podezřelá webová adresa s koncovkou třeba .top místo běžné .cz.
0: Před tím podvodem jako první varovala samotná Česká televize, tak jak poznám, že mi píše opravdu ona?
1: Nejdůležitější je zkontrolovat právě webovou adresu. Česká televize používá pro komunikaci o televizních poplatcích výhradně stránku tvpoplatky.cz. Zároveň upozorňuje, že výzvy k úhradě dluhu neposílá prostřednictvím SMS, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
2: Aktuálně jsme publikovali upozornění na webu České televize na stránce Vše o ČT. Dále jsme upozornění také zveřejnili na našich platformách X a Threads. V této souvislosti jsme připravili také edukační příspěvek na Instagramu České televize.
1: To stejné platí i pro Český rozhlas. Oficiální informace o rozhlasovém poplatku jsou dostupné výhradně na adrese poplatek.rozhlas.cz, říká mluvčí Lídia Erlebachová.
3: Na podezřelé odkazy by neměli klikat ani zadávat své údaje. Pokud už bankovní údaje vyplnili nebo provedli platbu, měli by okamžitě kontaktovat svou banku a policii České republiky.
1: Ani Česká televize, ani Český rozhlas zatím neevidují nikoho, kdo by podvodníkům naletěl a bankovní údaje na stránce skutečně zadal.
0: Podobné falešné zprávy a stránky ale nejsou žádnou novinkou. Za koho se podvodníci ještě vydávají?
1: Nejčastěji jde o známé instituce, kterým lidé běžně důvěřují. V minulosti zneužili jméno Policie České republiky, UniCredit Bank nebo třeba Všeobecné zdravotní pojišťovny. Typické je, že se snaží příjemce vystrašit a donutit ho jednat co nejrychleji. Právě časový tlak je jedním z nejčastějších znaků podobných podvodů. Policie proto doporučuje na podobné výzvy nereagovat hned a jejich pravost si vždy nejdřív ověřit.
0: Tak ne na internetu tedy opatrně, informace nám v ranních hodinách předal Jiří Jelínek. My za to děkujeme. Jenom doplním. A celý nejnovější díl Ověřovny najdete právě na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jiří, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 20 až 23 stupni. Na horách mezi 14 až 17 stupni. K tomu tedy proměnlivá oblačnost, zejména ráno ještě zataženo a již od ranních hodin očekáváme občasný déšť nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně také oblačnosti. Biometeorologická předpověď mírná, na jedničce a ráno mírný přes den, poté čerstvý severozápadní vítr. Zejména v přeháňkách očekáváme vítr, také nárazový.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

Karel Zich, 9 minut před 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a společně se s datem 27. července můžeme vrátit až do roku 1962. Poznali jste správně, připomeneme si jedny narozeniny. Právě dnes totiž slaví zpěvák a skladatel, kterého mimochodem znáte velmi bezpečně i z vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to Janek Ledecký. Tady je potřeba připomenout skupinu Žentour. Právě v ní se totiž Janek Ledecký objevil poměrně výrazně na hudební scéně a dal o sobě vědět. To bylo v 80. letech. Důležité je proto poté zmínit i moment, který znamenal další úspěch. Na začátku 90. let se totiž rozhodl přejít na solovou dráhu a rozhodnutí to bylo více než vydařené. K tomu tedy v repertoáru písně, které zná v podstatě každý, jednoduše musí znamenat úspěch. K tomu se stal také autorem hned několika muzikálů, například jako Hamlet, který se těšil i mezinárodního uznání. Janek Ledecký dnes slaví 64. narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší. A když už jsem zmiňoval jeho písně, hlavně jsem měl tedy na mysli jednu konkrétní a tu si užijeme i v dnešním Dobrém ránu.

0: Dokdy je možné v Turnově požádat o dotaci na podporu cestovního ruchu? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách a Hauptfoglové.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministr čeká poslední jednání před vládními prázdninami. Na dalším pravidelném zasedání by se měly sejít v polovině srpna. Dnes mají na programu například návrh nařízení, který zavádí oficiální pracovní pozici peer pracovníků ve veřejném sektoru. Ti by měli poskytovat podporu lidem v krizových životních situacích. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Jde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel tam budou betonová. V Turnově můžou zájemci požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu, informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 000 korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna. Obyvatelé španělské Malorky protestovali proti nadměrné turistice. Podle odhadů policie se na nedělní demonstraci sešlo asi 25 000 lidí. Podle agentury DPA si protestující v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Slovinec Tadej Pogačar je po páté vítězem Tour de France. Závěrečnou etapu slavného cyklistického závodu s dojezdem v centru Paříže vyhrál Nizozemec Van der Poel. A pondělí je u nás zatím zatažené s občasným deštěm, přes den má být proměnlivě oblačno a pršet bude až do pozdního odpoledne. Teploty dnes nepřesáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Stráži pod Ralskem je na náměstí 5. května u křižovatky s Dubnickou ulicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a provoz převedený do protisměru. Opravují tam kanalizaci a vodovod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I po zprávách po 9:30 řidičům přejeme šťastnou cestu. Vám tedy našim posluchačům hlavně dobré pondělní ráno a k tomu se už za okamžik na silnice opět vrátíme. A to v krimi příběhu. Podíváme se na to, jak nepozornost řidičů byla příčinou dvou nehod na Českolipsku. Tak co konkrétně se stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte. Ještě jednou tedy šťastnou cestu, ať už v tomto čase vyrážíte kamkoliv.

Společně se skupinou Brontosauři připomenutí další písničky, která nám nezestárla na kameni kámen, ta nám dozněla 9 minut po půl deváté ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a byl to příjemný návrat do roku 1985, kdy tedy skupina Brontosauři naspívala a následně do roku 1986, kdy ji teda vydali. Jaký byl vůbec rok 1986? Například v kinech se poprvé objevila komedie režiséra Jiřího Menzla, to Vesničkoma Středisková. K tomu můžeme připomenout, že to byl i rok, kdy emigroval Valdemar Matuška, což byla věc, která tedy tehdejší režim pořádně rozčilila. Zároveň tedy on sám bojoval proti údajně nemožnosti vystupovat svobodně. Režim se v tomto směru tedy bránil tím, že samozřejmě možnosti měl, tak jak to tedy v té době bylo. Zároveň ale je to i rok, kdy vyšla kniha Forrest Gump, a to spisovatele Winstona Grooma. Následně tedy i sfilmovaná kniha a velmi úspěšný film k tomu. Tak takový byl tedy rok 1986 v kostce. My se 8 hodin a 40 minut můžeme také věnovat tomu, co jsme před okamžikem avizovali. Ostatně pohoda za volantem je pro většinu řidičů to hlavní. Ovšem nesmíme pohodu

0: zaměňovat složerností nebo nepozorností, protože když se něco může pokazit, znáte hlavní bod takzvaných Murphyho zákonů. Něco víc nám o tom řekne Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy. Doktor Vlach z legendárního Saturnina říká, že prožíváme-li delší dobu idylu, osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Což je do jisté míry trochu deprimující, protože to jinými slovy říká, že bychom se měli neustále bát, co se na nás žene, protože žádná pohoda netrvá věčně. Na druhou stranu, pokud bychom to aplikovali na užívání motorového vozidla, nás to nutí k obezřetnosti. Užívej si jízdu, užívej si pohodu, ale neztrácej ostražitost. Nevím, jaká pohoda vládla na palubě Golfu, který jel nedávno po silnici 1/38 kolem Bezdězu, ale řidička ostražitost podle všeho na chvíli zanedbala, když zapojovala kabel nabíječky do napájení. Stačila chvilka nepozornosti a Volkswagen sjel na jinak rovné silnici do příkopu, kde narazil do stromu. Zraněním to odnesla spolujezdkyně. Ovšem ostražitost se netýká jen případů, kdy je auto v pohybu. Jakmile se jednou ocitnete v provozu, musíte zkrátka sledovat, co kde lítá. Před vámi, za vámi i vedle vás. K další nehodě totiž došlo právě ve chvíli, kdy auto stálo. Jeho řidič zrovna zaparkoval a chystal se vystoupit, jenže se nepodíval do zpětného zrcátka a přehlédl cyklistku, která jela kolem. Otevřel dveře a 75-letá seniorka o ně zavadila pedálem svého elektrokola. Následoval let přes řidítka a pád na zem, a to přímo na hlavu. O osudu cyklistky, troufám si tvrdit, rozhodla helma, kterou žena měla. I tak ale byla pořádně pomlácená. A to vše kvůli jednomu pohledu do zrcátka, na který řidič auta zapomněl. Takže pohoda ano, ale opatrně.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaký bude začátek nového týdne? Očekáváme totiž proměnlivou oblačnost, zejména ráno až zataženo a již od ranních hodin také s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností by se mohla vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude ale postupně srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí mezi 20 až 23 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Ráno k tomu mírný, přes den čerstvý severozápadní vítr, zejména v přeháňkách, případně vítr také nárazový. Večer bude ale opět postupně slábnout. Biometeorologická předpověď na jedničce, což znamená mírný stupeň zátěže. 8 hodin 47 minut do nového dne a u poslechu vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio

Závěr pondělního dobrého rána, tak trochu s nádechem melancholie, Tereza Mašková, také Marek Lambora a s nimi píseň Náš příběh. 9 minut nás dělí od 9. hodiny po 9. hodině, to bude dopoledne pod Ještědem a dnes možná trochu netradičně také kolega Filip Majsl, se kterým se hned tedy na začátku vysílání vydáte do Turnova a nakonec tedy přiblížíte rekonstrukci Nádražní ulice. 9 hodin a 45 minut, to ale bude pokračovat, myslím si, letní program v podobě zámeckého léta, kdy budete mít opět možnost soutěžit, a to s kolegou Pavlem Kudrnou. Pro tuto chvíli je to tedy ode mě úplně všechno. Dobré ráno jsme zvládli, začátek nového týdne úspěšně za námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak s přáním vydařeného dne a také příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Benzín i nafta v uplynulém týdnu průměrně zdražily. Agentury nově hlásí pokles ceny ropy. Kraj odkoupí elektřinu z jindřichovických větrných elektráren. Teploty se tento týden podle meteorologů budou blížit až ke 40 stupňům. Dnes to ale ještě nebude, má být proměnlivě oblačno s přehánkami a maximálně 23 stupni. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Před týdnem skončila regulace cen pohonných hmot. Podle dat společnosti CCS z uplynulého týdne zdražil litr benzínu v průměru o korunu a 80 haléřů, nafta o víc než 4 koruny. Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ceny odpovídají tržním podmínkám. Paliva jsou teď dražší hlavně na dálnicích nebo ve velkých městech.
2: Jsou tady vysoké nájmy pozemku na dálničních stanicích. Je tady vysoká obslužnost. Vysoká spotřeba energií, takže tady jsou oprávněné náklady, které mohou přesáhnout maximální marži, která byla 3 koruny, tak se můžou dostat třeba o 50 haléřů o korunu výš, ale to je v souladu s ekonomikou.
0: Ropa zdražovala kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Podle dnešní zprávy agentury Reuters už cena ropy na světových trzích klesá díky přerušení amerických vzdušných úderů na Irán a naději na diplomatické řešení konfliktu. Liberecký kraj odkoupí elektřinu vyrobenou ze dvou větrných elektráren v Jindřichovicích pod Smrkem. S nabídkou na odkup 1,2 MW hodiny se na kraj obrátila obec v rámci sdílení elektřiny. Rada kraje transakci podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj schválila. V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. Otevřená pro ně bude zdarma od 11 do 17 hodin. Původně vznikla jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Akce je součástí letního českolipského programu, na který zve referentka cestovního ruchu Městského informačního centra Denisa Lebedová.
3: Určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem Léto plné tónu. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení.
0: Českou republiku čeká mimořádně horký týden. Dnes se ještě nejvyšší teploty budou držet většinou kolem 20 stupňů Celsia a objeví se déšť. Už od zítřka by ale měly teploty stoupat nad tropickou třicítku. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi meteorologů. Od čtvrtka se teplotní maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Meteorologové proto varují před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu mají přijít přehánky a bouřky.
1: Počasí.
0: I u nás dnes čekáme proměnlivě oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Pršet bude až do pozdního odpoledne, kdy se začne oblačnost protrhávat a i srážky budou ustávat. Teploty se zastaví mezi 20 a 23 stupni. Fouká mírný severozápadní vítr, přes den zesílí na čerství a v nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: No, obecně vám přejeme také hezké pondělí 27. července. Věřte, nevěřte, ale dnes je den, vezmi svoje pokojové květiny na procházku. Já tady nevím, kdo ty dny vymýšlí, ale je to vlastně docela hezké, protože když si člověk odmyslí, že s květináčem na vodítku bude vypadat jako blázen, je to v podstatě ideální příležitost vytáhnout ven třeba chýněný jazyk. Víc vám o dnešním dni řekne Petr Jungmann v kalendáriu krátce po půl. Nás nejprve bude zajímat Turnov. Tam dnes začíná rekonstrukce rekonstrukce frekventované nádražní ulice. Omezení potrvá do konce srpna. V jakém režimu se tam bude jezdit, to vám řekneme už za pár okamžiků. Pak se také podíváme na filmový epos, který momentálně kraluje promítacím sálům Odysea, a čeká vás pochopitelně také zámecké léto společně s nedostižným, jedinečným, fantastickým, úžasným kolegou Pavlem Kudrnou, který pro vás má nejenom spoustu zajímavostí, ale také soutěž. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Nesmrtelná písnička Hany Zagorové, biograf Láska v Českém rozhlase Liberec, 13 minut po deváté. Do biografu se určitě dostaneme za pár minut, teď míříme do Turnova. K létu patří opravy silnic a jedna taková dnes začíná právě v Turnově. Silničáři budou vyměňovat asfalt v jedné z nejvýtíženějších ulic ve městě, v Nádražní ulici, a detaily má redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Řidiči v Turnově už jistě zaznamenali omezení, která začala už 7. července. V okolí Nádražní ulice dělníci vyměňují přeložky vodohospodářských sítí. Podle ředitele vodohospodářského sdružení Turnov Milana Hejduka využili toho, že se tam právě krajská správa silnic chystá vyměnit asfalt. A právě dnes mají silničáři převzít staveniště.
0: No a kdy tam má začít omezení a v jakém rozsahu se řidičů dotkne?
1: Mírné omezení by tam mělo být už ode dneška, frézování vozovky by ale mělo začít až příští týden. V té době by tam řidiči měli jezdit v kyvadlovém režimu, který budou řídit semafory nebo stavbaři. Nádražní ulice je za normálního provozu velmi vytížená a proto by na ní řidiči v srpnu neměli výjíždět, pokud nemusí. Vedení Turnova se domluvilo s krajskou správou silnic, aby ulici opravila o prázdninách, když provoz není tolik hustý. A práce by měly skončit spolu s prázdninami.
0: No a tím radosti nekončí, potom v Turnově naváže další výměna asfaltu, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Nádražní ulice bude v září sloužit jako objízdná trasa, až bude ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici první třídy číslo 35. Jak vysvětluje starosta Tomáš Hoke za Starostů pro Liberecký kraj.
2: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10, začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazenic, takže zasáhne to i křížení ze silnici 1/10 na Harachov.
1: Silničáři budou, jak už jsem zmínila, opravovat povrch a také problematická lanová svodidla. Tam by práce měly trvat také zhruba měsíc.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Českém rozhlase Liberec jedna seriálová melodie, Iva Frýlingová, Miroslav Žbirka, Někdy stačí dát jen dech, a teď se přesuneme k velkému filmovému plátnu. Moře, bouře, nestvůry a cesta, která se zdá být nekonečná. Odysea Christophera Nolana zve diváky na dobrodružnou výpravu po stopách antického hrdiny. Díky obřímu plátnu v IMAX na pražské Flóře a 70mm filmovému pásu můžete mít pocit, jako byste byli přímo na palubě jeho lodi. Zájem o tento zážitek je tak velký, že na prodejce do Prahy míří diváci i, tedy na projekce do Prahy míří i diváci ze zahraničí.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý tříhodinový film Odysea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku. Takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odysei má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme ty jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odysei ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 27. července. Svátek má Věroslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První transatlantický kabel spojil telegrafem Spojené státy s Anglií před 160 lety, v roce 1866. Rychlost spojení byla asi 8 slov za minutu a poslat telegram nebyla žádná láce. 20 slov stálo až $100. Kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best dali před 105 lety diabetikům novou naději. V roce 1921 se jim podařilo izolovat čistý inzulín. Ten první byl ze psů a pojmenovali ho isletin. Objev bezúplatně předali Torontské univerzitě za pronájem laboratoře. Dnes je to 50 let, co se v roce 1976

0: Magic in Budapest. Kajakářka Štěpánka Helgertová získala před 30 lety v roce 1996 na olympiádě v Atlantě svou první zlatou medaili. Ve stejný den před 30 lety explodovala v olympijském parku v centru Atlanty bomba na místě, kam přišly tisíce lidí na koncert. Zemřeli dva lidé a na 110 osob bylo zraněno. Pachatel Eric Robert Rudolph byl dopaden až v roce 2003 a byl odsouzen na doživotí. O události a křivě obviněném pachateli vypráví i výborný film Clinta Eastwooda Richard Jewell. 64. narozeniny má dneska Janek Ledecký. Všechno nejlepší, vám všem dobrý nový týden.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Víc

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí 27. července vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Pavel Kudrna. Jaký byl víkend? Tak já doufám, že dobrý, že jste si udělali nějaký ten zajímavý výlet. Teď počasí, které se na nás řítí, bude tropické, nevím, jestli se nám bude chtít cestovat, ale ty tipy, které vám dáváme, tak je schovávejte. Ostatně můžete se dívat na zámeckeleto.cz, tam jich najdete hromadu. No a na příhodnou dobu si pak udělat plán navštívit nějaký zámecký objekt. My vám je představujeme celé prázdniny a pozor, také soutěžíme, teď mluvím k našim novým posluchačům. Každý všední den hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, ve kterém jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Vždycky v pátek ze všech výherců z toho týdne losujeme jednoho, který vyhraje soukromou prohlídku pro dvě osoby a je to na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin to nás teprve čeká, vylosujeme tři výherce, kteří získají ve velkém finále zámecké víkendové pobyty. Tak snad je to jasné, jinak, jak jsem říkal, všechno na zámeckeleto.cz. No a my se teď můžeme dát ne do soutěže, ale do prohlídky dalšího zámeckého objektu a veliké doporučení. Poslouchejte, co se tam říká. Kam nás zve František Kinský?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
3: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
4: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
3: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly, říkám to správně?
4: Říkáte to správně, ano. Je tady schodiště z roku 1725, které vyhotovil brněnský sochař Johann Christian Prebstl. To schodiště má mimo jiné takovou zajímavost, zvláštnost, že vyrobené ze dvou různých materiálů, do prvního patra je to kámen, do patra druhého dřevo, a nad schodištěm je freska z roku 1741 od brněnského malíře Josefa Tadeáše Rotra, která má oslavovat toho stavitele zámku Karla Antonína Šerényho jako mecenáše umění a kultury.
3: Vcházíme do noblesních prostorů. Kde se nacházíme teď?
4: Tady ta první místnost, to byl takový dětský pokoj, kde vždycky v té první polovině 20. století začínalo vyučování čtyř dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
3: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
4: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
3: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
4: Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, je tu další tip na vaše prázdninové cesty, tak na co pak asi se budu ptát? Já vám to neřeknu, to prozradím až tomu, kdo zavolá na telefon 731 800 900, a bude třetí, takže zkuste své štěstí, třeba to vyjde.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: to jsem já, ten Pavel Kudrna, který vás provází soutěžní částí zámeckého léta, jinak na zámky názve odborník, znalec života na zámku, také šlechtických rodů, průvodců a tak dále, pan František Kinský. No, já už teď odjasním to napětí, kdo bude ve vysílání. Třetím v pořadí byl z Mýkovic pan Jiří Vlk. Pane Vlku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak zase klasická otázka. Hrady, zámky, pevnosti, tvrze máte rád, navštěvujete?
1: Ano, jezdíme často. Naposledy jsme byli na zámku Orlík a ve Zvíkovském podhradí.
0: Prosím. Cestovatel, vidíte. No, ta soutěžní otázka, ona tam tak jako, ta odpověď tam byla tak trošku upozaděná. Co myslíte, že se zeptám? Schválně, jestli byste se trefil.
1: Tak já nevím, jestli na ten původní rod, který to tam vybudoval, nebo něco jiného.
0: Něco jiného to bude. Já se ptám, z jakého materiálu je schodiště vedoucí do, pozor, prvního patra vstupní schodištové haly zámku Milotice? Za A ze dřeva, za B z kamene, za C z keramiky.
1: Tak za B, za Bčko.
0: Je to za Bčko, přesně jak jste říkal, do prvního patra z kamene. Do druhého, věděl byste, jak to tam...
1: Ze dřeva. Já jsem to poslouchal.
0: Přesně tak. No tak zámecký cestovatelský balíček je váš, tak já vám gratuluju. Mějte se hezky, pane Jiří.
1: Den.
0: Taky hezký den přeji vám všem, nejenom den, ale samozřejmě celý týden. A my budeme celý týden soutěžit, představte si, pátý týden, letí to hrozně. Já vždycky už jsem trapný s tím, jak říkám, jak to letí, ale já nevím, ten čas se nějak zrychluje stále víc a víc s přibývajícím věkem. Tolik zámecké leto pro dnešek, zítra se v 9.45 vypravíme na zámek Valeč a samozřejmě budeme i soutěžit, ať se vede.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podvodníci rozesílají jménem společnosti Easy Park falešné pokuty. Ocelová svodidla na průtahu Libercem nahradí beton. Ve Francii se kvůli rozsáhlým požárům schází krizový štáb a u nás bude většinou proměnlivě oblačno s deštěm a teplotami do 23 stupňů. Hana Hauptvoglová přeje hezké dopoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Českolipská radnice varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
2: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České Mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel tam budou betonová. Hotovo by mělo být do konce roku. Podrobnosti přidává ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Vznikne podle nových norem bezpečný zádržní systém. Díky němu odstraníme v středovém ostrůvku veškerou zeleň. Konovou s tou zelení neplánujeme a to betonové svodidlo nejenom, že má zádržnou schopnost, ale má i funkci clonění, že řidiči se vzájemně protijedoucí neoslňují.
0: V Liberci skončil hudební festival Benátska a policisté během něj provedli přes 400 kontrol motorových vozidel a jejich řidičů. Zaznamenali přes 88 přestupků v dopravě a 17 ve veřejném pořádku a zahájili jedno trestní řízení. Na webu policie o tom informovala jejich mluvčí. Francouzský prezident Emmanuel Macron svolal kvůli rozsáhlým požárům krizový štáb. Ministr vnitra Laurent Nunez potvrdil, že od začátku roku plameny spálily už rekordních 115 000 hektarů. Obří požár se nadále šíří na jihozápadě Francie a ohrožuje město Bordeaux. Své domovy už muselo opustit přes 200 000 lidí. Evakuovaní přespávají v tělocvičnách i na výstavišti v Bordeaux. Do bojů s plameny se zapojují tisícovky hasičů, vojáků a policistů. Prezident Emmanuel Macron na internetu poděkoval za pomoc i evropským zemím, včetně České republiky, která do Francie vyslala vrtulník s posádkou.
1: Počasí.
0: Občasný déšť nebo přeháníky přetrvají až do pozdního odpoledne, přes den bude proměnlivě oblačno a odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr postupně zesiluje na čerství a v nárazech může mít rychlost až kolem 55 km v hodině. Biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená část Jungmannovy ulice od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská a objížďka je v místě vyznačená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále krásné a příjemné pondělní dopoledne. Vám určitě neunikla informace o tom, že se na nás řítí tropické teploty, v podstatě takové předsálí pekla, tak se samozřejmě nezapomeňte vybavit opalovací krém a grilovací koření. A částečně vás na to připraví i náš kolega Patrik Fischer, co by regionální stopař se vypravil sondovat podmínky na koupaliště a kemp v Hejnicích. Ale takové gro této hodiny bude rozhovor hned v úvodu, tedy za pár minut. My se totiž spojíme s frontmanem kapely Jelen Jindrou Polákem a popovídáme si o jejich sobotním koncertu v libereckých Vratislavicích. A pak se také s naším spotřebitelským rádcem podíváme na zoubek podezřelým fakturám za mobilní telefon. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Dynamit, takové univerzální řešení problémů, alespoň tedy podle skupiny Olympic, v Českém rozhlase Liberec 10 minut po 10. hodině. No a takovou výbušnou akci pro vás už na tuto sobotu chystají v libereckých Vratislavicích. Tam totiž dorazí rodinný festival Jelen Fest, a to, jak už jsem říkal, v sobotu 1. srpna. A kapela Jelen s vámi stráví celé odpoledne a celý večer. A já jsem rád, že mohu ve vysílání přivítat frontmana skupiny, zpěváka, kytaristu a také harmonikáře Jindřicha Poláka. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne přeju všem posluchačům i do studia.
0: Vy máte k tomu Jelen Festu takový hezký podtitul nebo motto z lásky k regionům. Proč jste se rozhodli zrovna pro toto motto?
1: Tak to motto si myslím hezky vystihuje to, co vlastně my už dlouho vnímáme a co jsme i ta pojmenovali v našem posledním takovým singlu Tude zdejští. A to je to, že my opravdu jak už 4 roky jezdíme po celé republice, tak zjišťujeme, kolik krás tady je, jak to tady máme všude rádi, a hlavně zjišťujeme, jak vlastně člověk potkává všude skvělý lidi a všude se cítí jako doma. A takže tohle to vlastně je taková oslava toho, a opravdu jsme to naplánovali tak, aby jsme dorazili do každého regionu a všude mohli zahrát a přivést kousek pohody a třeba atmosféru z naší podzimní auto arény lidem, kteří se tam nemohli zastavit.
0: No, abychom si trochu přihřáli tu naší regionální polívčičku v Libereckém kraji, tak jaký máte konkrétně vztah k tomu našemu regionu? Jezdíte sem třeba v zimě na lyže do Krkonoš, do Jizerek?
1: Velká část kapely, jo, já se musím přiznat, že nejsem úplně na zimní sporty, ale máme vztah obrovský, protože mimo jiný vlastně náš manažer až jak našeho labelu je taková liberecká legenda, je to Martin Červinka, který tam hrával s kapelou Salomon Bob. A kousek od Liberce vlastně v horách má chalupu, kam my jsme jezdili hodně na soustředění a taky jsme tam v okolí natočili velkou část našich videoklipů, takže pro nás je to taková jako srdcová oblast.
0: Takže vy jste tady prakticky jako doma, to je krásné.
1: Skoro jo.
0: No a na co se ve vašem případě můžeme na Jelen Festu těšit ve Vratislavicích 1. srpna?
1: Tak Jelen Fest jsme se snažili koncipovat tak, aby to byl festival takovej, na který my bychom sami chtěli jet. Hodně jsme to vymýšleli tak, aby jsme tam přišli na tý opravdu všichni, jak rodiny s dětma, tak prostě mladý, starý, všichni prostě. Začínáme už ve 3 odpoledne a můžete se těšit třeba na právě recital naší zpěvačky Adély Orlové, která vydala svou solovou desku a představí tam. Zahrajeme speciální akustický koncert pro děti, kde kromě našich dětí zahrajeme i jiný písničky, lidovky a dětské písničky a tak. Je taky hodně interaktivní, hodně se snažíme do toho děti zapojovat, a nejenom děti, i jejich rodiče. A vlastně před celý odpoledne je tam potom program, jsou tam různé věci, které si můžou vyzkoušet, pohrát si, a večer vlastně čeká koncert speciálního hudebního hosta a nakonec po celý uzavřeme naší velkou jelení show.
0: Tak to se tedy budeme moc těšit. Vy jste v tom monologu zmínil i jméno zpěvačky Adély Orlové, to je vlastně nová členka vašeho poměrně obsáhlého ansámblu. Jak jste k ní přišli?
1: My jsme Adélu potkali, protože ona původně oslovila vlastně právě Martina Červinku z našeho labelu, tím, že mu posílala svoje písničky a že by chtěla vlastně nějak někam posunout a prostě zapracovat na sobě. A my jsme v tu dobu scháněli zpěvačku, protože s náma do té doby zpívala Kateřina Marie Tichá většinou, ale tý se tak rozjela ta solová kariéra, že už vlastně nestíhala. A tak jsme se rozhodli, že potřebujeme vzít nějakou novou tvář. A tak jsme se s Adélou potkali a zahráli jsme si společně. Ukázalo se, že si sedíme nejenom hudebně, ale i lidsky. A od té doby vlastně s náma zpívá a kromě toho ještě taky nahrála právě svoji solovou desku a pokračuje dál s paní písniček, což si myslím, že je dobře, protože je to ohromně talentovaná autorka.
0: No a my se na skupinu Jelen společně s Adélou Orlovou budeme těšit už tuto sobotu 1. srpna od 15 hodin v libereckých Vratislavicích společně s celým Jelen Festem z lásky k regionům. Já vám moc krát děkuju, přeju hodně úspěchů a krásné léto. Naslyšenou.
1: Já moc děkuju, krásné léto všem a naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byl frontman skupiny Jelen Jindřich Polák.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Při 20. červencovém, tedy 27. červencovém dopolední posloucháte Český rozhlas Liberec. Je pravda, že dnes to léto nevypadá úplně letně, ale brzy se dočkáme. No a letní prázdniny jsou už tradičně také obdobím dovolených, které většina lidí chce strávit někde mimo domov. Jednou z oblíbených možností je vyrazit na několik dní do kempu. Jaké možnosti kempování jsou v libereckém kraji, to zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého už vítám ve vysílání. Patriku, pěkné dopoledne.
2: Krásné, dobré dopoledne. Já jsem takhle při pondělku dostupoval až do kempu do Hejnic, to znamená, jsme v podstatě tak trošku v podhůří Jizerských hor a už tady se mnou sedí i provozovatelka kempu Gabriela Vacková. Dobrý den.
3: Dobrý den z Hejnic.
2: Tak já když jsem sem přišel a rozhlédl jsem se, koukal jsem, že těch možností ubytování je tady relativně dost. Tak představte, jakými všemi způsoby tady můžou lidi přespat?
3: Tak rozhodně komfortnější ubytování je v 11 chatkách po 4 lůžkách. Dále jsou to karavany, obytná auta, stany, ale umožňujeme i hamaky a přespání pod čirákem.
2: Zároveň, když někdo přijede na dovolenou, tak lidé dneska už nechtějí mít kemp jenom takové, jako takové to místo, kam přijdou přespat, ale mají k tomu rádi i nějaké to další zázemí, aby tam mohli strávit volný čas, případně třeba, když je někdo ve stanu a je neúplně pěkné počasí, jako dneska, máte tady i nějakou variantu, kam tyhle lidi schovat?
3: Takže určitě ano, pro stanaře je tady zvláštní místnost, která je vybavená knihovnou, jsou tam různé hry, stoly, můžou tam posedět, přečkat to nejhorší počasí. Občas se to tady opravdu stává pod těmi Jizerskými horami, takže to je pro ně velmi důležité, mají to přístupné vlastně všichni, i ti, co bydlí pod čirákem nebo právě využívají hamaky. Jinak, co se týče zázemí, tak sice není součástí kempu koupaliště, je to městské koupaliště, nicméně naši klienti ho mají dostupné, v ceně pobytu dostanou pásek a vlastně můžou jít bezplatně se kdykoliv v průběhu dne vykoupat. Je tady hřiště jak na nohejbal, volejbal, i děti si tady najdou své vyžití, houpačka, klouzačka a podobně. Na recepci si můžou zapůjčit hry, jako je například petang, badminton, míče a podobně.
2: A samozřejmě už jsme se o tom bavili, neumřou tady lidi ani hlady. Přímo tady v kempu je takový, řekněme, bufet. Pokud naopak počasí přeje nějakým výletům, kam se tady do okolí dá vypravit? Kam byste třeba lidi vy pozvala osobně? Kde to máte ráda?
3: Tak my se prezentujeme jako takový spíš rodinný kemp a hlavně turistický a cykloturistický. Je tady spoustu možností, cyklisti využívají zejména single track, který je nedaleko, a dále pak pěší turistika, krásné vyhlídky, jako je Ořešník, Frýdlanské Cimbuří nebo Paličník například. Pokud někdo je spíš městský typ, má rád kavárny, tak si tady taky přijde na své. Máme tady výbornou cukrárnu, kavárnu Hugo a může navštívit i kostel, barokní kostel navštívení Panny Marie, který určitě stojí za zhlédnutí.
2: Mimochodem o kostelu Panny Marie už jsme se u nás ve vysílání několikrát letos bavili, protože je tam nově zrestaurovaný křišťálový lustr. A do kempu v Hejnicích, a nejenom do kempu, ale i do místního okolí nás pozvala provozovatelka kempu Hejnice Gabriela Vacková.
1: No já jako správný kavárenský povleč už si dělám do notýsku poznámku Hejnice, obec zaslíbená. Já moc krát děkuju, my jsme měli na telefonu, tedy ve spojení našeho regionálního stopaře Patrika Fischera. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, těším se na vás zase odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: S kapelou Rangers jsme 9 minut po půl jedenácté urazili 500 mil, tedy asi 750 kilometrů, to je vzdálenost, kterou většina lidí v současné době řeší spíš telefonem, ovšem vám se občas nezdají faktury od vašeho mobilního operátora. A tak jste si napsali o radu od našeho spotřebitelského servisu a odpoví vám Josef Černý.
1: Paní Liáně chodí vyúčtování za připojení k internetu 29 korun za den, aniž by takové připojení využívala. Operátor tvrdí, že připojení proběhlo. Paní posluchačko, pokud se s vyúčtováním nesouhlasíte, je potřeba nejpozději do 2 měsíců od dne, kdy jste vyúčtování obdržela, podat u operátora reklamaci. Nejprve se ale přesvědčte, jestli k připojení internetu nedochází například náhodným dotykem příslušné klávesy telefonu. Pokud připojení vůbec nevyužíváte, je vhodné službu zrušit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rodačka z Chicaga, Patti Smith a Sometimes Love Just Ain't Enough v Českém rozhlase Liberec. My jsme se tady na chvíli podívali do Spojených států amerických, ale teď už spěcháme zase na náš český palouček. A to doslova do písmene, protože pro surovinu na dnešní vaření podle receptů našich babiček se musíme vydat na louku. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření nás seznámí s využitím lučního jetele a jak se z něj vyrábí med.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se dříve připravovaly ve vesnických chalupách, si dnes připomeneme luční jetel. Takový malý poklad luk, který léčil i sytil. U nás se mu taky říkalo jetelina nebo jetelinka. Na každé louce ho najdeme. Patří k nejvýznamnějším lučním rostlinám. Písniček, ve kterých se o něm zpívá, znaly naše babičky nepočítaně.
2: Většina z nás jetel vnímá především jako důležitou pícninu pro hospodářská zvířata. Jeho význam byl ale v minulosti mnohem větší. Jetel provází totiž člověka po staletí. Už ve středověku si lidé všimli jeho příznivých účinků na zdraví. Z červených hlávek připravovali léčivé čaje, odvary i sirupy, podobně jako z květů bezu nebo lípy. Ty byly doporučovány jako prostředek čistící krev, při kožních onemocněních, ekzémech a špatně se hojících ranách. Pomáhali taky při kašli a nachlazení, podporovali vykašlávání a ulevovali při onemocnění průdušek a plic. Čaj z jetelových květů se podával při chudokrevnosti, potížích s ledvinami i k podpoře látkové výměny. Jetel však nebyl jen léčivou rostlinou. Ještě v 19. a na počátku 20. století se běžně objevoval i v kuchyni. Mladé jarní výhonky se připravovaly podobně jako chřest, krátce podušené na másle nebo se slaninou. Jemné listy se pak přidávaly do polévek, pomazánek, nádivek nebo se z nich vařil špenát. Čerstvé květy zdobily saláty a z rozkvetlých hlávek se připravoval vonavý čaj nebo domácí sirup. V dobách neúrody a válek dokázal jetel pomoci i jinak. Sušené květní hlávky se mlely na mouku, která se přimíchávala k mouce obilné. Dochované zprávy uvádějí, že například v Praze se roku 1817 pekl chleba ze směsi žitné mouky, mouky z jetele a mouky z islandského lišejníku. Nebyl to sice chléb slavnostní, ale v dobách nedostatku představoval cenný zdroj obživy.
1: My si dnes připravíme z jetelinky med podle starého receptu z okolí Frýštejna. Med z jetele lučního i plazivého.
2: 50 květů jetele lučního a stejné množství květů jetele plazivého omijeme a necháme osušit. Dále budeme potřebovat 15 květů růže, ze kterých otrháme okvětní lístky a taky opláchneme a necháme osušit. 5 šálků hrubého cukru smícháme se šálkem vody a pořádně promícháme. Za stálého míchání vaříme a postupně přidáme osušené byliny. Povaříme 3 minuty a potom slijeme přes jemné plátínko do umytých sklenic, které hned zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

život není. 6 minut před 11. hodinou posloucháte Český rozhlas Liberec. My jsme před chvílí v našem vysílání s Vladimírou Jakoubějovou a Jaroslavem Hořením vyrazili na louky a po 11. hodině se vypravíme do lesů. O stavu našich lesů, o tom, jak třeba bránit požárům a tak dále, budeme mluvit s lesníkem Janem Dudou. S Českým rozhlasem Liberec stále krásné pondělní dopoledne.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie kvůli výhrušce kontroluje stovky úřadů a obchodních center po celé zemi. Nádražní ulice v Turnově bude dokonce prázdnin průjezdná s omezením. Obec Kravaře si z centra České Lípy odvezla sochu Archanděla Michaela. A dnes má být proměnlivě oblačno s přeháňkami a maximálně 23 stupni Celsia. Klidné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policie od rána prověřuje výhrušku o nastražené bombě ve 400 objektů, úřadů, obchodních center a v dalších budovách po celé zemi. Závažnost považuje za nízkou. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté teď podle něj kontaktují provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu.
2: Pokud nějaká instituce takové oznámení také obdržela, je dobré, aby se ozvala a kontaktovala přímo tísňovou linku 158.
0: Silničáři budou do konce srpna pracovat v nádražní ulici v Turnově. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. Staveniště se přebírá dnes. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnic se totiž chystá na celoplošnou opravu silnic 1/35 a 1/10. V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha Archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Víc než 3metrové dílo tam stálo do 70. let minulého století. Obec Kravaře sochu převezla do restaurátorské dílny a hledá peníze na její renovaci. Na původní místo se téměř jistě nevrátí, jak říká zástupce starosty Kravař Vít Vomáčka z ODS.
3: Jak se změnily vlastnické poměry, tak obec tam nemá žádný svůj pozemek. My jsme nedávno požádali krajský úřad jako zřizovatele o vydání a musím říct, že teda krajský úřad se k tomu postavil velice krásně a bez problému nám je vydal.
0: České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům. Rozeslal jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Plameny na jihozápadě Francie spálily asi 42 000 hektarů lesa. Podle francouzských úřadů oheň zničil také desítky domů. Kvůli lesním požárům na jihu země v Paříži zasedla krizová mezirezortní skupina svolaná prezidentem Emmanuelem Macronem. Plameny postupují k městu Bordeaux. Situaci komplikuje silný vítr.
1: Počasí.
0: Je a bude proměnlivě oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které přetrvají až do pozdního odpoledne, kdy se začne oblačnost protrhávat a to i srážky budou ustávat. Teploty se u nás dnes zastaví mezi 20 a 23 stupni Celsia. Mírný severozápadní vítr zesiluje na čerství a v nárazech může dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 15 v Zahrádkách. Na křižovatce se silnicí 3. třídy na Rybnov se srazilo osobní auto s nákladním a v místě je teď hodně silný provoz. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ono se vždycky říkalo zákaz vstupu do lesů s otevřeným ohněm. Co má ale člověk dělat, který doslova plane vášní pro lesy? A takový člověk bude za chvíli ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Výkyvy počasí a dlouhodobý nedostatek vláhy se podepisuje pod klimatickým stresem, ve kterém se nacházejí v současné době české lesy. Jakým způsobem se projevuje, které druhy jsou odolnější vůči klimatickým změnám, v jaké kondici jsou lesy na Liberecku a jak můžeme předejít lesním požárům, nejen to probereme s lesníkem Janem Dudou. Filip Majsl vám přeje hezké dopoledne.

0: 11 hodin 8 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec, tohle byl pochopitelně Petr Kotwald, milujeme se čím dál víc. My tady v Libereckém kraji jsme obklopeni přírodou, většinou milujeme lesy a tak jsem rád, že v našem vysílání mohu také přivítat kovaného lesníka, dá se říct, Jana Dudu. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: My se budeme bavit tedy nejenom o lesích v Libereckém kraji, ale obecně v České republice, ale zrovna v tom našem regionu bychom mohli začít takovou obecnou informací, jaké lesy nám tady vlastně převažují.
1: Tak v Libereckém kraji, který je nejlesnatější kraj, nejenom nejmenší, ale taky nejlesnatější kraj v republice, převládají jehličnaté lesy a je to dáno tím, že jsou tady takové ty vyšší horské polohy zastoupeny, kde přirozeně dominuje větší podíl smrku, ale ty jehličnany obecně se preferovaly při hospodaření kvůli jejich jako dobře využitelnému, zpracovatelnému dřevu.
0: Takže tady v Libereckém kraji, na rozdíl třeba od Krušných hor, to nebylo kvůli tomu, že by se obnovovala ta příroda po třeba nějakém průmyslovém zásahu?
1: To se dá říct, že bylo v celé republice, možná v celé střední Evropě, kdy se k lesu přistupovalo dříve tak trošku víc jako k továrně na dřevo.
0: No a jaké jsou vůbec teď trendy ve výstavbě stromů? Pořád se pokračuje v těch jehličnanech, které se ukazovaly jako odolné, nebo se vysazuje něco jiného?
1: No, protože zažíváme na vlastní kůži klimatickou změnu, to dneska už nikdo nespochybňuje, každý má možnost se s tím vlastně potkat. Teď aktuálně vlna veder nejenom byla nedávno a zároveň je avizovaná i do budoucna teď. Takže mění se samozřejmě i to složení lesů, protože smrk není schopen dlouhodobě ty změny ustát.
0: A čím to je, že není schopen? Je to tím, že má, řekněme, mělké kořeny?
1: Tak přesně, je to dřevina, která má mělký povrchový kořenový systém a bohužel tím, že je jehličnatá, ona se nemůže bránit tím, že by schodila svůj asimilační aparát, což třeba listnaté stromy dokážou. Když jim je špatně, tak schodí listí a přežijí a znovu vyraší.
0: Takže se teď převážně vysazují listnaté stromy?
1: Převážně se vysazuje pestrá směs. Ty jehličnany nelze úplně vyřadit, ale podíl listnáčů vzrůstá.
0: No ale zkusme být konkrétní, které stromy jsou vyloženě uspůsobené na to, aby přežily, řekněme, ty drsnější podmínky.
1: No, obecně daleko odolnější jsou hluboko kořenící listnáče, mezi ně patří především dub. Experimentuje se i s některými neevropskými nebo jihoevropskými druhy dubů nebo dřevin. A to proto, že my potřebujeme, aby lesy byly dostatečně odolné a plnily všechny funkce. Ta odolnost souvisí třeba s plněním funkcí klimatické a vodohospodářské, kdy lesy významným způsobem zadržují i vodu v krajině.
0: Říká náš dnešní host, lesník Jan Duda. Pojďte všichni.

0: Michal Tučný nám dospíval v Českém rozhlase Liberec. Máme 11:15 a pokračujeme v našem dopoledním rozhovoru s dnešním hostem, lesníkem Janem Dudou. Vy jste před malou chvílí zmínil, že se nám tady začínají vysazovat stromy, které třeba ani nemají, dá se říct, v tomto směru doslova do písmene kořeny v naší republice. Testují se vůbec tyhle stromy na to, jestli tady mohou žít a jestli náhodou nenadělají víc škody než užitku?
1: To je základní podmínkou jejich použití, protože dřeviny takzvaně introdukované, nepůvodní, mají i ze zákona jistá omezení a jejich použití předchází právě poměrně důkladné testování nejenom toho druhu, ale i konkrétních populací.
0: No a ty nové dřeviny, stejně jako i ty původní, hodně se využívají k těžbě. Jaké stromy se vlastně u nás těží nejvíc?
1: No, nejvíce se těží obecně dříví, který je využitelný v průmyslu, zpracovatelný a nebo potom se dá říct, že stále dominují na tom trhu v důsledku nabídky a poptávky ty jehličnaté dřeviny, protože druhová změna porostů je dlouhodobý proces, takže nám jako dlouhá desetiletí doznívá to, co jsme zdědili po předcích.
0: No a jak se vůbec takový strom vybírá? Strom, který je vhodný pro těžbu?
1: No, existují dva systémy hospodaření. Jeden je takzvaný plošný systém lesa věkových tříd, kdy se vybírá nikoliv strom, ale konkrétní plocha k těžbě. A ve výběrných způsobech se vybírají jednotlivé stromy nebo skupiny stromů a tam především jde o jejich zralost, o jejich vlastně ekonomický vrchol vlastně jejich zralosti.
0: A jak jsme na tom s nelegální těžbou dřeva? My jsme se mimo vysílání bavili o tom, že 90. léta byla taková divoká v tomto směru. Už se situace uklidnila?
1: Už je to výrazně lepší. 90. léta byla rozvojem živelného podnikání a to včetně obchodu se dřívím, nelegálních těžeb teď je, dá se říct, opravdu velmi málo a není to až tak zásadní problém.
0: Tak nelegální těžaři jsou očividně minoritním problémem, ale takovým velkým problémem v lesích bývá kůrovec. Jak jsme na tom teď v Libereckém kraji?
1: Tak vzhledem k tomu, že máme za sebou takzvanou kůrovcovou kalamitu tisíciletí, která tady skončila zhruba v loňském roce, nebo v loni předloni se začaly ty podmínky výrazně zlepšovat. Měli jsme předchozí dva roky poměrně vlhkostně příznivé a kůrovce ubylo. Takže naše lesy jsou teda i v Libereckém kraji kůrovcovou kalamitou značně postiženy. Mnoho porostů bylo vykácených. No a uvidíme, další vývoj bude záležet na vývoji počasí a klimatu.
0: A tím vlastně nahráváte na další téma, které probereme v následujícím vstupu, a tedy změny klimatu a to, jak s tím způsobem se dotýkají lesů, nejenom v Libereckém kraji, ale v celé České republice. Naším dnešním hostem je Jan Duda.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: S kapelou Ace of Base jsme v Českém rozhlase Liberec navštívili Švédsko, odtud skupina pochází, ale my už se vracíme zase do českých luhů a hájů a lesů, a to s lesníkem Janem Dudou, kterým je dalším dnešním dopoledním hostem. Vy už jste tak trochu nakousl téma klimatických změn, tak jestli pak už se projevují i v našich lesích?
1: Už se projevili a projevují a my na ně musíme reagovat. A základní reakcí vlastně lesnictví a oboru lesnictví je připravit nebo respektive obnovit pestrost lesů, nejenom druhovou, ale taky věkovou a prostorovou. Ty lesy by měly být vrstevnatější, různě složené z různě starých stromů a z různých druhů dřevin. Znamená to, že těch jehličnatých dřevin, o kterých jsem říkal, že tady převládají nejenom v České republice, ale i v Libereckém kraji, tak by mělo docházet a dochází k postupnému snižování zastoupení jehličnanů, smrku borovice a sází se daleko více listnatých stromů a jedle například.
0: No a já jako laik, který je rád, že rozezná strom od keře, když vyrazím do lesa, jestli pak tam poznám nějaké první příznaky klimatických změn?
1: No, dá se to poznat zejména na tom smrku řídnutím korun. Podíváte se na smrk a vidíte, že není tak zelený, je trošku narezlý nebo nažloutlý, ta jeho koruna je průhledná, nemá tolik ročníků jehlic, ty staré ročníky v důsledku šoku ze sucha opadávají a ty koruny prořídnou.
0: A dokážete vy jako lesník říct, jakým způsobem se ty klimatické změny a vlastně ta obměna toho lesa projevuje třeba na lesní zvěři, jestli je přemnožená nebo se jí naopak daří hůř?
1: No, klimatická změna ve smyslu tom, že máme tepleji a jsou mírnější zimy, zvěři, když je o ní řeč, nevadí, naopak jí prospívá, protože drsné zimní podmínky vždycky jsou takovým přirozeným selekčním faktorem, kdy slabé kusy uhynou a ty podmínky pro zvěř se samozřejmě zlepšují. Zlepšují se mimo jiné i tím, že v zemědělské krajině intenzivně zemědělsky hospodaříme a nabízíme té zvěři komfortně potravy, ale důležitým úkolem je hospodařit i s tou zvěří a udržovat její početní stavy na únosných mezích, tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování. A to bohužel, ale v současné době je téměř standardem. Neboli lesy jsou nadměrně poškozovány zvěří.
0: No a o tom, jakým způsobem pro změnu lesy poškozují lidé a jak se v lese chovat, si budeme s naším dnešním hostem, lesníkem Janem Dudou, povídat už za pár minut.

0: Vaší dopolední společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, už máme minutu po 11:30 a stále si povídáme s naším dnešním hostem, lesníkem Janem Dudou. Už jsme probrali kde co, ale teď bychom se vlastně mohli zaměřit na aktuální téma, alespoň tedy z první části tohoto bloku, a to jsou velká vedra, která se k nám blíží. Už tady byla, znovu nás zasáhnou, tak jak se v takovém počasí ideálně chovat v lese, pokud tam vůbec tedy chodit?
1: No, asi těžko budeme veřejnost přesvědčovat, aby do lesa nechodili, když je vedro, protože právě v tom lese mohou najít ty klimaticky příznivější podmínky, je tam stín, je tam větší vlhkost a v lese obecně je prostě příjemně. Důležité je, aby se lidi chovali v lese zodpovědně. To je to nejdůležitější a ta zodpovědnost platí především v těch suchých epizodách toho roku, zejména ve vztahu k lesním požárům. My teď ze sdělovacích prostředků vlastně dostáváme informace o rozsáhlém požáru někde ve Francii, v Chorvatsku, různě na světě prostě hoří velké výměry lesů a my jsme si to zažili nedávno v Labských Pískovcích, v Národním parku České Švýcarsko. A lesní požár je obrovský problém. Strašně špatně se hasí, je velmi nebezpečný a proto bych chtěl vyzvat návštěvníky lesů, aby si počínali zodpovědně, protože většina těch požárů vzniká v důsledku lidské nedbalosti nebo lidské činnosti.
0: Tak oni jsou to věci, které se většinou člověk učí už na základní škole, ale asi je potřeba je stále zdůrazňovat a stále připomínat. Nicméně takovou relativně novou věcí jsou v lesích třeba motorkáři, čtyřkolkáři. Je to velký problém třeba i tady v Libereckém kraji?
1: Je to rozšířený nešvar. Bohužel se s ním poměrně obtížně bojuje. Je potřeba vyjadřovat určitý odpor nebo nespokojenost s tímto jevem napříč celou veřejností, protože nejenom, že tam dochází k rušení klidu lesa, ale taky k ohrožování návštěvníků lesa. Je to trochu takový brutální způsob zábavy a myslím si, že se to v dohledné době nepodaří zastavit, nejde tomu úplně zabránit, ale měli bychom apelovat a přesvědčovat ty, kteří to dělají, aby se tyhle ty zábavy pokud možno vzdali nebo ji lokalizovali do míst, kde je legální.
0: No, ono to vypadá, že stejně tak se asi nepodaří úplně vymítit černé skládky. Každou chvíli čteme zprávy o tom, že někde nějakou našli. Snižuje se alespoň tady ten problém, nebo je pořád tak ožehavý, jako třeba i před pár lety?
1: No, ten vývoj v čase, co já pamatuju z vlastní lesnické praxe, tak od takového začátku, kdy jsme s tím měli velké problémy, protože když nevím, kam se starým gaučem, tak do lesa, nebo se starou lednicí, tak do lesa. Výrazně se to zlepšilo zavedením systému hospodaření odpadového, vzniku sběrných dvorů. Celý ten systém je poměrně dokonalý. Každý dnes má možnost legálně se zbavit odpadu, i když některé druhy nebezpečného odpadu samozřejmě za poplatek, ale teď trošku občas bývá znát, když se zdražují poplatky za odpady, že se tu tam najde někdo, kdo ještě něco v lese vyhodí. Ale dosti často je takový ten drobný odpad, který se ale hromadí po běžných návštěvnících lesa. Obaly od sušenek, PET lahve od nápojů, plechovka nebo lahev po houbařích nebo neukázněných turistech.
0: No, končíme tento blok trošku pesimisticky, ale třeba bychom mohli vlít trochu optimismu do žil nějakým vaším specifickým přáním v oblasti našich lesů. Co byste jim popřál do budoucích, řekněme, desítek a desítek let?
1: Pestrost a odolnost.
0: Stručné, jasné, výstižné. Tak to pojal náš dnešní host, lesník Jan Duda. Já vám moc krát děkuju. Přeju samozřejmě vám i lesům, ať se daří a krásné léto. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, zdravím všechny posluchače.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A vy už se teď můžete v Českém rozhlase Liberec těšit na zítřejší hosty, se kterými budeme probírat tragédii ve Venezuele. Masivní zemětřesení, kde pomáhali s následky také kinolog hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Václav Vančura a jeho kolega statik Jiří Kovalský.

0: Babské rady.
1: Krabice od bot má mnohá užitečná využití. Je ideálním pomocníkem s úklidem, pomůže uspořádat drobnosti, včetně kosmetiky, ponožek, hraček nebo zásob trvanlivých potravin. Z papírové krabice a řady ruliček od toaletního papíru raz dva vytvoříte přehledný box na kabely a nabíječky. Podobně můžete vytvořit i dokonalý pořadač na všechny tušky a pastelky. Aby ruličky dobře držely, ve spodní části je na několika místech rozstřihněte do výšky 2 cm. Ohněte a vzniklé nožičky přilepte na dno krabice. Na pomoc si vezměte děti nebo vnoučata a bude z toho zábavná, kreativní činnost. Z otevřené krabice umístěné na zdi se může stát polička na drobné vzpomínky z vycházek a prázdnin. Kamínky, pohlednice i malé upomínkové předměty z cest. A když vám zbydou papírová víka, použijte je jako originální rámečky a v horních rozích vytvořte dírky. Jimi jednoduše provlečte provázek, na který kolíčky zavěsíte fotografie nebo výkresy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová v Českém rozhlase Liberec. To byla samozřejmě kovaná zpěvačka, ale občas se objevila také ve filmu. Mohli jste ji vidět třeba ve snímku Ostravák ostravský, nebo Neohlížej se, jde za námi kůň. Ovšem tam buď hrála sama sebe, anebo prostě zpěvačku, takže žádná změna. Teď se ale podíváme na jednoho herce, který přepsal dějiny, nebo alespoň klidně mohl přepsat dějiny. Byl to divadelní herec a nevědomky spletl repliku v historickém textu. Ono není divu, že herec Stanislav Zindulka si právě takovou historku dlouho pamatoval a před lety v našem zábavném pořadu Vladimíru Bernášovi vyprávěl.
1: My jsme dělali jednou takovou inscenaci, takový projekt, to jsem byl asi teprve druhý rok v Praze a byla to moc zajímavá hra podle knížky Mika Valtariho a bylo to o životě Ježíše Krista. A dělalo se to pro Anežský klášter, čili pro zvláštní prostředí, velice pěkný. A zkoušelo se to a my jsme zjistili, že to je nějak hodně dlouhý. Tak jsme říkali režisérovi, jsme zjistili, že to trvá, já nevím, 3,5 hodiny, nebo jsme říkali, to je dlouhý, to je neúnosný v tom prostředí. No ale režisér si nikdy nedá říct, prostě se to hrálo tak, jak se to hrálo. A fakt je, ten divák ztrácil pozornost. Ono ještě teda navíc tam se mazala akustika trošku v tom prostředí, šla tam nějaká hudba, podívaná to byla nádherná, ale prostě už to ty lidi neunesli. A režisér to pak teda taky zjistil a pozval nás na jednu zkoušku dřív a udělal tam docela radikální škrty. Takže se škrtali celý scény, my jsme byli takový neklidní, protože jsme nevěděli, co po čem přijde, jo? Byli jsme takový nastražený, jako aby člověk něco neprošvih a prostě bylo to nečekaný. A tak to běželo a jak jsme byli takový neklidný, soustředěný na jiné věci, tak se tam přihodilo to, že tam je scéna, kdy Ježíš už je mrtvej, už je pohřbený, na scéně je Marie z Magdaly, přibíhá Marie z Beretu a říká úžasnou novinku, Ježíš vstal z mrtvých. Přibíhá apoštol Petr s další zprávou, Jidáš se oběsil. A jak jsme byli takový neklidně, skákalo to, tak prostě ta Marie z Beretu tam čeká, přiběhne Marie z Magdaly a neřekla teda, Ježíš vstal z mrtvých, a řekla jen, on vstal z mrtvých. Tam byly jen tyhle dvě svatý Marie. A do toho přiběh údýchaný svatý Petr a zařval, Ježíš se oběsil. Chvilku bylo ticho a pak Marie říkala, Ježíš Marie. Tak to byl hezký zážitek.
2: A jak jste to dohráli?
1: No, víte, že zaprvé diváci tomu nevěřili. Oni si mysleli, že se zřejmě přeslechli, že by někdo jim tohle naseviroval. A svatý Petr si nevšiml, že to řekl. To nevěděl vůbec. My jsme mu to pak řekli, a ne, cujte. Ten to nevěděl, že nechal Ježíše oběsit. No, tak my jsme jako pak to vydechali, že? Ale ty diváci nám udělali, nebyl z toho nějaký poprask veliký. Pro mě to byl skutečně silný zážitek. A teď, jak jsem zjistil váš ohlas, byl to i docela silný zážitek. Pro vás já vám přeji mnoho takových pěkných zážitků, protože člověk potřebuje občas nějaký to povyražení, protože má většinou samý starosti. Já vám přeji hodně takových povyražení. Přeji vám dobrý zdraví, dobrou náladu, ty smutné věci, pokud to jde, si neberte zas tak moc. To bychom se utejrali, ono je jich sputeč. Tak se spíš dívejte po těch veselějších a ať vám to vydrží. Naschledanou.
0: No, vidíte, tak Stanislav Zindulka se svými kolegy přepsal Bibli, i takové věci se na divadle stávají. My tady napíšeme v Českém rozhlase Liberec za malou chvíli další kapitolu našeho vysílání. Už za 10 minut se vás zmocní kolegyně Iveta Kalátová a nejenom, že vám bude v následující hodině hrát na přání, ale bude s vámi také soutěžit o vstupenky na sobotní koncert kapely Jelen. Filip Majsl vám přeje krásný den a zítra naslyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Organizace s oprávněním podávat hromadné žaloby narážejí na problémy s financováním. Případy se jim nevyplatí. Oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku přijde na 20 milionů korun. Prezident Pavel odsoudil sobotní útok na pochod za práva sexuálních menšin v Berlíně. Odpoledne bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přáňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Hromadné žaloby v Česku fungují 2 roky, za tu dobu se ale Češi mohli připojit jen ke 2. Ministerstvo spravedlnosti přitom očekávalo až 10 podnětů ročně. Za 2 podanými žalobami stojí organizace Online Mediátor CZ. Podle její právničky Terezy Borkovcové je hromadných žalob zatím málo kvůli problémům s jejich financováním.
3: Neseme náklady toho řízení, toho soudního sporu. Nějaké ty možnosti, jak to můžeme financovat, jsou velmi omezené. Například třeba stát to podávání těch hromadných žalob nějak nepodporuje, zákon omezuje ty možnosti toho našeho nějakého financování, toho externího. Samozřejmě jako i tak si myslíme, že to má jako význam.
2: Přes 20 milionů korun bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Kolas.cz. S opravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Komunikace Litice Holany původně v rozpočtu nebyla, tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze. Takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci do opravy. Klasická oprava odfrézováním, vyčištěním příkopu, propustky a podobně. Klasická velkoplošná oprava.
2: Část zámeckého areálu v zákupech na Českolipsku čeká obnova. Barokní terasovitá zahrada je už několik let kvůli špatnému technickému stavu částečně uzavřená. Její oprava má v budoucnu vrátit části zámeckého areálu původní podobu. Díky finanční podpoře Libereckého kraje začnou odborníci s přípravou dokumentace i stavebních prací, informovala náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj. Činy jako sobotní útok na festival hrdosti sexuálních menšin v Berlíně jsou podle prezidenta Petra Pavla útokem na hodnoty svobody, lidské důstojnosti a vzájemného respektu. Napsal to v kondolenci, kterou poslal německému prezidentovi Franku Walteru Steinmeierovi. Odhodlání chránit tyto hodnoty zůstane podle Pavla silnější než snaha zasít strach a nenávist. V sobotu večer najel útočník do davu lidí v centru německé metropole. Jedna žena zemřela, 29 lidí bylo zraněných. Podezřelého 21-letého muže policie včera večer vypátrala a při potyčce zastřelila.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převládat velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 260 u obce Tuháně na Českolipsku dejte pozor. Je tam na vozovce padlý strom, na místo jedou hasiči, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností. A na silnici 15 obci Zahrádky na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Dejte pozor, je tam silný provoz.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný, příjemný a dobře naladěný pondělní den, tak to vám teď už krátce po 12. hodině přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak za námi je poměrně bouřlivý a dalo by se říci nesmírně hudební víkend, možná jste ho strávili na Benátské, tak doufejme, že se vám Benátská líbila. Ovšem v písničkách na přání, které teď začínají, vás budeme zvát už na další akci a navíc budete mnozí z vás jít zadarmo. Rodinný festival Jelen Fest má totiž sobotu 1. srpna zastávku v Liberci ve Vratislavickém zámeckém parku a právě o vstupenky se bude hrát v této hodině. Tak ať s vámi i teď krátce po 12. hodině hezky poslouchá.

Vás ještě jednou pěkně vítám v pondělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Právě teď začaly písničky s datem 27. července. No a jak už jsem také předeslala, ty dnešní písničky na přání budou trochu takové zajímavé a výjimečné, protože máte možnost u nás vyhrát vstupenky na rodinný festival Jelenfest. Tak koná se už sobotu 1. srpna v Liberce ve Vratislavickém zámeckém parku, tak až uslyšíte písničku od skupiny Jelen jediný, co chci, tak neváhejte a volejte naše telefonní číslo 22 155 37 22. No a třetí volající od nás získá dvě vstupenky. Tak to si myslím je hodně lákavé. No, dnes má třeba někdo narozeniny, třeba jako Janek Ledecký, tak o tom se určitě ještě zmíníme, tak určitě byste mohli někomu něco hezkého zahrát, co by pěkný dárek. Telefon už znáte 22 155 37 22 nebo můžete SMSkovat, zahrajte Liberec, Mezera, váš text, vaše přání a to můžete poslat na 90 011 04. Nebo můžete zvolit třetí variantu, mailovou adresu už také mnozí z vás znáte, zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Vše potřebné tady už víte a mně už nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký poslech.

0: Určitě jste poznali skupinu Mandraže, hledá se žena, hledá se posluchačka nebo posluchač, kdo se k nám dovolal. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Eve, tady Šárka z Liberce. Takže písničku, kterou jsme vybrali, bude pro všechny lidičky, co se známe, co se zdravíme a co se dáváme hrát. A pak by to bylo pro kamarádku Brigit, jejího synka Tomika a pro Šárku Tulipánu, která pracuje nahoře, teďka nade mnou, a všem pracujícím, ať mají hezký týden pracovní.
0: Dobře, vy jste vybrala písničku, která má souvislost s mistrovstvím světa ve fotbale, které před časem skončilo. Je to tak?
1: Ano, ano, vybrala jsem Shakiru a tu novější verzi.
0: Daj. Dobře, písnička už je připravená, vy se mějte hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Pohybově hodně nadaná Shakira Dai, malé hudební pohlednutí za skončeným mistrovství světa ve fotbale. Máme tady také přání, které nám přišlo na naší mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Odpoledne, hezké odpoledne všem ve studiu a všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Nade mnou od Marcela Zmoška pro moji kamarádku Hanku Hlavatou, která slaví v těchto dnech narozeniny. Milá Haničko, k tvým narozeninám tě přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Tvoje kamarádka Helena z Prahy s rodinou, tak vám děkuji, Helena.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Ano, Mirai pořádně roztančili své publikum na Benátské v Libereckém Vesci. To byla taková malá vzpomínka. Písničky na přání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračují i dalším přáním i připomínkou. Hezké pondělí. Včera měl 83. narozeniny britský zpěvák Mick Jagger z kapely The Rolling Stones. Tak něco od nich. Všem Věroslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům přeje Sylvie z Prahy. Tak děkuji. Děkuji Sylvie z Prahy za připomínku, je to neuvěřitelné. Britský zpěvák Mick Jagger má opravdu 83. narozeniny a pokud jste ho v poslední době někdy viděli na pódiu, tak je to neuvěřitelná energie a my si ho teď právě připomeneme z jeho solového alba s písničkou Vision of Paradise.

0: Písničky na přání s pondělním datem 27. července pokračují 4 minuty po 12:30. Máme hosta na telefonu, posluchače, posluchačku, dobrý den.
1: Dobrý den, Brigita Rytinová na telefonu.
0: Brigita, odkud nám voláte takhle v pondělí popoledně?
1: Tak teď volám z Bystra z Tulipánu v Postelní ulici.
0: Aha, no a jste viditelně v takovém dobrém rozmaru, tak co je důvodem té dobré nálady?
1: No, začíná mi dovolená týdenní.
0: No tak to je tady krásné.
1: Kam, tak to je paráda.
0: A kam vyrážíte?
1: No, zítra vyrážím do Malé Vilu. No tak, Jablené pod Ještědí.
0: No tak tam je krásně, tak
1: no,
0: ale...
1: No, tak se tam moc těším.
0: Bezva, ale vy nám asi nevoláte Přesně proto, ne. abyste se pochlubila, kam jedete na dovolenou, jakože vám to tady samozřejmě velice přeji.
1: Tak. Každý mají taky, každý někdo má nějakou dovolenou.
0: Ano, že? Ano. Tak povídejte důvod vašeho telefonátu.
1: No tak vlastně zvolalo ohledně lístků na Jelena do Vratislavic, na ten festák.
0: Na ten festák. Brigito, trefat do černého a ještě si můžete blahopřát s dítkem Štěstěny, protože jste se dovolala jako třetí a tím pádem získáváte...
1: Tak to jsem ráda, no vidíte, aspoň něco vyšlo.
0: Stupenky! No tak budete mít hezkou, příjemnou... No budete mít příjemnou zastávku ve Vratislavicích z Malevilu, to není tak daleko do Vratislavic, tak je to první...
1: Ne, naposledy jsem možná před pár lety tam byla na MK show.
0: No, vidíte to, ano.
1: Takže se tam zase vrátím.
0: No. Tak, to je fajn. Tak 1. srpna rodinný festival Jelen Fest, tak já jenom vám udělám malou ochutnávku. Areál se otevře v 15 hodin, do 23 hodin opravdu se bude na co dívat. Na programu je autogramiáda s Jelenem, zaspívá dívčí tvář skupiny Jelen Adéla Orlová, tak na děti je také cílený jelení koncert. Poté také vystoupí Honza Nedvěd mladší, potom také tam máte velkou jelení show od 8:30 večer. No myslím si, že se máte na co těšit. Tak vám blahopřeji. Mějte se hezky a opět
1: děkuju,
0: někdy
1: a
0: naslyšenou. Pěknou dovolenou naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Doufám, že písnička Čmelák zpříjemnila. Od kapely Divokej byl to dnešní pondělní odpoledne vám, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Máme tady další přání od Josefa ze Semil. Přeji vám příjemný den a prosím o zahrání nějaké pěkné písničky od Jiřího Halekala. Tak jsem hledala, až jsem našla takovou rychlejší, jmenuje se Láska číslo 1.

Láska číslo jedna, takový malý odpolední rock and roll Jiřího Helekala, tak doufám, že se líbila písnička. Máme tady další přání, které nám přišlo na mailovou adresu. Dobrý den, prosím, zahrajte paní Věře Dosemil na Letnou písničku od Žalmana Divokej horskej tymián. Děkuji, Petr.

divoký horský tymián, žalman a spol ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v písničkách Na přání. Máme tady ještě další přání, které posílá Petr z Liberce. Hezké poledne, zahráli byste písničku Někdo bude tě mít rád od skupiny Balet? Samozřejmě, že zahrajeme, písnička už je připravená.

0: To byla jedna taková z málo známějších písniček skupiny Balet Někdo bude tě mít rád, která nám zazněla v písničkách na přání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na poslední chvíli nám ještě zavolala posluchačka. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne i vám. Jmenuji se Jarmila, jsem z Bulovky a moc bych si přála od vás pro všechny, vlastně, který poslouchají, který tu písničku mají rádi, ale už je hrozně moc stará, tak bych si přála Pampelišky.
0: Pampelišky, to je moc krásná písnička, kterou jsme se kdysi dávno zpívávali u ohňů, co by trampové. Tak, jak jste na tom vy? Někdy jste také chodila s takzvanou usárnou v Kanadách?
1: Určitě. Já vám nebudu říkat, kolik mě je roku, takže opravdu teda je to hrozně dlouhá vzpomínka. A vlastně na tuhle písničku jsem byla poprvé tančit nebo tancovat nebo já nevím, na takový věcnický zábavě.
0: Tak to muselo být krásné, tak tady máte takovou malou vzpomínku. Tak se mějte hezky a budeme se opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.
0: No a písničky na přání končí za 4 minuty, už tady máme 13. hodinu, ve 13 hodin se budete moci poslechnout zprávy a po zprávách už Oskar Hess, a to osobnosti Česka, a dnešním hostem bude někdejší mluvčí Václava Havla, Michal Žantovský.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podvodníci rozesílají falešné pokuty pod záštitou společnosti Easy Park. Cyklisté můžou z Jilenice do Martinic v Krkonoších jezdit po nové cyklostezce. Pražské letiště eviduje za první pololetí více než 8 milionů cestujících. Odpoledne bude převládat velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Vláhová. Hezké odpoledne. Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Sama firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
2: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Na Semelsku je průjezdná nová cyklostezka z Jilemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jilemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice druhé třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnice, neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun. Hlavním důvodem stavby cyklostezky bylo větší bezpečí pěších i cyklistů. Do konce července uvidí návštěvníci Libereckého centra Linzerka výstavu 15 kreativních skupin a jednotlivců. Jejím cílem je představit průřez tamní uměleckou scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Součástí jsou výtvory od studentů i profesionálů. Kdo konkrétně na výstavě svou prezentaci připravil, říká ředitel Linzerky Jan Jiříček.
3: David Lejsek, toho můžou lidi znát z místních zdí, protože se věnuje tvorbě muralů. Atelier vedle třeba, který se věnuje tvorbě architektonických modelů, takže tu vidíme ty krásné malé modílky. Renaissance Studio, to jsou vlastně studenti.
0: Pražské letiště Václava Havla z letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie, následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Do čela letiště by měl už za několik dní nastoupit Radomír Lašák. Tamní odbory kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Lašáka kritizují za jeho předchozí působení včera v čele českých aerolinek.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převládat velká nebo proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek i oblačnosti. Teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 15 obce Zahrádky na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Dejte pozor, je tam silný provoz. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíš naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě jí na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů, z knih, které jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá, v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust, to bylo podobné, například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Kdy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti?
2: Tak já jsem si všiml už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických beatniků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobily náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky, to, že bychom byli dneska 6. nebo 7.

0: tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, míň koukat na internet?
0: Vy jste už použil ten termín kritický myšlení. Kritický myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
0: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
0: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na

0: vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecká technická univerzita plánuje výrazně rozšířit nabídku oborů. Turnov letos už podruhé rozděluje peníze na podporu cestovního ruchu. Bankovní identitu už využívá přes 5 milionů 300 tisíc Čechů. Nejčastěji se s ní přihlašují ke službám státu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na Technické univerzitě v Liberci přibude do 2 let několik nových oborů. Na Fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Ta je zatím ekonomická fakulta a univerzitní knihovna, které se za rok a půl přesunou do nového pavilonu E2 v kampusu, pokračuje rektor Aleš Kocourek.
2: Druhé patro té budovy věnujeme dentální hygieně, skoro celé, a tam začínáme vlastní budovací práce už letos o prázdninách, aby jsme je stihli před začátkem akademického roku, protože od 3. do 7. patra tam bude dál fungovat ekonomická fakulta, dokud ji nepřestěhujeme do toho centrálního kampusu.
0: Zájemci v Turnově můžou požádat město o dotaci na podporu cestovního ruchu. Informovala o tom mluvčí radnice Marcela Jandová. Město rozdělí 300 tisíc korun. Organizace, spolky i jednotlivci se o příspěvek můžou hlásit do konce srpna.
3: Dotace je určená na podporu regionálního rozvoje v cestovním ruchu, například na projekty zaměřené na řemeslnou a zážitkovou turistiku, návštěvnické balíčky za poznáváním s tématikou řemesel a tradic nebo na propagaci. Radnice na cestovní ruch přispívá letos už podruhé. V letošním jarním kole rozdělila přes 250 tisíc. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Průměrná cena nafty týden po konci vládních regulací stoupla o 3 koruny. Za 1 litr teď řidiči v Česku průměrně zaplatí 43 korun a 77 haléřů. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena za litr benzínu od minulého pondělí do neděle stoupla o 67 haléřů na průměrných 42 korun a 32 haléřů. Ministerstvo financí teď cenové stropy u pohonných hmot obnovit neplánuje. Sleduje ale ceny a marže čerpacích stanic. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí mělo 5,3 milionu Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale také zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Bankovní identita funguje v Česku od roku 2021 a kromě státu ji využívají i banky, pojišťovny a další firmy.
1: Počasí.
0: V noci bude převládat zvětšená oblačnost a hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. K ránu bude oblačnosti ubývat a nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti. K večeru a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 22 až 25. Na Českolipsku naměříme až 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 262 u České Lípy havarovalo nákladní vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. A u obce Brniště na Českolipsku havarovala 2 osobní vozidla s přívěsem, také tady, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Teď už máme 4 minuty po 14. hodině, což je jasné znamení, že právě teď začíná pohodové odpoledne z Liberce a vy jste přitom a je tomu ráda Iveta Kalátová, která vám zároveň přeje hezký poslech. Tak čemu se budeme věnovat v příštích minutách? Podvodníci se snaží vylákat z lidí údaje a peníze přes SMS zprávy o nezaplaceném parkovném. Útočníci se tváří jako provozovatel parkovacích systémů Easy Park. Tak k tomuto tématu se vrátíme už za okamžik. A také máme tip pro milovníky hmyzu. Slyšíte dobře, v Česku totiž vznikla první, ale jen dočasná expozice dravých kudlanek. Kde a jak dlouho je tento dravý hmyz k vidění, to se také dozvíte v této hodině. Tak ať se vám i dnes odpoledne dobře daří a hezky poslouchá.

Tak doufám, že jste si krásně vychutnali písničku Karla Gotta v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak ty příští minuty už budou patřit vám, řidičům a řidičkám. Na řidiče ve velkém totiž cílí falešné upomínky za nezaplacené parkování od společnosti Easy Park. Varuje předtím Českolipská radnice, kde firma provozuje parkovací systém. Upozorňuje na to policie i samotný Easy Park. Ve vysílání už zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který k podvodu zjišťoval více. Tak Jiří, dobré odpoledne. Tak bohužel zdá se, že tady máme nějaký malý problém, tak po technické závadě se určitě k tomuto tématu vrátíme.

0: Byla The Cars a písnička Drive ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak jak už víte z našeho vysílání, na řidiče ve velkém cílí falešné upomínky za nezaplacené parkování od společnosti Easy Park. Varuje předtím Českolipská radnice, kde firma provozuje parkovací systém, upozorňuje na to policie i samotný Easy Park. Tak a teď už ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který k podvodu zjišťoval víc. Tak doufáme, že už se spojení obnoví. Popřeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den, jsem tady.
0: Tak, jak podvodníci v tomto případě pracují?
1: Lidem na telefon přijde SMS, kde je komisním tónem napsáno, že v systému evidují neuhrazenou platbu za parkování. Jak už je v podobných případech pravidlem, podvodníci tlačí na čas. Ve zprávě se zdůrazňuje, aby lidé zaplatili bez zbytečného odkladu, aby předešli dalším poplatkům nebo správnímu řízení. Následuje odkaz někam do internetu, kde nejspíš byla platební brána. Nedalo mi to a web jsem zkoušel otevřít přes zabezpečenou VPN na svém sekundárním telefonu, což nikomu nedoporučuji. A vypadá to, že podvodná stránka už je zablokovaná. To neznamená, že útočníci nepošlou jiný nový odkaz, který zatím nahlášený a zablokovaný není.
0: A cílem jsou tedy platební údaje?
1: Je to tak a také osobní údaje. Minulý týden se na policii obrátila žena ze Žandova, která obdržela právě SMS-ku o nezaplaceném parkování. Jak popsala policejní mluvčí Ivana Baláková, poškozená vyplnila jméno, příjmení, datum narození, ale také veškeré údaje k platební kartě, včetně třímístného CVV kódu. Podvod je o to sofistikovanější, že žena následně potvrdila jen domnělou dlužnou částku 20 korun, takže zůstala v klidu. Teprve druhý den jí z účtu začaly mizet tisíce korun. Poškozená si toho všimla a účet zablokovala. Zcela vyprázdnit útočníci v tomhle případě konto nestihli.
0: A co tedy s takovou zprávou? Smazat?
1: Mazat. Připomenu, že společnost Easy Park provozuje parkovací systémy ve městech napříč republikou. V Libereckém kraji to jsou Doxy, Harachov, Desná nebo třeba Rokytnice nad Jizerou. Útok ale může přijít od jakékoliv jiné instituce. Teď je to parkování, příště to může být třeba nezaplacená elektřina. Jediná rada je být podezřívavý a takové věci důsledně prověřovat.
0: O podvodných zprávách o nezaplaceném parkování jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem, tak děkujeme za tyto užitečné informace a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mladičký Jan Hamr, tehdy 18-letý, napsal tuto krásnou písničku a vůbec hudbu ke známé pohádce Šíleně smutná princezna. My se teď nebudeme bavit na romantické téma, my se budeme tak nějak bavit o kudlankách. Slyšíte dobře? Suché listí, větvičky, kousky kůry nebo květy orchidejí. I tak mohou vypadat některé kudlanky. V Chomutově můžete najít téměř 50 druhů těchto fascinujících dravců z hmyzí říše. V tamním zooparku totiž vznikla vůbec první expozice kudlanek v Česku.
1: Ty naše empuzy, máme tady dvě samice, jedna je tady nahoře na tom pletivu, druhá je přesně takhle na stéblu té suché trávy a je krásně vidět, jak ona se maskuje za suchou trávu s listím, takže kdybychom nevěděli, že tam něco je, tak je dost možné, že bychom hledali poměrně dlouho.
2: Ukazuje na jedno z terárií zoolog Ondřej Vácha. Pro necvičené oko je tento druh kudlanky v podstatě neviditelný, alespoň do chvíle, než se pohne.
3: Těch kudlanek je tady minimálně 70 kusů a určitě přes 45 druhů. Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika.
4: Trvalo nám to vlastně 3 týdny dát dohromady, jak teda ten výstavní prostor, tak i ty jednotlivé druhy. Byla to docela velká alchymie.
2: Popisuje vznik nové expozice ředitel Vít Lukáš. V teráriích nechybí ani jasně zelená kudlanka nábožná, která je v Česku už doma.
3: Jedna z těch nejzajímavějších je Hierodula pulchripes. Je to zajímavá mohutná kudlanka, která má poměrně dost fialových odlesků na křídlech a na nohách. Pak samozřejmě takový ambasador té výstavy kudlanka česky korunková, která je ta orchideová kudlanka.
2: A došlo i na jídelníček, přibližuje Ondřej Vácha.
3: Sexuální kanibalismus u kudlanek je velmi známá věc, nicméně ti jedinci svého vlastního druhu tvoří opravdu jenom zlomek jídelníčku toho dospělce, takže to je opravdu jenom výjimečně a navíc v těch umělých podmínkách, kdy jsou kudlanky dobře živené, tak tomu sexuálnímu kanibalismu nedochází vždy.
2: Kudlanky mají například i lapavé, rychlé končetiny a v říši hmyzu vynikají i dalšími schopnostmi.
3: Ještě mají skvěle složené oči, kterými mají v podstatě 360-stupňový výhled kolem sebe, takže žádný predátor ani žádná kořist nepřekvapí, vidí v podstatě všude, mají k tomu extra ohebný krk.
2: Ti, kdo chtějí vidět kudlanky na vlastní oči, si ale musí pospíšit.
4: Výstava je naplánovaná na 3 týdny a teď uvidíme podle toho, jaký o ní bude zájem, že bychom ji případně prodloužili do konce prázdnin.
2: Uzavírá Vít Lukáš. Z Chomutovského zooparku Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak doufám, že jste si to všechno stačili zapsat. Co do vzácného nápoje mládí? Zpívali nám Naďa Urbánková, Karel Černoch ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak jak už víte, celé prázdniny vás zveme na naše památky. Zámecké léto vám nabízí zajímavosti z jednotlivých šlechtických sídel. Kam se podíváme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto. Vydáme se na výlet na Jižní Moravu, kde na Hodonínsku stojí zámek Milotice. Krásná renesanční stavba byla později barokně upravena. Zdejší kastelán napsal také slavnou knižní ságu o aristokratce. Více nám prozradí Zdeněk Truhlář.
2: Na nádvoří Milotického zámku nás vítá příjemná atmosféra i včetně hudebního podkladu a také zástupce kastelána Václav Lunga, ve kterém období se ocitáme.
3: No, Milotický zámek je spjat s rodem Šerény, původně maďarské šlechtické rodiny. A byl to Karel Antonín Šerény, který zdejší zámek mezi lety 1719 až 1743 přestavěl do té dnešní podoby. Ale my se tady snažíme prezentovat, ukazovat vlastně ducha, atmosféru poslední rodiny Ladislava Sajlerna, který tady žil mezi lety 1916 až 1945.
2: Ruch nádvoří utichá, my se dostáváme do stupní schodišťové haly.

0: V té první polovině 20. století začínalo vyučování 4 dětí posledního hraběte, které můžete vidět třeba tady na fotografiích na klavíru. A tady vlastně hovoříme, co se děti učili, jakým způsobem byly vychovávány a tak dále. My vlastně v té prohlídkové trase ukazujeme každodenní život toho posledního hraběte a jeho rodiny, kteří tady do toho roku 1945 žili.
1: Z dětského pokoje procházíme pracovnou hraběnky, také jídelnou nebo pracovnou hraběte, kde je také knihovna a dostáváme se do nádherně vymalovaného reprezentačního sálu.
0: Tady tento sál byl freskou vyzdoben v roce 1725. Autorem této malby je brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein, který to dokonce považoval za své životní dílo. A tady tato freska vypráví o historii rodu Šerény, těch stavitelů Milotického zámku, někdy od těch mýtických začátků v 10. století až teda po současnost Karla Antonína Šerényho, toho stavitele zámku, kterého můžete vidět na rozměrném portrétu po vaší pravé ruce.
1: Při průchodu interiéry zámku nelze si nevšimnout okny také nádherného zámeckého parku.
0: K Milotickému zámku patří rozsáhlé zahrady, které tady vznikaly už vlastně s přestavbou zámku od roku 1716. A jak tady vidíte, tak v zámeckých zahradách se procházejí lidé v dobových kostýmech, takže když sem k nám na zámek přijdete, tak se můžete obléknout do těchto šatů a okusit atmosféru šlechtického sídla i tady po této stránce. A všechny vás srdečně sem k nám do Milotic zveme.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Milotice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jsem moc ráda, že s námi trávíte i tento prázdninový krásný čas. Máme pondělí 27. července, je tady s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná se chystáte na návštěvu nějakého zajímavého kraje, místa, možná se chystáte na dovolenou. Cestujete po Česku nebo do zahraničí? Ať už je to tak nebo tak, teď vám děti poví něco právě o cestování. Ptala se jich Tereza Brázdová.
1: Co je cestovní ruch?
2: To je takový, nepamatuju si, ale vím, jak to bylo dál. To byl takový pán, ale už to nepamatuju si.
1: Dobře, tak pán. Kdo je průvodce?
2: Já vím, průvodce je, že troubí na trumpetku.
1: Co je cestovní kancelář?
3: Že si koupíš lístky do letadla a pojedeš na moře.
2: Cestovní kancelář je, že to je taková práce, kde pracují lidi. I moje maminka, i můj tatínek. A jmenuje se Kuba a Dianka.
1: A čím jsou?
2: Oni mají rádi, když jim dávám pusy, když přijdou z práce. A oni mají rádi i badouše. A oni ho takhle mačkají, potom ho milují, ale stále už. No badouše pejsek.
1: A co v té práci dělají rodiče?
2: Takhle počítej na počítač.
1: A čím budete jednou vy?
2: Školačka. Tebe autoškola. Já chci být mámkou.
3: Já budu pracovat v zoo.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. V Tunisu zemřela za podivných okolností česká turistka. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Spojení škodolivým osudem. Pierre Richard jako zoufalý a Gérard Depardieu jako napravený bankovní lupič v komedii Uprchlíci. A ČT Art uvede unikátní záznam legendární hry V plus V a Osvobozeného divadla s Janem Verichem a Miroslavem Horníčkem. Těžká Barbora. Pondělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dočasný ředitel Jablonského gymnázia u Balvanu našel pro příští školní rok nové pedagogy. Návštěvnost českých kin stagnuje. Rumunsko znovu zasahovalo proti ruskému dronu vyslanému na Ukrajinu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Výuka na Jablonském gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná. Informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hofrichter na webu školy. Na Jablonském gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Bylo to důsledkem situace poté, co do vedení školy před 2 lety nastoupila ředitelka Michála Mutl. Tu krajští radní v červnu odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat.
3: Podle Hofrichtera bude ale kvůli současnému a zkráceným úvazkům problém sestavit rozvrh. Údajně špatná komunikace předchozího vedení školy a další nedostatky vyvrcholily v červnu opakovanými výzvami ze strany studentů, rodičů i některých dalších pedagogů k odstoupení ředitelky. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše Liberecký kraj na podzim. Z Jablonce nad Nisou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Do českých kin zatím letos chodí méně lidí než loni. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů. Během první poloviny letošního roku zaznamenala kina přes 5,7 milionů diváků. Za celý minulý rok to bylo asi 12,6 milionů. Pokud bude trend pokračovat, celková návštěvnost letos bude nižší než loni. Nejvíc diváků tento rok přišlo na americký snímek Ďábel nosí Prado 2, který vidělo skoro 333 tisíc lidí. V České Lípě si dnes zájemci můžou prohlédnout baziliku všech svatých. Otevřena pro ně je zdarma do 17 hodin. Původně vznikla jako klášterní kostel augustiniánského řádu, který do České Lípy přišel v roce 1624. Akce je součástí letního českolipského programu, na který zve referentka cestovního ruchu Městského informačního centra Denisa Lebedová.
4: Určitě bych vás pozvala na seriál koncertu a vystoupení pod širým nebem Léto plné tónu. Během července a srpna můžete každou středu zažít hudební vystoupení.
2: V Rumunsku dnes znovu zasahovaly letouny F-16 kvůli ruskému dronu. Vzlétly ze základny na jihovýchodě země. Bezpilotní letoun, který později přelétl hranice na Ukrajinu, ale letadla nezničila, informoval o tom ruské ministerstvo obrany. Od pátku do neděle rumunská letadla zneškodnila 3 drony, které vletěly do vzdušného prostoru země. O jeho narušování informuje Rumunsko v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu opakovaně.
0: Počasí.
2: V noci bude převládat zvětšená oblačnost a hlavně na horách a ve Frýdanském výběžku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti, k večeru a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 22 až 25, a na Českolipsku naměříme až 26 stupňů a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 35 u Bílého kostela nad Nisou na Liberecku stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Projíždějte opatrně a očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Z
5: Stále příjemný a nerušený odpolední poslech Českého rozhlasu Liberec. Tu už vám teď krátce po 15. přeje Iveta Kalátová. Tak máme pro vás řadu informací, aktualit, které by vás rozhodně mohly zajímat. Například do 2 let chce Technická univerzita v Liberci otevřít několik nových oborů. Reaguje tak na poptávku po odbornících v regionu. Nové obory přibudou v oblasti zdravotnictví a učitelství a detaily uslyšíte už za okamžik. A s regionálním stopařem se tentokrát vydáme zkoumat historii liberecké čtvrti Perštín. Čím je tak významná, nejenom to se dozvíte v následujících minutách. Tak si je společně s námi hezky užijte.

0: Prý muži mají lepší smysl pro orientaci. Ovšem autor tohoto textu s tím asi moc nepočítal, jak nám zpívala Helena Vondráčková ve své písničce. Je tady s vámi Pohodové odpoledne z Liberce a teď už novinky z Technické univerzity v Liberci. Ta plánuje do 2 let výrazně rozšířit nabídku oborů. Přibudou obory na fakultě zdravotnických studií a také učitelské obory. Studenti se také budou stěhovat do jiných učeben. A podrobnosti nám teď už poví redaktorka Johana Tománková, kterou už vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na fakultě zdravotnických studií plánuje vedení univerzity otevřít hned 3 nové obory. Prvními 2 jsou dentální hygiena a psychologie. Podle prorektora pro vzdělávání a řízení kvality Otakara Ungermana je o tyto profese v našem regionu poptávka. Na zdravotnické fakultě má nově vzniknout také management zdravotnických zařízení, který bude zaměřený na řízení nemocnic.
0: A kam je má univerzita v plánu umístit?
1: Veškeré zdravotnické obory chce soustředit do centra města, do budovy H. Už teď o prázdninách tam pro ně stavbaři upravují prostory. Je to strategické místo, protože je blízko nemocnice. Teď jsou akademičtí zdravotníci rozmístění ve 4 budovách. V budově H doposud sídlila ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Ty se přesunou do právě stavěného pavilonu v hlavním kampusu, do nové budovy E2, která má být hotová za 1,5 roku. Doplňuje rektor Aleš Kocourek.
2: Druhé patro té budovy věnujeme dentální hygieně, skoro celé, a tam začínáme vlastní budovací práce už letos o prázdninách, aby jsme je stihli před začátkem akademického roku, protože od 3. do 7. patra tam bude dál fungovat ekonomická fakulta, dokud ji nepřestěhujeme do toho centrálního kampusu.
1: V budově H také vznikne nové centrum simulační medicíny.
0: No a jaké další obory na univerzitě se budou otevírat?
1: Jsou to bakalářské učitelské obory na fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické. První z nich bude polytechnické vzdělávání. Bude ho možné studovat jako 2 obor a pravděpodobně už v akademickém roce 2027 a 2028. Tento studijní program rozvíjí technické myšlení, tvořivost a základní konstrukční uvažování. Další novinkou má být studijní program Science pro vzdělávání. Ten zahrnuje přírodovědné disciplíny, jako je fyzika, chemie a biologie.
0: Do 2 let tedy chce Technická univerzita v Liberci otevřít několik nových oborů. Podrobnosti nám přinesla redaktorka Johana Tománková. Tak děkujeme a pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A začnu otázkou. Jestli pak víte, milí posluchači, že celé léto můžete chodit na komentované prohlídky po liberecké čtvrti Perštín. Ta je velmi úzce spojená s rodem libereckých textilníků Libigů. Jak taková procházka vypadá a o čem je, to už zjišťuje náš regionální stopař Patrik Fischer, který se připojil do vysílání. Tak Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne z libereckého Perštína.
1: Jak vypadá koncept celé procházky?
2: Ta procházka je v podstatě komentovaná prohlídka čtvrtí Perštín, jak už zaznělo. Probírají se na prohlídce samozřejmě dějiny celé té liberecké čtvrti a zároveň se chodí kolem některých významných, ať už míst nebo budov. To znamená, že zájemci se podívají třeba na hospic svaté Zdislavy, podívají se k liberecké střelnici a hned vedle ní také k monstračnímu, nebo chcete-li šibeničnímu vrchu. A takovým velkým lákadlem určitě je třeba prohlídka novogotického kostela svatého Vincence z Pauli, kde je možnost i výstupu na věž. A samozřejmě nemůže chybět cesta do dělnického sídliště, tedy Libigova městečka, kde jsou ty původní secesní domy. A zároveň se odpovídá ještě na další zajímavé otázky. Třeba proč se sídliště Broumovská jmenuje zrovna Broumovská?
1: No a jak dlouho taková prohlídka trvá?
2: Na prohlídku je toho opravdu hodně, ostatně nevyjmenoval jsem vám ani zdaleka všechno, takže počítejte s tím, že vyrazíte kolem 16:00 a končit budete až někdy kolem 18:00, to znamená, je to zhruba na 2 hodinky.
1: A proč se zaměřuje procházka právě na Libigy?
2: Tak rod Libigů je pro Liberec velmi významný v tom, že oni stojí za tím jeho velkým rozmachem v 19. století. A zároveň ho taky proslavili v zahraničí, protože Franz Libig v roce 1833 v Liberci otvírá továrnu na tisk látek, ve které zaměstnává pro zajímavost 300 lidí. A ty látky potom vyváží třeba na Blízký východ nebo dokonce až do Mexika.
1: Zní to tady hodně lákavě, kdyby někdo chtěl na procházku přijít, dnes už by to zkrátka asi nestihl, bude mít ještě jinou šanci?
2: Určitě ještě bude mít šance dokonce 2 v průběhu srpna. První prohlídka začíná 10. srpna, ta druhá o 2 týdny později, tedy 24. srpna, měly by to být vždy úterky. Začíná se v 16 hodin na parkovišti pod Perštínem. Vstupenku musíte mít platnou a zakoupenou už v městském informačním centru.
1: Tolik příjemná pozvánka regionálního stopaře Patrika Fischera, tak za ní moc děkujeme, popřejeme krásné zážitky a budeme se těšit na slyšenou.
2: Já taky moc krát děkuji a těším se na vás zase zítra. Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Posloucháte prázdninové vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je tady s vámi pohodové odpoledne z Liberce. Pokud patříte k našim posluchačům, kteří jste si letos řekli, že nikam do jižních destinací nepoletíte, nepojedete, ale budete obdivovat krásy naší země, konkrétně třeba i Libereckého kraje nebo okolí místa, kde žijete, tak jste na správné adrese, protože teď už míříme do Chrastavy. Když zamíříte do Chrastavy, tak si všimnete, že na rohu náměstí 1. máje se nachází krásná historická budova z první poloviny 17. století. Jde o panský dům šlechtického rodu Nosticů. No a v 90. letech zde došlo k velkým stavebním úpravám, protože bylo v přízemí zde obnoveno městské muzeum, galerie a později také zde bylo zřízeno infocentrum. A já jsem ráda, že nejenom o infocentru si už teď budu moci popovídat s naším hostem po telefonu, s zaměstnancem infocentra v Chrastavě, s Klárou Sehnoutkovou. Vítejte v našem odpoledním vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne všem posluchačům z Chrastavy.
0: Mě zajímá jedna věc. Chrastavou vede svatojakubská poutní cesta. Na území Chrastavy se nachází několik kešek a v rámci hry Geocaching jedna je prý dokonce i někde u vás?
1: Určitě. Návštěvníci vlastně u nás v muzeu můžou zavítat, zapsat se do deníčku, vyměnit si tady předměty a určitě nejen to.
0: No, u vás je takovým dobrým zvykem, že nejenom dáváte zajímavé informace, kam vyrazit, ale také tam u vás můžeme najít různé klíčenky, samolepky, magnetky, také třeba u vás turisté milují razítkovat si své deníčky. Máte tam razítka?
1: Máme, a ne jedno, máme jich tady několik. Nejen klasická chrastavská razítka, což se týká znaků a infocentra, ale máme tady i k objektům, kde běžně se razítka nedají sehnat, jako jsou třeba výhledy, Hammerstein a další.
0: Tak vy máte velké štěstí, že hned vedle vašeho infocentra máte galerii, je to tak?
1: Galerie přímo sídlí tady u nás v infocentru.
0: Ano, a co v té galerii teď v současné době najdeme?
1: Tak my se snažíme pro ty návštěvníky každé 2 měsíce, kromě klasické stále výstavy historie města, tady pořádat různé výstavy. A teď po dobu prázdnin, července a srpna, tady máme retro výstavu. A ta retro výstava vlastně ukazuje návštěvníkům předměty a exponáty ze 70., 80., 90. let. Takže kdo sem zavítá, tak tady třeba může vidět mončičáky, walkmany, může se tady podívat na sifon, klasické telefony, pevnou linku, gramofonové desky, jsou tady předměty třeba z kuchyně, nebo i hračky. Návštěvníci se dozví, co v té době se poslouchalo za hudbu, ať už zahraniční nebo českou. Takže si myslím, že určitě pro návštěvníky zajímavá výstava.
0: Kam byste ještě návštěvníky nalákala?
1: Tak k nám, co se týká tady infocentra, tak my tady vlastně kromě galerie a retro výstavy máme klasickou stálou výstavu historie města, což je jedna místnost, kde se vlastně návštěvníci dozví základní informace o historii tady Chrastavy. A další věcí, kterou můžou navštívit u nás přímo v infocentru, tak je sklepení. A je to spíš teda určeno dětem, kde my takovou pohádkovou formou povídáme o pověstech tady přímo ve městě a v okolí, co se tady v Chrastavě staly, tak to je hodně navštěvované. A když ještě nepřije počasí, tak určitě bych pozvala návštěvníky do Hasičského muzea, což je druhé největší tady u nás v České republice. Tam akorát, pokud by návštěvníci navštívili v týdnu, tak je potřeba se objednat přímo u nás tady v infocentru. Jinak sobota, neděle je otevřeno. A ještě tady máme zajímavost technickou, která teda spíše pro pány, a to je Francisova turbína náhon.
0: No a kdo se rád podívá do okolí Chrastavy tak a má rád dějiny, tak určitě může se podívat na ruiny hradu Hammersteinu a prý je tam dopravy jedinečný transbordér, je to tak?
1: Přesně tak. Transborder, to je další zajímavost tady Chrastavy a obce Andělská hora, kde vlastně, jak tady v roce 2010 byly ty povodně, tak na spoustu těch řek a říček to vzalo ty mosty a lávky a v Andělské hoře je vybudován transborder, což je, dá se říct, taková dřevěná klec, kde si návštěvníci na jednom břehu do té klece vlezou a ručně se musí přetáhnout na břeh druhý. Vůbec nemusí mít strach, návštěvníci tam jezdí s kočárkem, s kolama, s pejskem, takže vůbec není se čeho bát a je to taková rarita tady v České republice.
0: No, možná také stojí za úvahu navštívit Horní Vítkov, kde je volná replika venkovského velmužského sídla z 12. století, ale já bych se ještě zeptala na nějaké akce, které se teď blíží a na které bychom se možná mohli přijít podívat do Chrastavy.
1: Tak v srpnu tady máme naplánovanou klasickou chrastavskou pouť, která vlastně proběhne 15. 16. srpna, kde budou klasické pouťové atrakce, občerstvení, hudba a chovatelé tady mají i výstavu drobného zvířectva. Potom určitě bych pozvala návštěvníky na farmářské trhy, což je docela taková novinka tady v Chrastavě a ujala se dobře, ty jsou 18. srpna. A velkou akcí teď v létě bude léto 2026, kdy vlastně tady vystoupí Rego, skupina Doga a pro děti je tady připravený program v podobě čiperkové a potom ještě pro děti.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jste pak vítaví posluchači, že na hradě Valdštejn v Českém ráji se během léta konají netradiční prohlídky, při kterých se návštěvníci přenesou do historie. Místo klasického průvodce totiž hradem provede hrabě nebo hraběnka v dobovém kostýmu. Co všechno taková prohlídka nabízí, tak to najdete i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a pokud hledáte další kratochvíli, tak mám pro vás pozvánku na zítřejší den. V Českém Dubu se totiž zítra můžete zapojit do soutěže v deskových hrách. Deskoherní odpoledne začne v přední části areálu Podeštěckého muzea v komunitním centru Karolínka v 15 hodin. Akce je pro všechny věkové kategorie. Více informací najdete na webových stránkách českýdub.cz.

Nějak nám ten čas rychle utíká. 6 minut nás dělí od 16. hodiny, tedy s vámi pohodové odpoledne z Liberce. Před námi ještě Michal Tučný, skupina Otavan. V 16 hodin už si budete moci poslechnout zprávy Ivety Bláhové. Po 16. hodině už humoriáda. No a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů moderátor Aleš Cibulka.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Obec Kravaře si z centra České Lípy odvezla sochu Archanděla Michála. Vláda omezila plochu na výstavbu větrných elektráren. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Řidiči by si mohli od příštího roku registrovat svá auta online. Počítá s tím návrh ministerstva dopravy, který dnes schválila vláda. Registrační značky by nově lidem chodily přímo do výdejních boxů. Novela počítá taky s jejich přenositelností při koupi jiného auta. Pokud by auto někdo ukradl, automaticky by se pak vyřadilo z provozu. Veškerou agendu by lidé vyřizovali přes portál dopravy, říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
2: Přes portál dopravy úplně nově budeme moci vyřídit zápis nebo převod vozidla, třetí registrační značku na nosič kol, novou registrační značku a doklady při jejich ztrátě nebo cizení, dočasné vyřazení vozidla z provozu nebo třeba vývoz vozidla.
0: V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha Archanděla Michála. Převzala si ji nakonec nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Více než 3metrové dílo tam stál do 70. let minulého století. Obec sochu převezla do restaurátorské dílny a hledá peníze na renovaci. Na původní místo se téměř jistě nevrátí, říká zástupce starosty Vít Vomáčka z ODS.
3: Jak se změnily vlastnické poměry, tak obec tam nemá žádný svůj pozemek. My jsme nedávno požádali krajský úřad jako zřizovatele o vydání a musím říct, že teda krajský úřad se k tomu postavil velice krásně a bez problému nám je vydal.
0: Termín dokončení oprav toalet na hlavní pláži Máchova jezera stále není známý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí. Vláda omezila plochu pro výstavu případných větrných elektráren. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Takzvané akcelerační zóny kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navržené plochy. Větrné elektrárny by bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 místech pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Akcelerační zóny podle ministra Havlíčka neznamenají automatickou výstavbu, ale pouze umožňují rychlejší povolovací proces. Každý projekt bude podle něj i nadále muset projít standardním povolovacím řízením.
1: Počasí.
0: V noci bude zvětšená oblačnost a hlavně na horách a na Frýdlansku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. K ránu bude oblačnost ubývat. Teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti. K večeru a večer se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 22 až 25, na Českolipsku až na 26 a na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Hlávkově ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
3: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
2: Ano, a kdo komu víc?
3: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl. A asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu tu by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
1: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mě líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co vytrvalost píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl dreja vždycky, a takže barvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát na tlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulitr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice, a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Jestli nějaká povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: Se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
2: Taky. Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To se předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo ještě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. Teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasné to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
2: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
4: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
2: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
4: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: a
2: Josefa
1: teda.
2: Dvořáka. Já jsem využil, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že?
4: Ne,
3: uvidí
4: no,
3: vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 000.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no, no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamer.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Tak jak vykryjec.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmál štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 000 korun. Pojedeme k moři, se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý.
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa tohle.
5: Jedu.
3: Výherce po druhé.
5: Stop! Sakra, co tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesmíte mi tady na tu kredenc.
4: Nesmíte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku
3: můžem?
4: Toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte, perfektní. Fixovat, kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Pane Spousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by to nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak jako se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Klap.
3: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop!
4: Rád bych se...
3: Stop!
4: Stop? Halo?
3: No, tak pane Spolsta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu. Jo, ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho, a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji jájinu, tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš věcí?
2: Všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí, ano. Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme. Oba ano, takhle na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Líbíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: A na téhle stanici pro vás humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmarou Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Livíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání

0: Jo, kdo to je?
1: Mí vás zdraví, vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
2: Zdravíme.
1: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale předvozdí, to je taková výzka. A i odsud na dálku si říkám, že to bejčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera. A dneska Lídlečka asi víme, jak dopadne.
2: Ano,
0: dobře.
1: Tak. Připátrání,
0: ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
3: Krásné prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
2: dobrý den.
0: Pokračování. Dobře, tak jo.
3: Tady
0: už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
2: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídlečka.
0: No, nebo to bude jiné.
2: Pro mě dobrý.
4: Soustředíme se, ano. Lidu a vesele.
5: No,
4: kamera.
5: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
4: Ano.
5: Celý, ale.
4: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
5: No nic, já co bych tady pověděl, to je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no, ono to vrčí,
4: tak
5: víte?
4: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
5: Já jsem takový od žaludku najednou.
4: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
5: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne?
4: No jenže se vám trošku, víte, klepou kolena.
5: Koleno mi naskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
4: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
5: Co tam mám, bednu?
4: Bednu.
5: Vy filmujete nějakou bednu?
4: Ne.
5: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
4: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte?
5: Ano.
4: Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
5: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košily, aspoň bych ji ušetřil.
4: Kamera.
5: Ano, klap.
6: Výherce po šesté.
4: Mluvte.
5: Jo. Jmenuji se... Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to bych teda doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu bych zvednul o patro vejš.
4: Stop! Víte co, pane Sportka, Spousta.
5: Já jsem zapomněl, že se chystám
4: než
5: k moři.
4: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
5: Takže ono se nefilmuje?
4: Ne!
5: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali z režiséru.
2: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. Řekl, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vypravil, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli na briefování z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, to se dělá udělat takhle a celý jsme to odříkali.
0: On možná tušil.
2: Ano, ano, ano.
0: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
2: Přesně, zhasla ta červená

0: on se oklepal a říkal, je, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky tak, Bohu.
1: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Sestkou Borišovou.
1: Hvězdné návraty.
3: Mm-hmm.
1: Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkuji moc, díky.
1: Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí, oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky se teď dáme na závěr dnešní humoriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dává jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou. Já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to. A oni jsou strčeni někde úplně jinde. Takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Řidiče sanitky při výjezdu někdo napadl na Českolipsku, vyšetřuje to policie. Dočasný ředitel Jablonského gymnázia u Balvanu našel pro příští školní rok nové pedagogy. Zesnulý Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Policie vyšetřuje napadení posádky zdravotnické záchranné služby na Českolipsku. V noci ze čtvrtka na pátek vyjela posádka z DOX se sanitkou a samostatně i lékař na pomoc pacientovi. Uvnitř domu zdravotníci bojovali o jeho život. V tu chvíli svědkové napadli dva řidiče z vozů. Pomohli jim až policisté. Záchranáře lidé slovně napadají poměrně často. Fyzické napadení zažívají spíš zřídka, říká jejich mluvčí Michal Georgiev.
3: Náš řidič jeden byl na zemi, druhý byl napaden fyzicky. Na pachatele jsme podali trestní oznámení a v tuto chvíli to šetří policie České republiky. Přímo fyzické napadení se neděje často, a verbální se děje často.
2: Výuka na Jablonském gymnáziu u Balvanu je od září zajištěná. Informoval o tom dočasný ředitel školy Tomáš Hochfirt na webu školy. Na Jablonském gymnáziu skončilo nedávno přes 10 pedagogů. Bylo to důsledkem situace poté, co do vedení školy před 2 lety nastoupila ředitelka Michala Mutl. Tu krajští radní v červnu odvolali. Dočasný ředitel oznámil, že sehnal několik kvalifikovaných pedagogů, aby mohla výuka v září pokračovat.
4: Podle Hofrichtera bude ale kvůli současnému stavu a zkráceným úvazkům problém sestavit rozvrh. Údajně špatná komunikace předchozího vedení školy a další nedostatky vyvrcholily v červnu opakovanými výzvami ze strany studentů, rodičů i některých dalších pedagogů k odstoupení ředitelky. Výběrové řízení na nového ředitele vypíše Liberecký kraj na podzim. Z Jablonce nad Nisou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Na Semelsku je průjezdná nová cyklostezka z Jelemnice do Martinic v Krkonoších. Informovala o tom jelemnická radnice. Úsek měří přes 1,5 km a vede podél frekventované silnice 2. třídy. Pěší a cyklisté dosud jinou možnost, než využít silnice neměli. Cyklostezka stála 62 milionů korun. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a se záměrem už souhlasila i umělcová rodina. Podle prvního místopředsedy kabinetu Karla Havlíčka z hnutí ANO půjde o podobný pohřeb, jako měla například herečka a disidentka Věra Chramostová před 7 lety. Milan Knížák zemřel včera ve věku 86 let. Byl výraznou osobností moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademie výtvarných umění i Národní galerii. Věnoval se taky architektuře, módě, fotografii a poezii.
1: Počasí.
2: V noci bude převládat zvětšená oblačnost a hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Kránu bude oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti. K večeru a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 22 až 25. Na Českolipsku naměříme až 26 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Hlávkově ulici havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Příjemné a doufám, že i poklidné odpoledne vám už teď krátce po 17. hodině přeje Iveta Kalátová, tak ten dnešní den pondělí 27. července je bohatý na události v našem kraji, ke kterým se vrátíme v následujících minutách, které se nesou ve znamení Den v kraji. Věnovat se budeme rekonstrukci frekventované nádražní ulici v Turnově. Také se vrátíme k podvodným SMS zprávám, které vyzývají k platbě parkovného. Chybět nebude rozhovor se zpěvákem kapely Jelen Jindrou Polákem, který nás pozve na sobotní koncert do Vratislavic nad Nisou. A také se dozvíme, jaké nové obory chystá Technická univerzita v Liberci. A protože příští dny by se opět měly nést ve znamení tropických teplot, už za okamžik si o aktuálním počasí budeme povídat s meteorologem. Tolik na úvod a mně už nezbývá, než vám popřát hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přes 20 milionů korun bude stát oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Kolas.cz. S opravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal, říká náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Komunikace Litice Holany původně v rozpočtu nebyla, tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze. Takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci.
1: Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Sama firma přitom tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují. Více se dozvíte už za chvíli. Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou betonová. Hotovo by mělo být do konce roku. Výhody betonových svodidel přibližuje ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: A to betonové svodidlo nejenom, že má zádržnou schopnost, ale má i funkci clonění, že řidiči se vzájemně protijedoucí neoslňují.
1: Na Technické univerzitě v Liberci přibude do 2 let několik nových oborů. Na fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Jaké další obory přibudou na dalších fakultách, se dozvíte v této hodině. Do konce července uvidí návštěvníci Libereckého centra Lenzerka výstavu 15 kreativních skupin a jednotlivců. Jejím cílem je představit průřez tamní uměleckou scénou. K vidění jsou díla ze skla, textilu i kovu. Součástí jsou výtvory od studentů i profesionálů.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 17 hodin 15 minut, tak prozatím ten dnešní den je v celku docela příjemný, žádné vysoké teploty nás netrápí. Ovšem, jak to bude vypadat v těch dalších dnech, o tom si už budu povídat s Pavlem Juzou z Hydrometeorologického ústavu na Kočkově v Ústí nad Labem. Dobrý den, dobré odpoledne vám přeji.
2: Dobrý den.
1: Tak máme tady spoustu zpráv, které se na nás hrnou z médií. Česko sevřou tropické teploty, tak budou opravdu tak vysoké a kdyby měly nastat?
2: No, tak vypadá to, že v následujících dnech něco takového bude, ale možná začneme tím, jak je teďka, protože teď zatím jsou ještě poměrně příjemné teploty v rozmezí 20 až 23 stupňů v Libereckém kraji. A co se týče tedy toho výhledu, tak zítra už bude o něco tepleji. Zítra očekáváme v noci ještě 13 až 10 stupňů a přes den 22 až 25 stupňů na Českolipsku až 26. A to největší vedro by mělo přijít pak v těch následujících dnech, kdy bude až v podstatě do čtvrtka nebo do pátku většinou slunečno s postupným dalším oteplováním. Takže na středu je v předpovědi pro Liberecký kraj napsáno 27 až 31 stupeň. Na čtvrtek 32 až 36 a v pátek tam už bude přibývat nějaká oblačnost a bude záležet na tom, jak rychle bude přibývat. Vypadá to, že by mohlo být i 35 až 39 stupňů, ale v případě, že ta oblačnost bude přibývat rychleji, tak v místech se zvětšenou oblačností by bylo pouze kolem nějakých 34 stupňů.
1: Mm-hmm. Lze očekávat, že ty vysoké tropické teploty budou trvat třeba ještě další dny? Je to asi ještě předčasné o tom mluvit? Máme teprve pondělí 27.
2: Zatím to předběžně vypadá, že na ten víkend by se trošičku ochladilo.
1: Mm-hmm.
2: Trošičku, to znamená, že zřejmě by ty maximální teploty nešly pod 30 stupňů, ale z těch 35 až 39 i to by už znamenalo trošičku úlevu. A co bude potom, to se uvidí. To je opravdu ještě moc daleko.
1: Dobře, takže ty bouřky a přehánky můžeme očekávat spíš až na konci týdne, ne teď na začátku.
2: Teďka ještě se nějaké zbytky přeháněk se mohou vyskytnout ještě teď v první polovině noci a potom další, možná něco bude v ten pátek, jak jsem říkal, že bude přibývat ta oblačnost a pak snad v sobotu a v neděli, ale to je taky ještě dost daleko, mm-hmm. Takže to se přesně říct nedá, jestli to budou nějaké klidnější přehánky a bouřky, nebo jestli to bude něco divočejšího.
1: Tak samozřejmě to určitě zazní i v těch dalších dnech v naší vysílací relaci o počasí. Tolik Pavel Juza z Hydrometeorologického ústavu na Kočkově v Ústí nad Labem. Tak vám děkujeme za aktuální informace a popřejeme vám hezký zbytek dne a budeme se těšit. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: K létu patří opravy silnic a jedna taková dnes začala v Turnově. Silničáři budou vyměňovat asfalt v jedné z nejvytíženějších ulic ve městě v Nádražní ulici. Moderátor Českého rozhlasu Liberec Filip Majsl se zeptal na detaily redaktorky Johany Tománkové.
1: Řidiči v Turnově už jistě zaznamenali omezení, která začala už 7. července. V okolí Nádražní ulice dělníci vyměňují přeložky vodohospodářských sítí. Podle ředitele vodohospodářského sdružení Turnov Milana Hejduka využili toho, že se tam právě krajská správa silnic chystá vyměnit asfalt. A právě dnes mají silničáři převzít staveniště.
2: No a kdy tam má začít omezení a v jakém rozsahu se řidičů dotkne?
1: Mírné omezení by tam mělo být už ode dneška, frézování vozovky by ale mělo začít až příští týden. V té době by tam řidiči měli jezdit v kyvadlovém režimu, který budou řídit semafory nebo stavbaři. Nádražní ulice je za normálního provozu velmi vytížená a proto by na ní řidiči v srpnu neměli výjíždět, pokud nemusejí. Vedení Turnova se domluvilo s krajskou správou silnic, aby ulici opravila o prázdninách, když provoz není tolik hustý. Práce by měly skončit spolu s prázdninami.
2: No a tím radosti nekončí, potom v Turnově naváže další výměna asfaltu, je to tak?
1: Ano, přesně tak. Nádražní ulice bude v září sloužit jako objízdná trasa, až bude ředitelství silnic a dálnic opravovat silnici první třídy číslo 35. Jak vysvětluje starosta Tomáš Hoke za starostů pro Liberecký kraj.
3: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10. Začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazenic, takže zasáhne to i křížení ze silnice 1/10 na Harachov.
1: Silničáři budou, jak už jsem zmínila, opravovat povrch a také problematická lanová svodidla. Tam by práce měly trvat také zhruba měsíc.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pondělním podvečerním vysílání Českého rozhlasu Liberec je tady s vámi Den v kraji. Na řidiče ve velkém cílí falešné upomínky za neplacené parkování od společnosti Easy Park. Varuje předtím Českolipská radnice, kde firma provozuje parkovací systém. Upozorňuje na to policie i samotný Easy Park. Víc o podvodných zprávách zjišťoval redaktor Jiří Jelínek, kterého jsme se nejdříve zeptali, jak podvodníci v tomto případě pracují.
1: Lidem na telefon přijde SMS, kde je komisním tónem napsáno, že v systému evidují neuhrazenou platbu za parkování. Jak už je v podobných případech pravidlem, podvodníci tlačí na čas. Ve zprávě se zdůrazňuje, aby lidé zaplatili bez zbytečného odkladu, aby předešli dalším poplatkům nebo správnímu řízení. Následuje odkaz někam do internetu, kde nejspíš byla platební brána. Nedalo mi to a web jsem zkoušel otevřít přes zabezpečenou VPN na svém sekundárním telefonu, což nikomu nedoporučuji. A vypadá to, že podvodná stránka už je zablokovaná. To neznamená, že útočníci nepošlou jiný nový odkaz, který zatím nahlášený a zablokovaný není.
0: A cílem jsou tedy platební údaje?
1: Je to tak a také osobní údaje. Minulý týden se na policii obrátila žena ze Žandova, která obdržela právě SMS-ku o nezaplaceném parkování. Jak popsala policejní mluvčí Ivana Baláková, poškozená vyplnila jméno, příjmení, datum narození, ale také veškeré údaje k platební kartě, včetně třímístného CVV kódu. Podvod je o to sofistikovanější, že žena následně potvrdila jen domnělou dlužnou částku 20 korun, takže zůstala v klidu. Teprve druhý den jí z účtu začaly mizet tisíce korun. Poškozená si toho všimla a účet zablokovala. Zcela vyprázdnit útočníci v tomhle případě konto nestihli.
0: A co tedy s takovou zprávou? Smazat?
1: Smazat. Připomenu, že společnost Easy Park provozuje parkovací systémy ve městech napříč republikou. V Libereckém kraji to jsou Doxy, Harachov, Desná nebo třeba Rokytnice nad Jizerou. Útok ale může přijít od jakékoliv jiné instituce. Teď je to parkování, příště to může být třeba nezaplacená elektřina. Jediná rada je být podezřívavý a takové věci důsledně prověřovat. Den v kraji.

0: Dalibor Janda, 10 prstů pro život ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pro změnu rodinný festival Jelen Fest má v sobotu 1. srpna zastávku ve Vratislavickém zámeckém parku. Jelen je akustická hudební skupina založená v roce 2012. Letos v létě vyrazila na své největší turné a zavítá i do Liberce. My jsme proto ve vysílání zpovídali zpěváka a frontmana hudební skupiny Jelen Jindru Poláka a kolega Filip Majsel se ho zeptal i na moto turné rodinný festival Jelen Fest.
1: Moto si myslím hezky vystihuje to, co vlastně my už dlouho vnímáme a co jsme i ta pojmenovali v našem posledním takovým singlu Today's Day. A to je to, že my opravdu, jak už 4 roky jezdíme po celé republice, tak zjišťujeme, kolik krás tady je, jak to tady máme všude rádi a hlavně zjišťujeme, jak vlastně člověk potkává všude skvělý lidi a všude se cítí jako doma. A takže tohle to vlastně je taková oslava toho a opravdu jsme to naplánovali tak, aby jsme dorazili do každého regionu a všude mohli zahrát a přivést kousek pohody a třeba atmosféru z naší podzimní O2 arény lidem, kteří se tam nemohli zastavit.
2: No, abychom si trochu přihřáli tu naší regionální polívčičku v Libereckém kraji, tak jaký máte konkrétně vztah k tomu našemu regionu? Jezdíte sem třeba v zimě na lyže do Krkonoš, do Jizerek?
1: Velká část kapely, jo, já se musím přiznat, že nejsem úplně na zimní sporty, ale máme vztah obrovský, protože mimo jiný vlastně náš manažer až jak našeho labelu je taková liberecká legenda, je to Martin Červinka, který tam hrával s kapelou Salomon Bob a kousek od Liberce vlastně v horách má chalupu, kam my jsme jezdili hodně na soustředění a taky jsme tam v okolí natočili velkou část našich videoklipů, takže pro nás je to taková jako srdcová oblast.
2: Takže vy jste tady prakticky jako doma, to je krásné.
1: Skoro jo.
2: No a na co se ve vašem případě můžeme na Jelen Festu těšit ve Vratislavicích 1. srpna?
1: Tak Jelen Fest jsme se snažili koncipovat tak, aby to byl festival takovej, na který my bychom sami chtěli jet. Hodně jsme to vymýšleli tak, aby jsme tam přišli na tý opravdu všichni, jak rodiny s dětma, tak prostě mladý, starý, všichni prostě. Začínáme už ve 3 odpoledne a můžete se těšit třeba na právě recital naší zpěvačky Adély Orlové, která vydala svoji solovou desku a představí tam. Zahrajeme speciální akustický koncert pro děti, kde kromě našich dětí zahrajeme i jiný písničky, lidovky a dětské písničky a tak. Je taky hodně interaktivní, hodně se snažíme do toho děti zapojovat a nejenom děti, i jejich rodiče. A vlastně před celý odpoledne je tam potom program, jsou tam různé věci, které si můžou vyzkoušet, pohrát si a večer vlastně čeká koncert speciálního hudebního hosta a nakonec po celý uzavřeme naší velkou jeleníškou.
0: Zve frontman skupiny Jelen Jindra Polák na rodinný

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje ve znamení Den v kraji. Technická univerzita v Liberci plánuje do 2 let výrazně rozšířit nabídku oborů. Přibudou obory na fakultě zdravotnických studií a učitelské obory. Studenti se také budou stěhovat do jiných učeben. Další informace má teď pro nás redaktorka Johana Tománková.
1: Na fakultě zdravotnických studií plánuje vedení univerzity otevřít hned 3 nové obory. Prvními 2 jsou dentální hygiena a psychologie. Podle prorektora pro vzdělávání a řízení kvality Otakara Ungermana je o tyto profese v našem regionu poptávka. Na zdravotnické fakultě má nově vzniknout také management zdravotnických zařízení, který bude zaměřený na řízení nemocnic.
0: A kam je má univerzita v plánu umístit?
1: Veškeré zdravotnické obory chce soustředit do centra města, do budovy H. Už teď o prázdninách tam pro ně stavbaři upravují prostory. Je to strategické místo, protože je blízko nemocnice. Teď jsou akademičtí zdravotníci rozmístění ve 4 budovách. V budově H doposud sídlila ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Ty se přesunou do právě stavěného pavilonu v hlavním kampusu do nové budovy E2, která má být hotová za 1,5 roku. Doplňuje rektor Aleš Kocourek.
2: 2. patro té budovy věnujeme dentální hygieně, skoro celé, a tam začínáme vlastně budovací práce už letos o prázdninách, aby jsme je stihli před začátkem akademického roku, protože od 3. do 7. patra tam bude dál fungovat ekonomická fakulta, dokud ji nepřestěhujeme do toho centrálního kampusu.
1: V budově H také vznikne nové centrum simulační medicíny.
0: No a jaké další obory na univerzitě se budou otevírat?
1: Jsou to bakalářské učitelské obory na fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické. První z nich bude polytechnické vzdělávání. Bude ho možné studovat jako 2 obor a pravděpodobně už v akademickém roce 2027 a 2028. Tento studijní program rozvíjí technické myšlení, tvořivost a základní konstrukční uvažování. Další novinkou má být studijní program Science pro vzdělávání. Ten zahrnuje přírodovědné disciplíny, jako je fyzika, chemie a biologie.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

60 minut ve znamení dne v kraji se pomalu jistě chýlí ke konci. Za 5 minut je tady 18. hodina, tak ještě nahlížíme do zítřejších událostí, o čem bude řeč v našem vysílání. Vodohospodářské sdružení Turnov rekonstruuje historické prameniště Šlejferna, zásobuje vodou většinu Turnova a další okolní obce. Lidé si stěžují, že kvůli rekonstrukci prameniště mají tvrdou vodu, dostávají ji totiž z jiného zdroje. Tak tomuto tématu se budeme věnovat zítra po 9. hodině. No a také se dozvíme o novinkách v Liberecké zoologické zahradě a chybět nebudou ani zajímaví hosté po 11. hodině. Těmi budou kynolog Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Václav Vančura a statik hasičů Libereckého kraje Jiří Kovalský, se kterými se vrátíme ještě k misi ve Venezuele. To vše zítra v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli 18. hodina zprávy s Ivetou Bláhovou a po 18. hodině už pořad Šarm s Ladou Klokočníkovou. Od mikrofonu se s vámi loučí Iveta Kalátová. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Frekventovaná nádražní ulice v Turnově bude ode dneška do konce prázdnin průjezdná s omezením. Liberecká technická univerzita plánuje výrazně rozšířit nabídku oborů. Ministerstvo spravedlnosti omezuje počet nových kandidátů. Prezident teď jmenoval 15 soudců a šéfku Ostravského krajského soudu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Silničáři budou do konce srpna pracovat na nádražní ulici v Turnově. Krajská správa silnic tam vymění asfalt. Staveniště si přebírá dnes. V ulici budou provoz řídit semafory nebo pracovníci stavby. Po opravě bude ulice sloužit i jako objízdná trasa. Ředitelství silnic a dálnice totiž chystá opravovat silnici první třídy číslo 35. Vysvětluje starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Budou dělat celoplošnou opravu silnice 1/35 a 1/10. Začnou na křižovatce u hodin a budou vlastně pokračovat až na sjezd do Ohrazení, takže zasáhne to i křížení ze silnice 1/10 na Harachov.
2: Na Technické univerzitě v Liberci přibude do 2 let několik nových oborů. Na Fakultě zdravotnických studií to budou obory dentální hygiena, psychologie a management zdravotnických zařízení. Vedení univerzity je spolu s dalšími zdravotnickými studijními programy soustředí do budovy H v centru města. Tam je zatím ekonomická fakulta a univerzitní knihovna, které se za rok a půl přesunou do nového pavilonu E2 v kampusu. Pokračuje rektor Aleš Kocourek.
4: Druhé patro té budovy věnujeme dentální hygieně, skoro celé, a tam začínáme vlastní budovací práce už letos o prázdninách, aby jsme je stihli před začátkem akademického roku, protože od 3. do 7. patra tam bude dál fungovat ekonomická fakulta, dokud ji nepřestěhujeme do toho centrálního kampusu.
2: V klášterní zahradě u Českolipského muzea už není socha archanděla Michaela. Převzala si ji nedaleká obec Kravaře, která doložila původní umístění díla u silnice do osady Rané. Více než 3metrové dílo tam stálo do 70. let minulého století. Obec sochu převezla do restaurátorské dílny a hledá peníze na renovaci. Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů.
1: Počasí.
2: V noci bude převládat zvětšená oblačnost a hlavně na horách a ve Frýdlantském výběžku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. K ránu bude oblačnosti ubývat a nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti, k večeru a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 22 až 25, na Českolipsku až 26 a na horách naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Semilech v Jižní ulici dejte pozor, pobíhá tam pes po komunikaci, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po sérii monotematických šarmu speciál je tu opět naše magazínová podoba pořadu. Alada Klokočníková přeje i dnes, aby vás informace a rady, které dostanete během následující hodiny, pobavily a třeba i inspirovaly. No a co jsme připravili? Léto je doba, kdy si asi víc než kdy jindy můžeme udělat čas na své blízké a přátelé. A tak jedno ryze holčičí přátelství, navíc okořeněné mateřskými povinnostmi, vám představím už za chvíli. Na mysli mám rozhovor s herečkou Petrou Nesvačilovou a návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Léto je taky čas, kdy se společenské události konají ve velké míře venku, v přírodě, na zahradě, a tak jak se obléci na takovou garden party, povíme v modních trendech. Taky se dozvíte, jaké cviky jsou vhodné pro posilování břišních svalů. Kosmetický rádce se dnes zaměří na péči o nohy v létě. V seriálu o etiketě budeme cestovat letadlem a v konci šarmu to bude italské Lago di Garda, kam se podíváme s Pavlou Apostolaky. Na jednu hodinu zastavení víc než dost, tak snad už jen přání, ať se vám šarm i dnes hezky poslouchá.

0: K místům, která o prázdninách rádi navštěvujeme především s dětmi, patří i zoologické zahrady. V té naší Králové dvorské například už od této soboty do 2. srpna můžete navíc ochutnat africkou kulturu a gastronomii, a to na tradičních afrických dnech. Já jsem měla možnost zahradu navštívit začátkem léta a měla jsem to štěstí, že při procházce parkem jsem v kolotoči rodičovských povinností zastihla hned 2 mladé maminky a zároveň velké kamarádky, herečku Petru Nesvačilovou a návrhářku Andreu Vytlačilovou. A protože dobrá nálada a humor jsou dobré koření pro život, tak doufám, že i vás následující rozhovor o přátelství a mateřství potěší.
1: Kšiltovku si dej.
2: Tak Jasmínko, kšiltovku si dej. Mě velice těší, že tu mám 2 krásné maminky, Petru Nesvačilovou a Andreu Vytlačilovou. Dobrý den.
3: Dobrý Dámy. Den.
4: Dobrý den.
2: No, přijeli jste s celými rodinami. Dalo mi trošku práce rozeznat, která holčička je čí.
3: No to nejde rozpoznat. Když jdeme v té skupině, tak lidi váhají. I mý rodiče vždycky váhají.
2: Představme ty vaše dětičky 3letá. Holčička?
5: Ano, holčička 3letá a chlapeček půlroční.
2: Dá to asi hodně zabrát?
5: Dá, no, ale no. Tak. Jako je to radost prostě. S těma dětma člověk je takový výkonnější a musí využít každou chviličku, no.
2: Dnes jste se sešli tady. Je to časté, že se sejde Petra s Andreou a že si takhle hezky užijí neděli?
3: Určitě ano. S tím, že pokud nemáme zrovna možnost se potkat přes den, tak si nahráváme zvukové zprávy, z kterých si myslím, že třeba by už i rozhlas měl úžasnou rozhlasovou nekonečnou hru. My jsme Vosko něco...
5: Zápletek.
3: Přesně tak, jsme z Zápletek. My jsme něco jako Voskovec a Mary, když si dopisovali. Jo, taky je tam někdy taková melancholie, radost.
5: Deprese.
3: Jo, je tam vlastně všechno.
2: Takže až budeme potřebovat kvalitní pořad, tak víme, na koho se obrátit.
3: Ano, je to všechno archivované u nás mobilu.
5: Je to pravda, je to pravda.
2: No, my teď natáčíme v Safari ve dvoře Králové nad Labem, tak nedám, já bych se nezeptala na vztah právě k té zoologické zahradě, která slaví 80.
5: Tak pro mě je to taková srdeční záležitost. Já jsem vyrostla kousek odtud, vlastně v Podkrkonoší, v takový malý vesničce. Potom jsem chodila do školy do Hradce, ale jsme se školkou jezdili pořád na výlety, takže pro mě je to jako součást nějaký mojí DNA a ráda se sem vracím a Peťu jsme sem dneska vzali poprvý.
3: Já jsem hrozně ráda, já to vlastně mám spjatý s Ájou a zároveň my tady má kousek vždycky jezdíme do Pece na lyžování, já miluju Pec pod Sněžkou a tak, takže jakoby trochu to znám, jakoby, že se tady jako dá zajet.
2: Dobře, pojďme k těm dalším ženským radostem, jaké u vás jsou v poslední době, kromě tedy samozřejmě těch maminkovských starostí, radost.
5: No tak to mě naplňuje asi tak nejvíc zatím to maminkovství, ale pro mě je to takový jako balanc dne a noci, jakože ve dne jsem jako hlavně maminka, občas se snažím nějakou práci zkombinovat a pak prostě děti usnou a já začnu fungovat jako Andrea, nejenom jako maminka a to je pro mě nejvíc.
3: Mě ty radosti asi, já to mám tak jakoby rozdělit, takže ráno to je maminka, pak když je Jasmínka ve školce, tak jsem přesně Petra, která dělá tu nějaký práce, tak to tam nahrnu, pak prostě jdeme po dom, tak jedu a potom mi začíná ta práce kolem 6. večer, protože to přijde manžel z práce a já jdu do divadla. A pak udělám rychle děkovačky, jo. Taky to smáznu, standing ovation, nejen pádím domů a doma ještě za 9:10 jsem doma a ještě
5: tak si ještě nahraje tu zprávu.
3: Jo, a ještě si usnu. Takže to jsem jako by to, ale třeba a já umí jako v noci ještě ta jeden šicí stroje, všechno to já třeba vůbec nechápu, jo. A já to jako by takzvaně do 12 si jako jdu ducnout už, jo. Takže...
2: No dámy, já si myslím, že krásný životní styl, který můžeme jenom doporučit. Já vám mnohokrát děkuji, protože co vás teď čeká? Teď si asi ještě užijete tu zoologickou tady. Kam míříte? Také k tučňákům? Většinou mě všichni říkali, že míří k tučňákům, tak nevím, jestli to bude i u vás teď.
3: Já určitě myslím si, že ještě bude muset být nějaká točená, zmrzlená tučňák.
2: Tak si to tady užijte. Děkuji. Andrea Vytlačilová, Petra Nesvačilová. Děkuji moc, dámy, a krásný den.
3: Děkujeme.

0: Řekla bych, že léto je čas, kdy se přesouváme z interiéru do zahrad, na terasy, do přírody. Právě garden party nebo oslava v exteriéru totiž patří mezi nejoblíbenější společenské události léta. Výběr outfitu na takovou příležitost ale nemusí být vždy jednoduchý. Oslava si venku vyžaduje trochu jiný přístup než klasická večerní událost v interiéru. Je potřeba myslet na pohodlí, počasí, povrch pod nohama, ale i na to, aby celý outfit působil harmonicky s prostředím. A tak o tom, jak si vybrat ideální oblečení na garden party nebo oslavu v exteriéru, tak, abychom se cítili dobře, si dnes budu v módních trendech povídat s návrhářkou Jitkou Šedovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jitko, prosím, pojďme dámám poradit, jaké šaty si vzít. Asi především by to měly být šaty.
1: Měly by to být především šaty. Samozřejmě jsou i teďka módní široké nohavice, které trošičku imitují sukni, takže i ty nohavice bychom tam mohli klidně do toho zařadit, ale především by měly sáhnout třeba po pastelových barvách, po čistých barvách, i třeba jemný vzor, ať už takový jako by ženský puntíček, nebo by to mohl být i květovaný vzor, ale spíš bych se tady přikláněla než k nějakým velkým vzorům a konkrétním, tak třeba k nějakému akvarelu, anebo takový jako nějaký jemný třeba proužek, nebo něco takového elegantního.
0: Většinou by to asi měly být lehké materiály, šifon a podobně.
1: Přesně tak. Volíme tam šifon, může tam být jemná viskóza, pokud je to garden party třeba v bohostylu, tam už můžeme zvolit i krajku, můžeme tam zvolit madeiru, takovou toutečkou jsou potom šperky a celkově doplňky, které tomu dají takový ten elegantnější prostě ráz.
0: Ještě jsme se nezměnili, jestli krátké, dlouhé, anebo midi.
1: Lepší je třeba ta délka midi nebo vůbec dlouhé šaty, maxi, ale samozřejmě, pokud jsou tam mladší dámy, mladší ročníky a ta akce to dovoluje, je možný vzít i třeba sukni nebo šaty v délce nad kolena.
0: Tento týden jsme zažili poměrně chladné počasí, takže jako doplněk nebo oblečení na šaty sáčko nějaké jemné, jednoduché?
1: Může to být sáčko, myslím si, že to sáčko je pěkné, může to samozřejmě být i nějaké takové jakoby pelerínové bolerko, ale samozřejmě může to být i krásný plet, krásná šála, štola, i to můžeme přes ty ramena přehodit, anebo naopak potom zvolit vyloženě nějaký komplet, který má třeba to sáčko, protože saková sezóna prostě běží.
0: Ano, ano. Důležité jsou určitě boty, protože jdeme-li na zahradu, tam asi nepůjdeme v jehlách.
1: Přesně tak, když je označení garden party, předpokládáme, že se to bude konat někde, kde zkrátka může být zatravněný nebo prostě nespevněný povrch, a proto zvolíme elegantní boty, ale na takovém třeba tom blokovém nebo špalkovém podpadku, jak se říká, po případě balerinky, anebo širší nebo vyšší platformu, takové ty briketky.
0: Co kabelky?
1: Je to party, je to společenská událost, takže společenskou kabelku, protože jste zkrátka ve společnosti.
0: Garden party jsme si dnes tady udělali, alespoň tu pomyslnou, co se týká oblečení s modní návrhářkou Jitkou Šedovou. My mnohokrát děkujeme a přejeme krásné léto.
1: Děkuji všem posluchačům, přeju krásný den. Naschledanou.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Určitě každá žena touží po krásném plochém bříšku. Teď v letním období možná víc než kdy jindy oblečení odkryje naše nedostatky a s hrůzou zjistíme, že se nám břišní partie nějak zvětšily anebo povolily. No a co s tím? Pro začátek jsou tu rady narovnat záda, nehrbit se, zatáhnout břicho, ramena tlačit dolů, bradu lehce zastrčit a myslet na to, i když budete čekat například na zastávce, budete na schůzce nebo doma při vaření či při čištění zubů. Tohle ale asi nestačí. A tak pokud jste už nezačali s cvičením, můžete to zkusit právě teď v létě, třeba i v době dovolené. A jak? O tom bude s trenérkou Lucí Haškovou Mansfeldovou mluvit Jana Kudivejsová.
1: Proč je důležité na tuto oblast pamatovat a co můžeme pociťovat za potíže, když tam třeba není všechno zpevněné tak, jak by mělo?
2: Tak střed těla, on je to hlavně komplexní. Není to vlastně jenom o těch břišních svalech, ale jsou tam záda, zpřimovače, pánevní dno. Je potřeba to brát jako celek, takže vlastně se neposiluje čistě jenom na břicho, zapojují se záda, aby právě nedocházelo například k tomu, že uděláme nějaký cvik, nějaký předklon a hned nás chytnou spodní část zad.
1: Když bychom chtěli tedy posílit střed těla, udělat něco pro tyto partie a když to nejsou jenom břišní svaly, tak jaké cviky i doma zapojit do běžné činnosti nebo udělat si na to chvilku, udělat si pár takových cviků? Mohli bychom poradit něco jednoduchého?
2: Například i základní dřep, kdy se zvedáte, tak je fajn nezapomenout se zvednout jenom přes ty stehna, ale nahoře podsadit páne, vstáhnout jíždě, zapojit tak i bederní část nebo zanožování, opřít se o lavičku nebo nějakou desku a dávat nohu do zádu, kde se zase zapojují jíždivý svaly, bederní a tím se i posilují. A na to břicho je fajn třeba na zem na nějakou podložku si lehnout, mít přilepený bedra a vlastně pomalu cvičit na břicho nebo různý tlaky, kde jdete silou ruky proti noze například.
1: No a jak na internetu kolují různá videa na úplně všechno, i jak zázračně zhubnete, jak vám zázračně splaskne břicho, tak jsem viděla třeba i několik cvičení, buď že sedíme na okraji židle a přitahujeme koleno k lokti, vždycky tu opačnou nohu s opačnou rukou a zase naspátek, anebo že třeba se můžeme opřít doma o stůl v určitém úhlu a přitahovat kolena k hrudníku. Jsou tyto cviky efektivní?
2: Určitě se dá použít, jenže tam je se potřeba vnímat právě zapojení toho středu těla, zapojit to břicho, zpevnit, takže například místo těch cviků, které říkáte v sedě, je fajn to dělat ve stoje, když si uvědomíte, že potřebujete zapojit ten střed těla, anebo možná ještě lepší na podložce, protože přilepíte bedra a zároveň zapojíte břicho při tom, že přitáhnete například tu ruku opačnou nohu k sobě. Mm-hmm. Tam si to víc uvědomíte, ten správný pohyb. Ten pohyb je tahem. Čím pomaleji se ten cvik jede, tím je i těžší.
1: Jak by mělo vypadat správné dýchání, když posilujeme tedy břicho?
2: Asi tak v 99% je to tak, že když se jde pohyb nahoru, tak vydechujeme. Ať už je to jenom klasický dřep, tak dolů nádech, nahoru výdech a to samý u břicha. Když se odlepují lopatky, jdeme směrem nahoru, taky vydechujeme, kdy ten sval je v záběru.

0: Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale loňský rok přinesl čtvrtý rekord v počtu lidí, kteří vyrazili z Česka na další dovolenou do zahraničí. A i pro letošní rok se předpokládá další nárůst. Velká část turistů pak využívá leteckou dopravu, a tak v dnešním díle našeho seriálu o etiketě to bude právě cestování letadlem a některá doporučení, která nám dá expert na etiketu Daniel Šmíd.
1: Mezi ty nejčastější prohřešky proti společnému cestování, třeba letadlem, je zneužívání toho místa. Tím mám na mysli, nastupuji-li jako první a mám místo v 22. řadě, tak si třeba umístit svůj kufr hned do první přihrádky nahoru. Nevzít si ho sebou, ale umístit ho třeba nad sedadlo 6. Jsou to vlastně takzvaní zloději skříněk nad hlavami, kteří jsou schopni dát to své zavazadlo na místo, které jim v uvozovkách nepřísluší. Tihle to dělají záměrně, aby se potom z té 22. řady nemuseli s tím svým kufrem dostat vláčet. A pokud nemůžete zvednout vaše zavazadlo nad hlavu, tak je očividné, že je příliš těžké. Už jenom to samo o sobě je jasné, že jste ho zřejmě asi trošku přecenili, a to je další věc. To znamená, takové ty lehké podvůdky, které si dovolíme, protože víme, že to nikdo nebude převažovat.
0: Mně se stalo to, že naopak jsem měla poměrně lehké zavazadlo, ale sklouzlo mi až tam dolů, kam jsem nedosáhla se svou výškou, takže potom bylo velice obtížné dolovat to zavazadlo, takže jsem si požádala spolu cestujícího, jestli by byl tak laskav a to zavazadlo mi dostal z prostoru, kam jsem nedosáhla. Udělala jsem dobře?
1: Určitě požádat někoho, prosím, pomozte mi, tohle nezvládnu. To je jeden ze základních návyků, které musíme učit už i naše děti, aby si dokázali říct o pomoc, a my bychom to měli zvládnout, poprosit, požádat. Relativně častá věc, jenom co stevardy a letušky vyvezou vozíky, ať už na odpadky, nebo na poskytnutí občerstvení, nebo na prodej, který je teď relativně často v letadlech, už se někdo zvede a jde na to letu přímo proti tomu vozíku. Takže prosím, před letem na toaletu, při letu co nejméně, a pokud už na toaletě jste, tak prosím, nespleťte si toaletu v letadle se svým wellness centrem, ne, abyste tam strávili 10 minut vaší přípravou.
0: Ano, ano. Dost často se také stává, že pláčou děti v letadle celou dobu třeba toho letu. Tady to chce asi velkou dávku tolerance opět.
1: Někteří naši posluchači si mohou vzpomenout, když jejich děti byly malé a ouška je bolely. Takže prosím, buďme tolerantní a nezlobte se na rodiče plačících dětí. Ti jsou v obrovském stresu ve většině případů, protože to dítě lze hůře utišit. Děti malé nemají jiné možnosti, jak se projevit, než právě pláčem. Prosím, buďte tolerantní.
0: Ano, na druhou stranu, když některé děti řádí v letadle, tak tam je to asi na rodičích, aby usměrnili ty děti.
1: To je úplně něco jiného. Pokud jste rodič dítěte, které se projevuje právě třeba tak, že si kleká na sedadlo, kouká se dozadu, houpe se ze sedadlem a tak dále, tak to už je věc, kde už vysvětlovat dítěti během letu je pozdě. Simulujte si takovýto let ještě předtím, než vůbec vyjedete na dovolenou. Můžete si doma udělat 4 židlí takovou to simulaci toho letadlového místa a zkuste se s dětmi o tom pobavit, jak to bude vypadat, co cinkne, jaké objeví se znamení. Tato hra vám může pomoci vytvořit tu školu a to dítě bude už vlastně velmi dobře vědět, co na něho přijde, že se nemá opírat a nemá někoho tlačit svými koleny do opěradla před.
0: Říká expert na etiketu Daniel Šmíd, který byl i dnes hostem našeho Šarmu. Mějte se hezky a v dalším díle opět nashledanou.
1: Vážím si toho, děkuji, nashledanou.

0: V dnešním kosmetickém rádci se s medicinální pedikérkou Pavlínou Bajánkovou zaměříme na péči o nohy. Dobrý den, paní Pavlíno.
1: Dobrý den.
0: Co vlastně se stává s našima nohama teď v letním období?
1: Tím, že se vysušuje, ta pokožka může více praskat, je taková drsnější na omák, takže je opravdu dobře ji třeba pilníkem trošičku zbrušovat, aby byla hladší a hlavně použít takový prostředek, který nám tu pokožku hydratuje. Mm-hmm.
0: Já když se tady podívám, máte tady různé pemzy, dopouštíme se někdy nějakých prohřešků, že špatně pečujeme o nohy a oni nám to potom vrátí?
1: No, je to tak, špatně pečujeme o nohy, ale je to spíše z neznalosti. Takže já se setkávám s tím, že zákaznice hodně používají pemzu, tak jak dříve se to dělávalo, že se nohy namočily a pemzou se opravdu odstranila ta kůže, ale není to ideální. Je lepší zbrušovat, zasuchat ta chodidla, protože jsou potom na omak takové hezčí, jemnější. A ohledně těch přípravků, ano, těch přípravků je nepřeberné množství, drogerie, lékárny nabízejí různé přípravky. Já bych vždycky hledala takový, kde bude obsah urej. Nenechat se zlákat jenom tím, že přípravek je na nohy, protože to je málo. Musíme koukat na to složení, opravdu hledat s tou ureou, protože ta urea nám způsobí to, že váže vlhkost pokožce a nezanechává tu pokožku zbytečně masnou, což by nám neudělalo dobře v létě, protože s masnými chodidly vklouznout do nějakých střevíčků určitě není dobře. Takže takovéto přípravky bych určitě hledala.
0: Často se také stává, že jedeme k moři, brodíme se tedy mořskou vodou, chodíme po písku. Je to pro naše nohy dobré, anebo naopak právě tím také ty nohy trpí?
1: Je to dobré v tom, že písek nám funguje jako peeling, to je fajn, ale potom ta péče musí přijít, protože i po tom peelingu je ta noha taková hodně suchá, kůže není hladká, takže když se nám chce, můžeme pečovat i na dovolené, určitě.
0: Často také se ženy ptají, jestli je dobré si udělat jakousi masku na nohy, to znamená dát si nohy do krému a přes noc vzít do ponožek a spát právě s těmi nakrémovanými nohami.
1: Určitě je to dobré čas od času si masku udělat, ale zase jen pro toho, kdo snese v těch ponožkách spát. Jo? A určitě je dobré vybírat naopak zase krémy mastnější, třeba ideálně takové, které jdou rozpustit k teplem. Krásně vetřeme a to nám tu službu udělá. Ale ta služba nám zajistí i 20 minut té masky, nemusíme v tom spát.
0: Kdybychom se zaměřili na nehty, dost často se stává, že nehty zrohovatí. Dá se i s tímhle něco dělat?
1: Určitě dá, když budete maličko šikovná, budete mít vhodný pilník, tak určitě spilujete, ale z pravidla, když už dojde k nějakému velkému rohovatění těch nechtů, tak je dobře vyhledat odborníka.
0: A kdybychom si možná připomněli, jak stříhat nechty, aby nedocházelo třeba k zarůstání nechtů, což je také velmi bolestivá záležitost.
1: Je takové pravidlo, že na nohách rovně, na rukách do obloučku, ale vždycky se musíme řídit i tím, jak je tvarované lůžko na tom nechtu. Takže někdo má skutečně ta lůžka tak klenutá, že rovně nehet vám nepůjde ostříhat, takže pak je dobře se držet toho tvaru a třeba i trošku zakulatit.
0: Zastavme se ještě tedy u toho, že samozřejmě bychom měli chodit a navštěvovat pedikérku, protože to je asi ta největší záruka, že budeme mít nohy v pořádku. Jak často a jaké jsou druhy vůbec pedikérského ošetření?
1: Je to individuální, někdo tu péči potřebuje třeba jednou za čtvrt roku, někdo skutečně musí každý měsíc přijít, protože ty problémy nějaké má s chodidly. Máme klasickou pedikuru, tedy řekněme mokrou pedikuru, kde se tedy chodidla namáčí. Pak je takzvaná suchá pedikura, neboli přístrojová, kde se teda pracuje pouze přístrojem. No a pak máme označení takové medicinální pedikura a to značí to, že pedikuru provádí zdravotník, minimálně tedy zdravotní sestra.
0: Děkuji mnohokrát, Pavlína Bajánková byla naším hostem kosmetického rádce. Přeji i vám krásné léto, nashledanou.
1: Děkuji.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pasuje viac môj.
1: To, že k létu patří cestování, všichni víme. Jak cestovat letadlem, už také víme, ale teď bych ve vás ráda probudila toulavou duši a v našem prázdninovém cestování bych vás chtěla pozvat na místa, která určitě stojí za to. Zkrátka, abyste zbalili batoh nebo kufr a vydali se do míst, která vás nejen obohatí, ale možná i uzdraví vaše tělo a duši. Ráda bych vás totiž znovu s novinářkou a spisovatelkou Pavlou Apostolaky, kterou dobře znáte z našeho vysílání, vzala do míst v různých zemích světa, kde je co obdivovat a zažít. No a co to bude dnes? Dnes to bude Itálie, země tvaru dámské kozačky a jedné z nejnavštěvovanějších prázdninových destinací. Pro cestovatele je to země zaslíbená, nabízí velkou škálu možností, jak cestu pojmout. Jeden den můžete zdolat nejvyšší horu Evropy, druhý den si dát výtečné plody moře na pláži, no a třetí den u sklenky vína obdivovat nádhernou architekturu. Co z toho všeho zvolila Pavla Apostolaky? Lago di Garda, největší a nejznámější italské jezero.
2: Gardské jezero je velmi specifická oblast, protože přestože jsme na severu Itálie, nachází se tady středomořské mikroklima. A díky tomu zde mohou růst olivovníky, z jejich plodů vzniká olej zelené barvy s jemnou vůní mandlí, artičoků a s chutí aromatických divokých bylin. Olej pochází z odrůdy kasaliva, kterou již před 2000 lety začali pěstovat Římané kolem jezera. A dnes se o starobylé olivovníky starají farmáři, kteří ctí a respektují tradici a starají se o tuto krajinu. Sklizeň oliv potom probíhá od listopadu do ledna a jde o slavnostní okamžik, kdy farmáři sklízí odměnu za svoji pracovitost a zároveň se také schází celé rodiny, protože všichni v ten daný okamžik musí přiložit ruku k dílu.
1: Znamená to, že kdybychom tam přijeli právě teď, tak zažijeme ty nejslavnostnější okamžiky sklízení oliv.
2: Je to tak a turisté se mohou přidat ke sklizni oliv, protože tohle nádherné olivové teritorium lze navštívit i díky nové olivové stezce.
1: Mohou také ochutnat?
2: Přesně tak, součástí je i návštěva lisovny olivového oleje, degustace a také případný nákup, pokud jim olej zachutná.
1: Takže dobře, když se řekne Gardské jezero, tak už se mi teď vybaví olivová stezka. Co dalšího bychom možná mohli právě v tomto místě navštívit nebo obdivovat?
2: Jsou to jednoznačně citrusy, které přivezly k jezeru Garda během 13. století mniši z kláštera San Francesco v Gargnanu. A mnoho místních rybářů potom začalo pěstovat tyto stromy. Postavili pro ně specifické citronové domy s vysokými zdmi, které chránily olivovníky před studenými severovýchodními větry. No a citronové domy jsou dodneska velmi hodnotným historickým a architektonickým dědictvím jezera Garda. Stejně jako sady a skleníky, které to lze navštívit.
1: Prý jsou tam také zajímavé lázně.
2: To už jsme v provincii Trentino, kde jsou termální lázně Comano Terme. Ty potom využívají mineralizovanou vodu, která obsahuje hlavně vápník a hořčík. A pramen z nitra hor je požehnáním pro všechny osoby, které mají lupenku, dermatitídu anebo trpí kožními alergiemi. Nicméně pokud jste jenom návštěvník, tak samozřejmě můžete využít i wellnessové procedury a jedna z těch zvláštních procedur je například ta, kdy sedíte v dřevěném sudu, kouká vám jenom hlava a dovnitř do toho sudu potom proudí pára z minerální vody společně s eterickým olejem ze smrku.
1: Dobře. Je ještě něco, na co byste nás v Itálii pozvala, pokud se vydáme tedy ke Gardskému jezeru?
2: Tak jestliže hovoříme o provincii Trentino, tak je to určitě gastronomie, která je tam naprosto úžasná. A hlavně najíte se tam všude dobře, ať už to jsou v uvozovkách obyčejné, prosté restaurace nebo horské boudy, až po luxusní restaurace. Všude se tam výborně vaří, tudíž doporučuji rozhodně něco v Trentinu ochutnat.
1: Doporučuje Pavla Apostolaky, náš dnešní host. No a za týden se budeme těšit opět v našem cestovatelském seriálu. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A než se rozloučíme, ještě jméno jednoho z vás, pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Knížku Vaříme s habadějem posíláme paní Haně Fátorové, která nám napsala: Dobrý den, navrhuji na šarmantní osobnost tohoto roku Saskii Burešovou. Podle mě je dlouhodobě nejšarmantnější osobnost této republiky, ale nechápu, že si to nemyslí většina obyvatel Česka, je to škoda. Zdraví Hana Fátorová, dlouhodobá posluchačka Rádia Dvojka. Tak paní Haně, blahopřejeme a další knížka tu na vás čeká opět za týden. Takže pište, pokud jste ještě nehlasovali v anketě Šarmantní osobnost roku. No a to je pro dnešek vše. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Na další setkání přesně za týden se s vámi i dnes těší a hezký týden přeje Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Oprava silnice z Litic do Holan na Českolipsku přijde na 20 milionů korun. Podvodníci rozesílají falešné pokuty pod záštitou společnosti Easy Park. Vláda odmítla návrh hnutí STAN na změny ve spoření na důchod. Zítra bude polojasno až oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Přes 20 milionů korun bude stát oprava silnice z Letic do Holan na Českolipsku. Vysoutěžená cena je o 9 milionů nižší než původní předpoklad. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem, vyhrála ho společnost Solas Kolas CZ. S opravou více než 3 kilometry dlouhého úseku přitom kraj letos nepočítal, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Komunikace Letice Holany původně v rozpočtu nebyla, tu soutěžíme, protože se nám podařilo v jiných soutěžích ušetřit peníze, takže jsme mohli zařadit i tuto důležitou komunikaci do opravy. Klasická oprava odfrézováním, vyčištěním příkopu, propustky a podobně, klasická velkoplošná oprava.
0: Radnice v České Lípě varuje před podvodnými SMS zprávami od společnosti Easy Park. Podvodníci se vydávají za provozovatele parkovacích systémů a příjemce nabádají k doplacení parkování nebo uhrazení pokuty přes přiložený internetový odkaz. Sama firma tvrdí, že její zprávy nikdy žádný podobný odkaz neobsahují.
3: Firma také uvedla, že v případech, kdy skutečně nedojde k úhradě parkovného, dostanou lidé zprávu, aby si otevřeli oficiální aplikaci a přímo tam aktualizovali své platební údaje. Kromě České Lípy Easy Park provozuje parkovací systémy také ve městě Doxy, Harachov, Desná nebo Rokytnice nad Jizerou. Přes aplikaci lidé mohou zaplatit i v otevřeném systému magistrátu v Liberci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic připravuje výměnu svodidel na průtahu Libercem. Půjde o zhruba 3 kilometry zádržného systému od křížení s ulicí České mládeže směrem na Turnov. Místo stávajících ocelových svodidel budou betonová. Hotovo by mělo být do konce roku, informoval ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Vláda nesouhlasí s návrhem poslanců hnutí STAN na změny v doplňkovém penzijním spoření. Starostové chtěli mimo jiné zvýšit státní podporu v prvním roce spoření pro mladé lidi a zavést povinný příspěvek zaměstnavatele, pokud si zaměstnanec na důchod spoří sám. Podle vlády podobné změny už připravuje ministerstvo financí v novele zákona a není proto potřeba je řešit samostatně. Návrh kabinet zároveň označil za nesystémový.
1: Počasí.
0: Noci bude převládat zvětšená oblačnost a hlavně na horách a ve frýdanském výběžku se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. K ránu bude oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 10, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být lokálně i méně oblačnosti. K večeru a večer se bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 22 až 25. Na Českolipsku naměříme až 26 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v ulici U Balvánu se srazila dvě osobní vozidla, silnice je sjízdná se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často váháme, jestli slovo, které chceme říct, je ještě v obecné češtině a tím pádem nespisovné, anebo už přišlo do hovorové češtiny, která v mluveném jazyce už je jako spisovná, ta hovorová čeština.
2: Tak pro upřesnění, hovorová čeština se považuje za vrstvu spisovné češtiny a dnes už se ani příliš neodlišuje.
1: Jestli v mluvené nebo v psané. Dokonce, takže je to benevolentnější. Přemýšlíme o tom často, jestli je to prostě spisovné. Třeba takové slovo fotka. To jsem řešil nedávno poměrně často, jestli už to přišlo do té spisovné nebo ne.
2: No, můžu vás ujistit, že už dávno, protože i ve slovnících, které zachycují maximální možnou část slovní zásoby češtiny a které byly vytištěny, a už je tady máme několik desítek let, tak už tam se slovo fotka vyskytuje jako samostatné heslo a je u toho poznámka, že je to hovorová varianta slova fotografie. Pokud takto váháme, můžeme se podívat, máme-li tu možnost, na internetovou jazykovou příručku, kde už dnes žádná poznámka o stylové vrstvě není. Řekněme, že máme škálu. Obecná čeština, tedy nespisovnost,
1: hovorová,
2: potom spisovná neboli neutrální, řekněme u toho
1: nebo
2: slova.
1: Nebo už je to neutrální,
2: anebo, tak. A pak archaizm. Máme ještě tu vyšší knižní, řekněme pro zjednodušení. Takže když si vybereme nějaké slovo jako třeba pololetky nebo základka, tak ho tam nenajdeme, neboli to znamená, že do spisovné části slovní zásoby nepatří.
1: Mm-hmm.
2: Záchranku ano.
1: No, na to jsem se chtěl zeptat, takže záchranka, to už je hovorová.
2: To už patří do hovorové
1: varianta.
2: Vrstvy, ano.
1: Mm-hmm. Co záchytka?
2: Ačkoliv bychom si mohli říct, že je to též mimo tu spisovnou vrstvu, tak jak internetová příručka, tak tištěné slovníky uvádějí, že je to hovorová varianta k významu záchytná stanice.
1: A hovorové je spisovné, připomínám, milí posluchači, co minerálka, to taky často používáme. Minerální voda.
2: To je už bráno jako zcela neutrální výraz a myslím, že ani moc uživatelů jazyka, zvlášť z mladší generace, by nepřemýšlelo o tom, že je to jednoslovná stylová varianta k původnímu dvouslovnému minerální voda.
1: No a pokud si chcete najít další názvy, můžete internetová jazyková příručka, je to nejrychlejší, anebo si koupit pěkně tištěný slovník jazyka českého, vidíte?
2: No, některé jsou více svazkové, takže...
1: To je i posilovna zároveň, víte? To potřebujeme. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že pštrosy mají větší oko než mozek? Průměr pštrosího oka je 5 cm, což je srovnatelné s kulečníkovou koulí. Tito ptáci mají velmi malou hlavu a její větší část zabírají právě oči, zatímco nervová centrála má průměr menší. Je to ovšem dáno strukturou ptačího mozku, který je sice malý, ale obsahuje mnohonásobně víc neuronů než stejně velký mozek u savců. Pštrosy jsou největšími žijícími ptáky na planetě. Pštros dvouprstý dorůstá výšky až 2 metrů a 70 cm a může vážit od 90 do 160 kg. Rekordních rozměrů dosahují také pštrosí vejce, vážící obvykle 1 kg. Tloušťka z kořápky je až 0,5 cm, takže pro mládě je dost náročné se z ní vyklubat, trvá mu to někdy i přes hodinu. Když dostanou na obsah vejce chuť dravý supy, spouštějí na ně z výšky kameny, aby je rozbili, sami na to totiž nemají dost síly. A na závěr vyvrátíme jeden zažitý, ale nepravdivý mýtus. Ne. Pštrosy opravdu nestrkají hlavy do písku, jen je umí sklonit až k zemi, takže někdy jejich hlavy nejsou přes vegetaci vidět.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Pesničku Krásne dni spievala Zdenka Predná. Krásne dni, pokiaľ máte radi horúce leto, máme, zdá sa, práve pred sebou. Tak si to užite. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Srlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Po požáru přístavby bytového domu v Ivančicích na Brněnsku muselo 10 lidí do nemocnic. Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce prvního kola nejvyšší domácí soutěže vyhráli. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, ale bez deště a maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Část domu je poškozená. Záchranáři ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali z plodin a 10 jich museli převést do nemocnic. Součástí budovy je také pobočka České pošty. Tu ale požár nijak nepoškodil.
3: Sery byly doma. Našla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat. To zvolali 112 a zaplatila mu se, nikomu z baráku nestalo.
4: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
5: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
4: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Vodáky na východočeské Orlici čeká od konce tohoto týdne až do poloviny srpna stovky metrů dlouhé přenášení lodí nedaleko Týniště nad Orlicí. Silničáři tam totiž budou demolovat obloukový most mezi Týništěm a Albrechticemi.
6: Zastavený bude plavební provoz mezi kilometry 30,6 a 31,3, tedy v úseku 700 metrů dlouhém. Demolice se bude týkat nejen mostu samotného, ale i jeho opěr, odstraňování trosek a úprav břehů. Bezpečnostní pásmo je stanoveno 100 metrů proti proudu i po proudu od oblasti demolice. Přenášení lodí bude možné po vyznačených trasách po pravém břehu řeky. Z Týniště nad Orlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: U Vaňovského vodopádu v Ústí nad Labem dnes začala sanace skalního masivu. Dělníci zajistí zhruba 50-metrový úsek podél naučné stezky Větruše Vrkoč. Turistická trasa zůstane průchozí, lidé ale musí být velmi opatrní. Práce potrvají přibližně jeden měsíc.
7: Magistrát letos vyčlenil na údržbu skalních masivů a ochranných prvků přes 7 milionů korun. Z této částky zaplatí také kontroly zabezpečených svahů nebo údržbu záchytných bariér v Čajkovského ulici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy se na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže radují ze zisku 3 bodů. V dohrávce prvního kola totiž zvítězili v Brně nad domácím Artisem 4-2.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, místy může být až oblačno a hlavně na severu a severovýchodě republiky ještě možnost přeháněk. Nejnižší teploty nad ránem ještě docela nízké, mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude většinou opět vyjasňovat. A maxima zítra už vysoká, budou letní mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco málo chladněji. Tam čekáme maxima většinou kolem 23 stupňů. Vítr zpočátku jen slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude opět slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Zdice odpoledne schořel kamion a na kilometru 33,5 se stále projíždí pouze levým pruhem. Kolona ze 30. kilometru je zhruba na 15 minut, až přijede těžká technika, dálnici kvůli odklízení uzavřou. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a mým dnešním hostem je psycholog, překladatel, spisovatel a diplomat Michal Žantovský. Pane Žantovský, vítejte ve studiu.
2: Děkuji moc krát za pozvání, dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Muž, který stál po boku prezidenta Václava Havla, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli i Velké Británii a významně se podílel na utváření české zahraniční politiky po roce 1989. Budeme si povídat nejen o velkých dějinných okamžicích, ale také o osobních rozhodnutích, literatuře, diplomacii a o tom, jak se za poslední desetiletí proměnil svět kolem nás. V rozhovorech s vámi se dá dočíst, že u vás doma existovaly dvě úplně odlišné zkušenosti. Otec dlouhé roky věřil v ideál socialismu a maminka v sobě nesla trauma holokaustu. Jak vy vnímáte, že vás tyto osudy ovlivnily?
2: Tak určitě se mě to nejrůznějšíma způsobama dotklo a ovlivnilo mě to, i když jsem začal spoustu z té historie chápat až jaksi ve zralejším věku, ale je to, jak říkáte, můj otec byl předválečný komunista, takovej hodně neortodoxní. On se z té strany nechal pětkrát vyloučit, ale čtyřikrát ho tam vzali zpátky. Nakonec ho naštěstí naposledy vyloučili po únorovém převratu, takže s tím režimem jako režimem už neměl nic společného. Spíše naopak, ale v ty ideály asi věřil a jenom se domníval, že to vykonávají ti špatní lidé a nemravní lidé a vedlo to k nejrůznějším sporům, které jsme v mém dospívání spolu jaksi vedli, někdy docela ostrým sporům, jak to synové s otci dělávají, ale i z téhle historie jsem se hodně naučil. A maminka měla taky netypickou holokaustovou historii. Ona pocházela z pražské židovské rodiny a přežila válku na rozdíl od většiny vlastně jejího příbuzenstva v úkrytu se svou mladší sestrou u katolických jeptišek asi 40 kilometrů od Mnichova, to znamená těsně pod plamenem svíčky, napsala o tom knihu a i to samozřejmě ji na celý život ovlivnilo a ukázalo jí to, že není jediná perspektiva, ale různé perspektivy a že lidé jaksi nejsou kvalitní nebo morální podle toho, jestli jsou Češi nebo Němci nebo Židé, ale podle toho, jak se chovají před výzvami, které před ně život postaví.
1: Vaše maminka dlouho o válce téměř nemluvila. V jednom rozhovoru jste říkal, že děti přeživších podědili spíše ticho, nežli příběhy. Jak je to u vás? Co jste podědil vy?
2: Je to přesně tak. Já jsem tuto historii sbíral vlastně po kouskách. Ona tu knihu o té své zkušenosti napsala až někdy v polovině 60. let a jako mnozí lidé, kteří přežili holokaust, vlastně se s námi jako s dětmi o tu zkušenost nepodílela a vlastně nám, my jsme nikdy vlastně nevěděli, že tedy z poloviny z té maminčiny strany jsme jaksi židovského původu a vlastně nám to nikdy nikdo neřekl. Teprve když člověk dospíval, bylo mu nějakých 15-16, tak z nejrůznějších signálů z knih, který jsme měli doma, ze slov, které se doma používala a která se nepoužívala v rodinách mých kamarádů, nám najednou došlo, že máme i tuhle část jaksi rodiny a tyhle předky. A jak říkáte, není to zkušenost ojedinělá v řadě rodin z těch, kdo přežili holokaust. To bylo podobné například Madeleine Albrightová, jedna z těch nejvýznamnějších Češek posledního století, vlastně zažila úplně stejnou situaci ve své rodině a dozvěděla se o svém židovském původu až jako dospěla.
1: Vy jste vyrůstal mezi lidmi, jako byli Josef Škvorecký nebo František Kriegel. Vy jste poprvé pochopil, že lidé, kteří sedí u vás v obýváku, jsou mimořádné osobnosti.
2: Tak já jsem si všimnul už jako dítě, to pak jako mělo něco společného s tím objevováním té historie, že vlastně ti nejzajímavější lidé, kteří k nám chodí na návštěvu a kteří vyprávějí nejlegračnější historky a chovají se tak, že upoutají i pětiletého kluka, mají všichni na předloktí vytetované číslo. Jo. A to nikdy jsem neanalyzoval, jak to přesně, jak si souvisí, ale vím, že tenhle ten dojem jsem měl už jako malé dítě a díky vlastně povolání svých rodičů, maminka pracovala jako redaktorka literární a otec byl vlastně kurátorem Strahovské knihovny v Památníku národního písemnictví, tak jsem vyrůstal mezi literaturou, ale taky mezi literáty. A některý z těch jaksi méně příjemných vzpomínek mého dětství byly o tom, že jsme museli s tatínkem chodit na pohřby všech významných českých spisovatelů od Vítězslava Nezvala až a otec tam občas taky jaksi řečnil a někdy, když šel řečnit, tak mě vzal a posadil mě na klín tomu, kdo seděl vedle mě a v jednom případě se ukázalo, že to byl jaksi významný komunistický funkcionář Kopecký a já jako dítě jsem si pamatoval jedinou věc, že mu bylo hrozně cejtit z úst.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Kvůli Ginsbergovi vás vyhodili ze školy. Když se na to podíváte dnes, nebyl to vlastně váš první střet s tím, že totalita se nejvíc bojí představivosti a kritického myšlení?
2: Nebyl. I ten první
1: zážitek. Kdy to bylo poprvé, ano.
2: Ten první zážitek byl v první třídě základní školy, na to nikdy nezapomenu, že mě to rodiče jako vždycky připomínali, kdy nám ta učitelka jaksi vyprávěla o tom, jak za všechno dobrý, co máme, vděčíme Sovětskému svazu. A já jako to šestiletý, přechytřelý, drzý dítě jsem se samozřejmě přihlásil a řekl jsem, prosím, tatínek říká, že to je daleko složitější. A už volali rodiče do školy, vyšetřovali a tak dále. Takže to byl můj první jako střet s autoritami a vlastně se mi to nikdy nepustilo. A potom zase v prvním ročníku na gymnázii, zase jako přechytřelej mladý intelektuál, mě napadlo, že tedy dáme dohromady se školním divadlem, který jsme měli na gymnáziu, takový pásmo poezie amerických býtníků. A co čert nechtěl, právě v té době přijel do Prahy nejvýznamnější z nich, Allen Ginsberg, kterého vyhostili z komunistického Československa kvůli údajnému obtěžování nezletilých chlapců, on byl homosexuál, že jo, a ta ředitelka té naší školy si to dala dohromady, jako že vlastně to divadlo je asi zástěrka pro nějaký homosexuální orgie, nebo tak, že mě bylo 14 let, já jsem pomalu ani nevěděl, co to je homosexualita. No tak jsem vylít ze školy, ještě asi tři další, díky sestře, která studovala na gymnáziu o 2 kilometry dál a byla naopak vzorná a dávaná za příklad, tak mě vzali na to gymnázium, takže mám i maturitu. No.
1: V rozhovorech mě pobavilo, když jste říkal, že vaše 7letá zkušenost psychiatrické léčebně vás připravila na styk s politiky a politickým prostředím. Jak to vnímáte z dnešního hlediska? Jsou někteří politici ve svém chování srovnatelní psychiatrickými pacienty?
2: Jenom drobně upřesním, ano. Jak si my si v těchto těch profesích zakládáme na rozdílu mezi psychiatrem a psychologem.
1: Ano.
2: Psychiatr je absolvent medicíny, může předepisovat prášky.
1: Ano.
2: Psycholog je absolvent filozofické fakulty, nemůže předepisovat. Já jsem psycholog.
1: Jo? Tak vy jste byl psycholog. Ano.
2: Já jsem psycholog.
1: Ale bylo to psychiatrické léčebně.
2: Ale byla to psychiatrická léčebna v Bohnicích, výzkumný ústav psychiatrický. A já tohle to samozřejmě říkám napůl jako žert, ale napůl to říkám vážně, protože v politice to je nepominutelné, existuje více než normální koncentrace lidí s takzvanou hraniční osobností. Jo? To znamená lidí, kteří nějakým způsobem fungují a fungují mnohdy i jaksi normálně, ale v některých směrech se vymykají tý normální mentalitě a populaci a samozřejmě to především souvisí s takovýma věcma, jako je touha pomoci, zacházení s mocí, podezřívání ostatních, že vás chtějí o tu moc připravit a tak dále. A to jsou všecko jaksi symptomy, které se objevují i v těch skutečně klinických psychiatrických poruchách mezi pacienty, kteří jsou po léčebnách, ne nadarmo, v těch léčebnách je také celá řada lidí, kteří se považují za Ježíše Krista nebo Napoleona nebo Karla Marxe a tak dále. Jo? Čili já neříkám, že není rozdíl mezi tedy psychiatrickými pacienty a politiky, jenom říkám, že ta hraniční čára, že ta hranice je trošku rozostřená a není někdy jasné, na které straně se té hranice se zrovna nacházíme. No.
1: Vy říkáte, že člověk není tabula rasa a některé věci má prostě vrozené. Jak politika zacloumá s lidskou povahou? Jak s ní může zacloumat?
2: Jistě. Já jsem jako psycholog, já jsem působil hlavně v psychologickém výzkumu a v evolučně orientovaném psychologickým výzkumu, kde právě se hodně pracuje s některými vzorci chování, které jsme zdědili po svých zvířecích předcích a tak dále. A takové věci, jako je agrese, která je jaksi všeobecně přítomná mezi skupinově žijícími zvířaty, včetně člověka, teritorialita, bránění vlastního území, vlastního teritorieta, soupeření o příležitosti k rozmnožování, k potravě, k majetku, chcete-li tedy u lidí a tak dále. Jo, tak to jsou všechno jaksi typy chování, které politika může a má regulovat nějakým způsobem, abychom se všichni nepobili a nepovraždili. Jo, a tady demokratická politika jaksi zastupuje, jaksi představuje strašně důležitý faktor, který může hrozně věcem napomoc, ale současně taky může politika tím, že v těch lidech povzbuzuje ty naše instinktivní vlastnosti od těch předků, jako provokovat, stimulovat agresi, masový šílenství, různá fanatická hnutí, hejty, bubliny, jo? A tyhle ty věci. A pak se zpronevěřuje jako demokratická politika svému poslání a svému účelu a naopak jaksi přispívá k neštěstí a tragédiím mezi lidmi.
1: A když člověk vejde do politiky, jde vůbec zůstat věrný sám sobě, své původní ideji?
2: Já jsem měl to, myslím, výjimečný štěstí. To se opravdu nestává každý den, že jsem vlastně ten vstup do politiky jako takový zažil po boku Václava Havla. A Václav Havel, i když i on je někdy kritizován, že se jako politik, jako prezident, že se změnil a že přestal být věrný svým jaksi původním, přestal být sám sebou, tak já se domnívám, že to v zásadě není pravda, že on zůstával tím, jakým jsem ho znal, a ta pozoruhodná věc na něm byla, že on neměnil své chování podle situace. My všichni jsme zvyklí, že se chováme jinak, když jsme doma v rodině, když jsme v práci, když jsme na pivu mezi kamarády a tak dále. A Václav Havel byl naprosto autentický v tom, že se choval úplně stejně, když mluvil s anglickou královnou, nebo když seděl s náma na pivu, nebo když se zabýval nějakým politickým skandálem v Československu nebo v České republice. Jo? A to je schopnost, jak on říkal, žít v pravdě. To je schopnost, jak si zůstat sám sebou, která je hodně výjimečná. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je stále Michal Žantovský. Říkáte, že jste si s Václavem Havlem rozuměli mimo jiné kvůli hudbě, literatuře a zájmu o psychologii a psycholožky. Kdy jste poprvé poznal, že z kamarádství vzniká hluboký vztah založený na absolutní důvěře?
2: Já tyhle ty kategorické pojmy nerad používám. Psychologové jsou v tomhle tom strašně opatrný. Jako ten náš vztah s Václavem Havlem byl bezesporu blízký, byl bezesporu kamarádský, byl bezesporu založený na důvěře a na jaksi společných hodnotách a společných zájmech, ale nemluvil bych o něm jako o absolutním, že jsme taky v některých věcech třeba spolu nesouhlasili, někdy jsme se hádali, někdy jsme...
1: O čem jste se hádali třeba s panem Havlem?
2: No tak o věcech, které jsou méně důležitý a taky o věcech, které jsou důležitější. Ten nejzávažnější politický spor, který jsme jaksi spolu vedli, byl o tom, že já a někteří spolupracovníci další Václava Havla měli pocit, že by měl kolem sebe shromáždit nějakou organizovanou sílu, aby mohl účinněji působit na parlament a na vládu, že ta síla by mohla mít podobu nějaké buď politické strany, nebo koalice, nebo něco takového. A o tom jsme se přeli několik týdnů, dokonce jsme kvůli tomu zorganizovali, nebo on kvůli tomu zorganizoval v Lánech celý jeden víkend, kde jsme si přehrávali ty různé možnosti a nakonec v zásadě nám dal za pravdu, ale řekl, já nejsem ten typ člověka, který by tohle to dokázal, takže jako já to neudělám, jo. A to jsme zase museli respektovat my. No a na druhém konci toho kontinua jsme se přeli možná ještě ohnivěji o takový důležitý věci, jako bylo vaření, protože on rád vařil, to byl koníček jeho, já taky rád vařím, a vedli jsme strašlivý spory o to, jak se dělá správná česká svíčková, jestli se leje smetana do toho, do té omáčky zeleninový, anebo ta zeleninová omáčka. Do té smetany, ono se to může zdrcnout, jak se říká, takže to není tak úplně malichernej spor, ale to tak někdy u mužů bývá, že si nejvíc zakládají na těch věcech, kvůli kterým je svět nezná nebo nehodnotí, a jako u Václava Havla to bylo řízení automobilů a vaření, jo, má své kritiky v obou těchto těch směrech, ale hrozně si na tom zakládal, takže bylo lehké se o tom s ním pohádat.
1: Já se ještě posunu k vašemu diplomatickému působení. Vy jste psal, že Američané si tehdy často pletli Československo s Jugoslávií. Kdy se Česko podle vás dostalo do většího povědomí ostatních států? Kdy byl ten moment nejvýraznější?
2: No, ono nás to vrátilo o něco zpátky, protože jako Československo po sametové revoluci my jsme byli oblíbenci celého světa. Václav Havel byl prostě král, filozof, hrdina sametové revoluce. Tady nepadla ani rána, nikdo nikoho nemlátil, nikdo nikoho nevěznil, nepopravoval a tak dále. A my jsme měli pocit skutečně jaksi výjimečnosti, které jsme si snažili si užít anebo i využít pro zájmy té země. Jenomže potom v roce 1992 na konci jsme se rozdělili na Českou republiku a Slovenskou republiku, a teď zkuste v Oklahomě někde vysvětlovat, co je to Česká republika a jak se a co je to Slovenská republika a jak se Slovákia liší od Slovinska a Slovácka a tak dále, a máte problém, jo. Čili my jsme tu viditelnost, kterou jsme měli, do jistý míry jsme o ní přišli. Mně, já v té knize píšu i o tom, jak mě posílali na velvyslanectví, dopisy adresované Republice Českého velvyslanectví a jak si se nějaký novinář mě ptal, jestli už ruský tanky dobyly náš prezidentský palác, protože si plet Čečensko s Českem, jo, a tak dále, takže my jsme strávili hodně času, nejenom já, samozřejmě všichni, kdo tu zemi zastupovali a naši spolupracovníci tím, že jsme vlastně tu zemi museli vracet na mapu, jo, a to trvalo několik let a v některých ohledech to trvá dodnes a já jsem byl, stejně jako Václav Havel, přesvědčeným stoupencem názoru, že na té federaci bylo tolik dobrých věcí, že stála za to zachovat i navzdory těm problémům, který jsme měli a jedna z těch dobrých věcí bylo to místo na mapě, ten pojem toho Československa, který přece jenom se táhne dneska už století zpátky. To, že bychom byli dneska 6. nebo 7. největší země, co se týče obyvatelstva Evropské unie, a ne 21. nebo 20. Jo? A to jsou všecko věci, které si normální člověk tak úplně nemusí uvědomovat, ale když, jak si se tou geopolitikou zabýváte, tak jako vidíte, v čem ten rozdíl je. No.
1: Čemu podle vás čelí současná mladá generace? A jak proti tomu bojovat?
2: To je hodně filozofická otázka. Těch problémů je celá řada, některý prostě souvisejí s technologiema a s sociálníma sítěma a tak dále. Ale jako psycholog já vidím jedno nebezpečí v hrozně v tom, čemu se říká složitý podnětový pole. Jo? Naši předkové měli ten život svým způsobem hrozně jednoduchý, protože měli několik málo priorit, několik málo úkolů, několik málo možností, mezi kterými si vybírat a bylo poměrně jednoduchý se nějak na to adaptovat. Jo? Ta současná generace má bezpočet, jaksi příležitostí, možností, hrozeb, nebezpečí a příležitostí. Myslím si, že má potíže si vybírat z těch podnětů, které před ní jsou. A to je pochopitelně problém taky vzdělání a výchovy, aby se učili v tom poli orientovat, jo? Jako se učí být fiskálně gramotní a internetově gramotní, tak myslím, že trošku zanedbáváme tu sociální gramotnost, ale já jsem si jistý, že to zvládnete.
1: No jak se proti tomu bránit nejlepším způsobem? Co byste poradil mladému člověku, který se snaží se zorientovat trošku? Víc číst, méně koukat na internet?
2: Vy jste už použil ten termín kritické myšlení. Kritické myšlení je nejmocnější zbraň proti všem podvodům, lžím, svodům a dalším podobným nebezpečím, ale aby se člověk naučil používat kritické myšlení, tak k tomu musí skutečně číst, musí si hledat data, musí si
1: ověřovat
2: data a nesmí se směřovat prostě s tím, co mu někdo řekne, jako se skutečností, protože to může být úplně jinak.
1: Já vám velmi děkuji za milý rozhovor a popřeji vám krásný zbytek dne. Díky, že jste přišel.
2: Já moc děkuju.
1: Mým dnešním hostem byl Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: romantické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Česká vláda výrazně omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů energie. Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici a počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných nebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil zhruba na 11% původně navrhované plochy.
3: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
4: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
3: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
5: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
3: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Profesionální hasiče z Náchoda budou mít novou centrální stanici. Vedení města podepsalo memorandum o spolupráci s hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje. Nový areál a sídlo územního odboru Východ má vzniknout v místní části Běloves u hranic s Polskem.
6: Dosavadní stanice ve Velkém Poříčí už podle záchranářů potřebám regionu neodpovídá, protože zhruba 60% výjezdů směřuje přímo do Náchoda nebo přes něj. Nové umístění u budovaného obchvatu má zrychlit dojezdové časy. V sousedství hasičárny plánuje náchodská radnice také nový zvířecí útulek a případně sběrný dvůr. Náklady na výstavbu se odhadují na stovky milionů korun. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Policie vyšetřuje 3 cizince, kteří okrádali řidiče na dálničních odpočívadlech. Muži působili podle vyšetřovatelů na dálnicích D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji a způsobili tam škodu přes 90 tisíc korun. Policisté trojici dopadli, 2 obvinění skončili ve vazbě a třetího pustili na svobodu. Případem se budou dál zabývat, potvrdila to mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
7: Na dálničních odpočívkách si vždycky vytipovali zaparkovaná vozidla, ve kterém spala posádka. Bušili jim na okno, svítili do oken, přinutili tak osádku, aby zamčené vozidlo otevřela. A poté osádky vozidel okrádali o jejich osobní věci a peníze. Sport.
2: Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby na hřišti Opavy. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme po ránu polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, večer se bude opět většinou vyjasňovat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směr Brno-Praha stojí za Měřínem na kilometru 124. Porouchaná dodávka je v odstavném pruhu, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u pořadu plného romantiky, kterou může prožít kdokoliv.
9: Na začátku dnešního příběhu lásky byla jedna vzácná květina. Svedla dohromady křehkou 18-letou dívku a 27-letého světáka.
8: Z letního poblouznění nejdříve u rybníka a pak u moře se zrodil pevný vztah, ve kterém už oba vědí, že láska není jen vášeň, ale i pochopení a touha žít spolu naplno každý další den.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek zajímavých lidských příběhů jsme dnes vybrali ten, který už 58 let spolu prožívají Jiřina a Jan Krapcovi.
1: Jí je 75 let a on je ještě o 9 let starší. Věkový rozdíl ale nic neznamená. Mají se rádi.
0: Jak vnímají city, které k sobě chovají a co v životě prožili, se vydal zjistit Patrik Rozehnal na Šumavu do Dešenic, kde oba bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Ticho, šlápek přišel.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Honza Krabec, musíme se představit.
5: Ano, Patrik Rozehnal.
4: Krapcová, dobrý den. To je pro mě.
5: To je pro vás.
4: Děkuju, ta je krásná. Děkuju moc. Kytičky mám ráda.
5: Abyste zazpomínala třeba na tu vaši svatební.
4: No tak to já jsem měla bílý karafiáty a takový dlouhý asparagus. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsem si nechala udělat stejnou. Takže já jsem měla retro svatební po 50 letech. A víte, co byl největší problém?
5: Sehnat asparagus.
4: Dát dohromady ten dlouhý klasický asparagus. A můžu vám říct, že ta kytka vydržela 3 neděle.
5: Nádhera. Tak vy na nás čekáte už venku, také na zápraží. Jste připraveni vyprávět?
3: Děkujeme. Jsme připraveni na všechno.
0: Potkávali se dávno předtím, než mezi nimi vzplanula láska. Znali se od vidění z města Stříbra, kam se Jan dostal na umístěnku po absolvování vysoké školy. Nastoupil tam jako veterinář.
1: Naproti přes ulici stála spořitelna, kde Jiřinka bydlela jako dcera ředitele tamní pobočky.
0: Pak ji na čas zmizel z dohledu, ale těsně po Vánocích roku 1966 se vrátil z ročního pobytu na Kubě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No tak já jsem se šla podívat jako na exota. Samozřejmě, teď jsem na něj koukala, on koukal na mě, nic moc. No, tak to skončilo na tom, že jsme se potkali, řekli jsme si ahoj a tím to skončilo. No, jako tak nezaujatý, no, tak on je starý a navíc teda, no, tak on je namyšlený.
5: Jste si říkala?
4: To jsem si říkala, no. Tak, no, protože ho bylo plno, oni všichni tak jako hltali ho, všichni ty zážitky, který měl. No, ale jsem tam stála jako takovej IT. No, prostě vypadalo to, že takhle, ani jeden jsme si nemysleli, že to skončí, jak to skončilo.
3: No a byl květen a já už jsem v té době měl, jako první z těch mladších kluků, jsem měl svoje vlastní auto. Na to jsem si našetřil, teda pomohla tomu samozřejmě Kuba. Byla to bledě-modrá Octavia kombi tehdy. Takže jsem přijel s tím, že pojedeme, byl krásný květen, krásně teplo, pojedeme k rybníku, celá parta. A já jsem si zapomněl v Tachově plavky. Shodou okolností jsem potkal Jiřinku, jak tahne nákupní tašky domů. Říkám, hele, ahoj, to je dobře, tě potkávám, půjč mi bráchový plavky a my tě za to vememe k rybníku. Načež Jiřinka mě řekla, ale já bráchu nemám. A teď už se nedalo vzít zpátky, my tě vememe za to k rybníku. Tím jsme se vlastně blíž poznali, vezla si sebou učení, protože to bylo těsně před maturitou. No já jsem ji viděl v plavkách, čili jsem zhodnotil exteriér, dostala kladné body, ale navíc, a to je podstatné, ona velmi dobře plavala. Já měl určitou zkušenost, že holka, když je u rybníka a neumí plavat, tak s ní nikdy nic není, protože ona se té vody bojí a veškeré pocitečky jdou stranou. Takže jsem říkal, tohle je holka do života.
5: Abychom se v tom nestratili. Vy jste neměla bratra, tudíž nebyly pánské plavky, takže jako na Ostro nebo na Adama, jak to bylo?
4: No v trenýrkách, jako vojáci všichni, Stříbro byla vojenská posádka a tam všichni se poznali na plovárně, kdo je voják, zelený trenýrky. Takže on šel taky v trenýrkách. Tak já jsem se učila a on tam laškoval s těma svýma vrstevnicema, se kterýma laškoval vždycky. Říkám, já jsem tam furt byla takový jako dovažek, já jsem tam byla navíc, mě vzali jako znouzecnost, jak to povídal, když teda ten brácha nemá ty plavky, nebo není ten brácha, aby půjčil ty plavky.
5: Kdy konečně ta jiskra nějaká přeskočila, nebo jak k tomu došlo?
3: Ono to chvilku trvalo, ale skutečně od toho památného dne u Rybníka jsme se už začali víc potkávat a hlavně jsme měli občas nějaké společné téma, mohli jsme si povídat. Tím pádem jsme také před sebou odhalili společné zájmy. No a přišli jsme na to, že nás zajímají věci okolo přírody, kytičky, a Jiřinka přišla s tím, že ví, kde kvete bělozářka liliovitá. To je jedna z kytek, kterou jsem neznal. Já ti ji ukážu. A tím jsme se dostali na počátek Hracholské přehrady, na kraj lesa, k takovému kroví ve své podstatě, a tam byla ta bělozářka. A teď přijde to rozuzlení. Bělozářka byla hezká, já jsem ji poznal, pochválil jsem Jiřinku, že mě ji naučila znát. A teď jsme tam byli sami na kraji lesa. Svítilo sluníčko a mě nenapadlo nic jiného, než zachovat se pozorně. Takže Jiřinka dostala, já to řeknu v hudebním slengu, stakáto pusu. A první její reakce byla, ne, že se otáhla rychle, ale řekla, no kvůli tomu jsme sem snad nejeli. Ale tím byly prolomené ledy. To byla ta první pusa. A pak už to šlo pozvolna, samo, úplně pěkně všechno.
4: A my jsme to léto užili. To bylo prostě nejkrásnější léto, co bylo.
0: Toho léta 1967 slíbil Jan své mamince, že ji v září vezme na dovolenou do Bulharska.
1: Povolení s ním jet dostala od své maminky i mladičká Jiřina. Byl měsíc před jejím nástupem do prvního semestru na vysokou školu v Českých Budějovicích.
5: Co se tak významného stalo v tom Bulharsku, kam jste tedy jeli, že jste se tak jako vrátili, vy jste pak na školu šla už jako zamilovaná a tam asi muselo dojít něčemu, že jste si řekli, jo, tak my spolu budeme chodit a pak se to nějak prostě vyvine. Co se tam odehrálo? Máte tam nějaký takový okamžik, kdy si říkáte, tohle je ta chvíle, kdy se o tom rozhodlo?
3: Tak ona seděla za mnou v autě vedle mé maminky. Ten Pepa, ten kamarád, seděl vedle mě a navigoval v uvozovkách. A každou volnou chvilku, to se už pak nikdy neopakuje, taková situace, se nahnula a šimrala mě jedním prstejčkem v zátylku. Bylo to až dojemné. No, takže jsem věděl, že teď už se z toho vycouvat nedá.
5: Cítíte i vy, Jiřinko, že jste kývla udělala dobře, že jste prostě se takhle s Honzou našli?
4: No, já jsem v podstatě nikdy nikoho jiného nepoznala. Říkám, já jsem byla doma držena, ne zkrátka, to chraň Bůh, ale tak prostě byly nějaký mantinely, které jsem musela dodržovat, a tohle se všecko vlastně stalo, ty prázdniny, než já jsem nastoupila na vysokou školu. Takže já už jsem na vysokou školu jela a byla jsem zamilovaná, tak já jsem to prostě brala, jako že to je to, co má, tak to má být.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh manželů Jiřiny a Jana Krapcových začal v západních Čechách, naplno se rozvinul na pláži u Černého moře a uzrál po návratu z dovolené.
2: Chtěli si postavit svůj vlastní dům, kde by žili s rodiči. Ale k povolení potřebovali razítko, že jsou manželé.
1: 29letý Jan porušil slib, který dal sám sobě, že se nebude ženit dřív než ve 30.
2: A tak si na léto 1969 naplánovali svatbu. Jan šel žádat rodiče nevěsty o ruku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Popravdě řečeno, to je okamžik, za který se trochu stydím. Protože já si myslím, že umím formulovat občas nějakou větu. Tam vám mě vlezl do pusy infinitiv u slove s zakončeným ti. Dovoluji si požádat ti. A už to jelo a já jsem se z toho celý ten proslov v rodině nezbavil. To bylo něco příšerného, jak se budu starat, jak se budu snažit, jak budu pozorný a budu pečovat. No prostě za ten projev v rodině se doslova stydím.
4: To byl projev k rodičům Jiřinky.
3: To bylo něco příšerného.
4: Co na to rodiče řekli, když jste teda to tak nějak jako řeknu do kokta?
3: Ano, to skutečně. Já mluvil asi plynule, akorát jsem tam měl to tititi na konci pořád. Ale přesto zřejmě jsem zapůsobil vystupováním a tak dále, takže mě dceru dali. Bez ztráty kytičky.
4: No a potom to plánování svatby, tedy jak jste zvolili termín, byla to už jenom vaše dohoda a věc?
5: Termín byl jednoduchý, ano. Protože moje maminka byla Anna, Honzova maminka byla Anna, moje babička byla Anna, druhá babička byla Anna, moje sestra byla Anna, teta byla Anna. Takže co jiného? Na svatou Anu. Musí to být na svatou Anu, protože už tenkrát mu pondělí, úterý, 1., 3., 10. nic neříkalo. To věděl jenom, co musí teda udělat, ale jako kalendář to si nikdy nepamatoval. Ale to, že na svatou Anu, svatá Anna, ta je v kalendáři jenom jedna. A jak on vždycky říká, a to byly anenský zábavy. Takže to si pamatoval, že na svatou Anu se oženil.
3: Ona je plagátovaná vždycky, ta zábava, takže já nemůžu prošvihnout výročí svatby. Vždycky je to aspoň o týden dopředu, už to někde na nějakém kandelábru visí, že bude anenská zábava.
4: Kde jste to měli?
5: Obřad byl ve Stříbře a ve Stříbře, nevím, jestli jste tam někdy byl, je krásná renesanční radnice. A v té době vlastně byl městský úřad vedle v baráku. Tady v té renesanční radnici byl archív, knihovna, ale začínalo se přemýšlet nad tím a začínalo se to teda i jako tradovat republikově, že tady na těch radnicích bývalých, protože opravdu je moc pěkná, že budou jako ty městské úřady. No a tenkrát, když jako, že se budeme brát, tak já jsem řekla, že na tom starém baráku se brát nechci a že chci se brát, aby jsme se vzali na radnici. Takže víceméně se kvůli nám dodělávala aspoň obřadní síň. Ještě jsme šli, nebylo doděláno, ale obřadní síň byla moc pěkná. Měla v okna, dneska je tam kancelář starosty a měla v okna do náměstí, on to náměstí teda bylo taky hezký a neměli jsme ani fotografa, protože no, zapomněli jsme si ho objednat. Takže my máme ze svatebního z obřadu asi 4 fotky, který dělal takový nějaký kamarád, vyfotil a pak to ještě zvoral. Takže prostě fotky ze svatby my máme asi 4. Ale přesto to nebránilo ničemu, aby to vydrželo těch 55 let.
4: Pamatujete si, v kolik to bylo hodin třeba, Honzo?
3: Bylo to dopoledne, ale hodiny nevím, ale vím jednu věc jistě, že jsme tam šli pěšky. No. Protože ta radnice byla nějakých 50 metrů od bytu, kde bydleli rodiče Jiřínky od té spořitelny, no takže jsme to tam docupitali. Vím akorát, že měla moc hezké šaty, to se pamatuju, které jsem samozřejmě musel vidět až přímo při obřadu, a, nebo prostě až v okamžik svatby vlastní. To proto, a toho já si taky vážím hodně, Jiřínky maminka uměla ušít cokoliv. Takže ušila jí krásné okorálkované svatební šaty, které jí slušely, a navíc se to dělalo tak, že se to ještě v různých kombinacích pak dalo použít při různých plesech, a kam jsme s odstupem času potom běžně chodili několikrát do roka.
4: Víte co, já si myslím, že na vás je krásně vidět a cítit z toho, jak to Jiřinko máte rád, taky obdivujete, protože málo který ženich si myslím pamatuje a vnímá to, jak hezké šaty měla nevěsta a ještě takhle dopředu dokáže ocenit a má ten hezký vztah i k jejím rodičům. A že by o tom mluvil. Takže i z toho si myslím, že je patrno, jak spolu máte hezký vztah, když na tohle dokážete takhle hezky vzpomínat.
3: No, ono by to bylo smutné, kdyby to člověk nějak tak vzal jen tak jako samozřejmost. Já skutečně prožil jsem lecos v životě, i vážnější chvíle, a musím říct, že dovedu ocenit to, co je pro člověka přínosem. Co člověku něco dává navíc, vytváří to nějakou nadhodnotu v tom životě. A to myslím, že my jsme společně skutečně zvládli toho hodně. A mohu vám říct, jsou takové ty okamžiky, kdy někdo říká, pochybuji o tom druhém nebo něco takového. Já mám dojem, že tohle to mezi námi nikdy nevzniklo. A teď řeknu něco, co bude možná znít hloupě. Ale odstup času, už jsme měli děti, jo, všechno bylo v pořádku. Já jsem jezdil na všelijaké semináře, školení, atestační a já nevím, co všechno bylo. Jiřínka obdobně potom, jako jednatelka firmy, tak taky musela leckam jet. A člověk ví, jak někdy ta školení probíhají, ty večery, mezi, když je to několika denní, mezi jednotlivými akcemi. Já vám můžu říct, že nikdy mě nenapadlo, skutečně, mě nikdy nenapadlo, že by se tam dělo něco nepřístojného.
4: Když se vzdálíte na čas od sebe, stýská se vám?
5: No to mi vyprávějte, protože takhle, jak jsme spolu teďka už 24 hodin denně, ale když jsme odloučeni a když jsme pryč takhle nadlouho, jakože já jsem byla, když mě dělali ty klouby, tak jsem potom vždycky byla na slapech. 3 neděle, měsíc, a vemte, že 4 klouby, tak to bylo 4x. A to nám bylo ouvy. No a to potom si telefonujeme a teďka díky teda, dneska už to nebejvalo, měli jsme jeden telefon na chodbě, ale teďka díky těm mobilním telefonům, tak teď už to je, ale jako zkonstatujeme oba dva, že je nám smutno. Že si nedovedeme představit, že bychom zůstali jenom jeden někde.
3: Ale jinak trávíme veškerý čas a činnosti hlavně společně, to je důležité, a myslím si, že by to tak mělo být.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku prožívají dnes Jiřina a Jan Krapcovi. Jak říká jedno přísloví, ten, kdo miluje, se neptá, co udělat. Udělá všechno.
2: Svůj vysněný dům stavěli po víkendech během celého studia na vysoké škole. Na své děti ještě čekali.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem měla podmínku, že dostuduju. Takže já jsem dělala státnice a po státnicích mi bylo tak strašně špatně. Neskutečně, já jsem říkala, no to snad mě, no mám strach, to je to. Jo, ne, já už byla těhotná. Takže já jsem to přesně zvládla, takže na Žonza jsem v 72. roce v červnu promovala a v 73. v lednu se narodil na Žonza. Takže to bylo přesně, jsem dodržela podmínky mých rodičů, že musím doštudovat.
4: Vy jste si teda skoro nedal pozor, řekl bych, jako jo.
5: Ne, to už bylo, to nešlo pozor.
4: Už jste si to spočítal.
5: To už stačila prostá algebra, ano, ale v každém případě my vlastně jsme k tomu dospěli zcela logicky. Jo, i proto dítě byly vytvořené podmínky. No a za 2 roky přišlo další. Akorát, když se narodil Honzík náš, tak já jsem v té době byl někde na Slovensku zrovna, přijel jsem domů, nic zlého netuše, a otec Jiřinky, bydleli jsme v tom jednom baráku, Honzo, seš tatínek, jásal tam jak orangután radostí, a já jsem si myslel, že si dělá legraci. Ne, bylo to, protože mezi tím Jiřinku teda odvezli, porodila úspěšně, a zrovna v té době byl ještě zákaz chodit do porodnice, takže já jsem si musel počkat až na odvoz, jinak tam jsem se nedostal do porodnice. Ale vynahradil jsem si to při druhém dítěti.
4: Je po porodu a teď poprvé vidíte toho kluka před sebou svýho.
3: No, byla jsem ráda. A jak říkala babička Máti, maminka Honzovo, říká, a je zachovaný rod. Máme Krapce. Ale no, bylo to krásný miminko. No, no a ten druhý, ten byl žlutej, protože my máme rozdílný RH faktory, já mám minus a on má plus, takže náš Jirka měl tu kojeneckou žloutenku nebo novorozeneckou žloutenku. No a tam hrozilo, že nám ho odvezou do Chebu, to tenkrát ještě nebyly nikde ty žlutý lampy, ty měly jenom v Chebu, takže ho odvezou do Chebu, takhle měl napíchaný ručičky, jak mu takhle, jak mu brali furt krev. No a pak se to srovnalo.
4: Měla jste o něj tehdy strach třeba?
3: No to víte, že jo. To víte, že jo, protože já jsem to neznala, co to je. Jenom byl žlutý jak citron.
4: Když jste začali tyhle těžké chvíle, přišli v tom manželství obecně, teď nemyslím jenom s dětmi, ale vůbec i nějaké chvilky krušné, kdy jste si ověřili to, že v životě je třeba překonat i něco komplikovanějšího, že prostě ten osud nastaví nějaké překážky, nebo že jste měli strach o toho druhého, nebo něco, co vám třeba přineslo to zjištění, že je fajn, že jste na to dva?
5: Mě potkala, to bylo v roce 5 let, je to teďko, už to jde do 6. roku. Něco s ledvinama, močil jsem krev, není to hezké téma pro vykládání. No a výsledně tedy se z toho vyklubala papilární karcinom levé ledviny, čili zhoubná rakovina v pánvi ledviny, to bylo. To víte, že člověk se lekne. Seštudoval jsem, co se dalo. A byla taková doba nejistá, navíc jsem to na sobě nechtěl dávat znát. To zase člověk jaký trochu frajer. A dělat dalším starosti. No, nakonec to, jsme se dohodli, doslova dohodli, že nebude to jenom taková dílčí operace, že něco odstraní, ale že vemou celou ledvinu pro sichr. A je klid. Mám klid, jsem spokojený, bez jakýchkoliv omezení.
4: Ale měl jste tehdy strach?
5: Ale měl jsem strach, ale ne ani tak o sebe, ale co by bylo dál. Jiřinka by tady zůstala sama. A jsem přesvědčený, že ve dvou zvládneme cokoliv. Ale v jednom, to je prostě pro nás neřešitelný stav.
4: Vy jste strach o něj, nebo jak jste prožívala, když jste se dozvěděla tehdy tu diagnózu Honzovu?
3: No, takhle, to začalo tím, že jsme odjížděli na dovolenou s dětma a jeli jsme do Šarváru, do Maďarska. A on v Maďarsku v noci, tu první noc, mi oznámil, že ve své podstatě, že má problém, že se nemůže vyčurat, že to nejde a že to je krev. A to jsem se vypašla. A to jsem mu teda, jsem se zlobila, protože jsem říkala, proč to neřekl v Budějovicích, kdy si to zjistil. Proč čekáš až teda takhle daleko, takže zítra ráno jdeme domů. No ono se to teda potom spravilo, srovnalo, ale ten problém tam zůstal. No to víte, když potom přišel s tím, že vlastně jsou to ledviny a že přijde o ledvinu, tak to už člověk jako zavětří a začne mít strach, protože...
4: Co se v tom mozku odehrává? Maluje se nějaké černé scénáře, snaží se hledat světlo na konci toho, jak se říká, nějakou pozitivnost?
3: Přesně. Já nejsem člověk, který by jako hledal černý scénáře. Já jsem takový člověk, který hledá a jako optimisticky přemýšlí a chce na tom vošklivým najít to, co bude dobrý. Takže v okamžiku, kdy se domluvil, protože řekl, že operaci ne, že si nechá tu ledvinu vyndat, že to bude jako řešení asi dobrý, tak to jsem kvitovala ráda a jako se mi ulevilo. Protože jinak člověk si nedovede představit, co by se bylo dělo. Tady kolem sebe člověk to vidí dnes a denně, že jsou takovýhle případy. Takže máte strach, samozřejmě. To nejde jinak.
4: Ten okamžik, kdy byl v nemocnici, třeba i na té operaci, tak o to víc asi člověk na to myslí.
3: No samozřejmě, že si říkáte a teď jako nevíte, protože tam se dovídáte něco všecko s nějakým zpožděním, tam se nedovíte všecko hned a... No, byly to ošklivý doby. Ošklivý čas, na který člověk radši moc nevzpomíná, nemyslí. Protože zatím musím zaťukat, je to dobrý a hlavně nenechává to jako, že by, ano, teď jsem zdravej, ale je pod kontrolou, takže jezdí do Plzně na kontroly a tím pádem máme oba dva, jsme takový uklidněný, protože víme, že to tam je v pořádku.
4: Jak to vypadá? Mám si to představit, tak já bych to asi tak dělal. Dáte si pusu, obejmete se, protože je to nějaká úleva, nebo řeknete si, ježiš, tak to je dobrý, máte radost společně, jak no, si to dáte najevo?
3: Společnou radost, máme radost toho oba dva, že je to v pořádku. No asi tou pusou, no to srovnáme.
5: No a navíc my hned začneme plánovat něco dalšího, protože my skutečně, s tím jsme asi trošku potrefení, ale my máme málo času, ne protože nám všechno na stará kolena trvá déle, to v tom není, ale spíš proto, že pořád něco vymýšlíme, co by se ještě dalo. Neusínáme tak jenom u televize, aby se tak řeklo. Prostě potřebujeme stále ještě něco dalšího zažívat.
2: Spisovatel Thomas Mann napsal: kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje. A ten, koho nikdo nemiluje.
1: Jiřina a Jan Krapcovi se dokáží ze svého života radovat. Zkouší nové věci, cestují, pomáhají druhým. To vše dělají spolu a s láskou.
2: Za to jim patří dík. A od nás také jeden praktický dárek, který jsme poslali po Patriku Rozehnalovi.
1: Tajně jim v jejich kuchyni nainstaloval velký automatický kávovar. A teď je k němu dovede.
3: Takže to jste teda... No to ta kuchyně teda na to není připravená. Dítě, já jsem ani nádobí nestačila umýt. A to je jako na kafe, jo? Mm-hmm. Aha, tak to je pro mě. On kafe nepije.
4: Je to i na čaj.
3: Jo,
5: tak ten piju, ten piju.
3: Takže já kafe, ty čaj, dobře. Ježiš, tak děkujem.
5: Je to krásný dárek, akorát si myslím, že za trochu řečí našich toho povídání, že to je až příliš velký dárek. Skutečně je to kus nové domácnosti do dalšího života.
3: No jo, ale tak a co pošleme my jim?
4: Tak máte dobrou buchtu.
3: No ne, no tak tu buchtu jim nebudeme balit, protože na to je moc velký horko. Co teda pošleme my jim? Tak já už vím co.
5: Ty už víš?
3: Já už vím co. Tak můžu? Můžu jako odejít a zase přijít?
4: Zmizet a zase se objevit? Ano. Vrzla se jde všechno a dovedeme to zkrátit. Takhle lusknutím prstu.
3: No. Budou Vánoce, takže jim pošlu skleněný betlém.
4: Ten je krásný. Takhle jako, jak říkala naše paní profesorka umění, jsou tam krásné vitraje.
3: Ano, ano, ano. Protože já dělám i vitráže.
4: No, vy jste
3: já
4: šikovná.
3: Dělám kromě keramiky, jsem se naučila a dělám i vitráže.
4: Takže vy jste taková Jiřina Tiffany Krapcová.
3: Ano, já jsem taková holka pro všecko, takhle.
1: Jiřinko, moc děkujeme. Je krásný. Ať i vám svítí na životní cestu Boží světlo.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám vyprávějí svůj příběh lásky a odhodlání manželé Jiřina a Jan Krapcovi.
2: Oslavili už smaragdovou svatbu a jistě pro ně nebude těžké shodnout se v odpovědích na Patrikovy otázky v manželském testu.
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. Neslyšeli se.
3: Jaké nosila náušnice vaše žena, když jste spolu začali chodit, víte to?
4: Malé zlaté s malým rubínkem.
3: Prozraďte mi, jaké jste nosila náušnice, když jste spolu začali chodit?
5: Zlatý, no asi s kamínkama nějaký.
3: Kdo má poslední slovo?
4: V tomhle případě rozhodně Jiřinka.
5: To jo, to si trefíš, to já.
3: Čeho se bojíte nejvíc?
5: Nespomínám ničeho, nevím.
3: Nemáte strach nebo fobii z něčeho?
5: Z pavouku. Takže já, když je velký pavouk, tak začnu ječet a to ho odnesu. Ano, pavouk.
3: Čeho se vaše žena bojí?
4: Pavouků, což nedovedu pochopit.
3: Kdy jste si naposledy zaspívali?
4: Jiřinka zpívá skoro pokaždé v autě, když hraje dechovka. A já si občas brouknu, ale jinak můžu vám říct, že bez doprovodu zpívá falešně.
3: Jakou muziku máte ráda, nebo u které si zpíváte?
5: Dechovku.
3: Kdo vytáhne peněženku v restauraci?
5: No, náš děda, manžel.
4: V restauraci já, pokud se neplatí kartou. Kartu já nemám.
3: Váš oblíbený nápoj?
4: Já to mám jednoduché. Přes den vodu, jinak pivo.
3: Jeho oblíbený nápoj?
5: No, pivo.
3: Ve které zemi se vám líbilo, že byste se tam klidně vrátili ještě jednou?
4: Mně se moc líbilo Finsko. Jinak spíš, kde jsem ještě nebyl, kam bych se chtěl podívat, to je Island a Potsdam.
3: Do jaké země by ještě rád jel?
5: O Islandu mluví pořád.
3: Kdo z vás dvou je větší smíšek?
4: Když je příležitost, tak určitě Jiřinka.
5: Jako já se ráda směju. Já se směju ráda.
3: Váš největší zlozvyk?
5: Možná, že si ráda odplic něco řeknu. To je jako to asi, jo, to on to prská, že používám někdy i silný slova. Ale, no.
3: Její největší zlozvyk?
4: To poslední slovo.
3: Kdo balí kufry na dovolenou?
5: Já.
4: Ona, protože já bych toho zabal moc málo.
3: Kde si nejraději čtete noviny?
4: Noviny se u nás moc nečtou. Rozhodně ne na záchodě. U nás, pokud něco čteme, tak to čteme u stolku v obýváku.
3: Kde si nejraději čte noviny?
5: Tady v leže. Ne, on musí všecko v leže. Když čte, tak v leže.
3: V čem je vaše žena nepřekonatelná?
4: Já si myslím, že ve vaření. Vůbec v těch domácích činnostech, takových tvůrčích.
3: V čem jste nepřekonatelná? Nebo muž to nejvíce oceňuje?
5: No tak vaření, to víte, že jo. Vaření, pečení, to tak

0: To i pochválí.
1: Kdy jste si dali poprvé francouzský polibek?
2: To bylo až někdy při procházkách u řeky.
0: No, tak někdy asi potom u té vody, když jsme potom už chodili to, protože ta pusa u té bělozářky, to se nepočítá. To opravdu bylo, no asi, no a potom, když jsme spolu byli tu první noc, no.
1: A teď mi prozraďte, jestli si vzpomenete, na jakém originálním místě jste strávili noc.
2: To bylo v hotelu v Taškentu, když jsem sledoval tenisový přenos, už nevím, kdo hrál s kým, a najednou mezi televizor a mou hlavu se nasunula Jiřínka a toužila po pomilování. Slušně vychovaný člověk vyhoví.
0: Tak to si to nepamatuju.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Prožít s někým po boku víc než 55 let, to znamená toho druhého opravdu milovat.
5: Jak vypadá láska v pozdním věku? Nad čím tak lidé přemýšlejí? Na co se těší? A co jim dělá radost? To nám prozradí Jiřina a Jan Krapcovi.
0: Když je hezky a můžeme se jít vykoupat. Ten, když potřebuje, aby byl v klidu, tak uteče ke včelám. Já, když potřebuju být v klidu, tak uteču do keramické dílny. Jako, to jsou takové chvilky, kde jsme každý sám. A jinak všechno ostatní vlastně děláme spolu.
1: Takže ta krása toho vztahu je právě i v tom, v té touze a síle dělat to spolu?
2: A na to jsme byli ale celý život vlastně zvyklí a víceméně i připraveni. To jsou ty společné zájmy, společné činnosti.
0: A to jsou naše společné lásky a vzpomínky.
2: A popravdě ono není třeba někdy mnoho slov, někdy stačí pohled a už člověk ví, co ten druhý vlastně má na mysli a snaží se mu vyhovět. A to myslím si, že je dost cenné.
1: Máte úžasného chlapa doma, mnoho vás takhle hezky myslí.
0: No, to já vím.
1: Jaké srdce má Honza? Co všechno se do něj podle vás vejde?
0: Mám říct, že zlatý. Má mě rád.
1: A vy jeho?
0: No samozřejmě, že taky.
1: Otevřeně se zeptám. Padlo to tu xkrát. Jste starší než Jiřinka. Uvažujete i vy dva o tom, že jednou z toho světa každý z nás musí odejít. A i tenhle věkový rozdíl, že se třeba nesplní tak, jako každý pár si přeje, aby odešli spolu. Myslíte i na takovéhle věci, jaký bude odchod jednou z toho světa?
2: My se snažíme si to nepřipouštět. Jiřínka stále tvrdí, s ohledem na tu genetiku, že já tady budu déle. A že teda, která to se mnou potom další vydrží, to tak občas si povzdechne, ale je to pochopitelně s nadsázky. Ale prostě nepřipouštím si myšlenku, že bych tady byl sám a bez ní.
1: Je to tak, že s odchodem jednoho odchází kus i toho druhého?
0: Samozřejmě, protože ten život je spojený. Jsme sice dva, ale ten život je jeden. Nás dvou. Takže když ten jeden odejde, odejde půlka člověka a to bude smutný. Ne. Jsme dva. Takže dokud to půjde, tak budeme dva.
2: Samozřejmě, že v dobách mládí to všechno bylo takové živelnější, vášnivější, živočišnější. Teď je v tom víc toho vzájemného pochopení a touhy prožít další dny co nejlépe. Ten cit je dokonce v současné době spíš ještě silnější, než byl za mlada, kdy byl člověk lehkomyslnější. Řeknu to nadneseně, že lepší výběr, než s Jiřinkou jsem udělat nemohl.
1: Je něco, za co byste mu poděkovala?
0: Za všechno. No, že ho mám ráda, že prostě takový, jaký je. On je milej, on je takovej, nechci říct rozdávačný, to ne, ale srdce na dlaní. Mám ho ráda a mám ho ráda takovýho, jaký je, takže život s ním, to bych mu řekla, co jsem s ním prožila, tak byl pěkný. No, já to mám tady v sobě a jsem ráda, že ho mám.

0: Manželé Jiřina a Jan Krapcovi se bezpodmínečně milují a dokáží si říct tisíc věcí, aniž promluví. Vědí, že láska nepotřebuje slova. Stačí jí dvě otevřená srdce.
1: Jak kdysi napsal Saint-Exupéry, skutečná láska se nikdy nevyčerpá. Čím více dáváš, tím více ti zbývá.
0: A tak milujte. Budete bohatší, klidnější a ve stáří spokojenější. Láska je tu pro všechny a přitom jí stačí tak málo.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Vláda schválila možnost online registrace vozidel. Hasiči předali majiteli torzo požárem zničené budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by už nemělo, maxima kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Převod auta budou moci lidé v celé České republice zřejmě vyřídit online. Místo chození na úřad by nově mělo být možné vyřešit žádosti i oznámení přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který právě dnes schválila vláda.
4: Nově si taky zájemci budou moct třeba při prodeji nebo vyřazení vozu ponechat svoji SPZ-ku pro jiné auto, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Fakticky by to znamenalo, že ta značka nebude spojená pevně s tím vozidlem, ale bude spojená s majitelem, respektive provozovatelem.
4: V Česku se SPZky stále budou přidělovat podle místa vydání. Třeba Praha si tak uchová Ačko nebo Ostrava a okolí Téčko. To vítá Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
6: Je to určitá tradice a i u nás je to oblíbené.
4: Registrační značku nebo takzvaný malý technický průkaz by si taky lidé nově mohli objednat třeba do doručovacích boxů. Změny teď projedná sněmovna. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Hasiči dnes brzy odpoledne předali společnosti Krým zničenou budovu číslo 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Vyšetřování příčin požáru potrvá ještě několik měsíců. Podrobnosti má mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
7: Současně se z místa mimořádné události vrátila na svou stanici ve Zlíně i poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
3: Záchranáři ze sousedního Rakouska nebo Německa mohou ošetřit turisty v příhraničním území. Umožňují to dohody mezi jihočeskými zdravotními záchranáři a jejich zahraničními kolegy. Nejčastěji pomoc využívají pacienti v sousedství Horního Rakouska. Podrobnosti doplní mluvčí jihočeských zdravotních záchranářů Vojtěch Míra.
8: S Dolním Rakouskem jde přibližně o nižší desítky přeshraničních výjezdů za rok. Ve spolupráci s Horním Rakouskem a Bavorskem jde spíše o jednotlivé případy. Přeshraniční spolupráce se týká i letecké záchranné služby. Tyhle ty zásahy ale nejsou časté. V praxi máme jednotky případů ročně. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže vítězně. V dohrávce prvního kola zvítězili na hřišti Nováčka Artisu Brno 4-2.
0: Počasí.
3: V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, místy může být oblačno a hlavně na severu a severovýchodě ještě přehánky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude ráno polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Večer se bude vyjasňovat, maxima zítra mezi 25 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě republiky kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severozápadu až západu a večer bude slábnout. Oteplovat se bude také v dalších dnech a ve druhé polovině tohoto týdne by maxima měla často překračovat hranici 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vodorovného značení. Jede se ale plynule. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnes, jak se říká, na trochu poetické notě Divadla pro vaše uši. A ono zřejmě stačí, abych řekl jen, všichni dospělí byli nejdřív dětmi, ale málo kdo si to pamatuje. No ano, právě takhle otvírá svého Malého prince spisovatel Antoine de Saint-Exupéry.

0: Připadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A teď ať se přihlásí ten, kdo nikdy neměl v ruce nebo nikdy neotevřel Malého prince. Já nevím, je vůbec možné se s takovou knížkou minout? Jen v rozhlase bylo těch adaptací Exuperyho poetického příběhu několik. V 60. letech například s Václavem Voskou a v roli Malého prince, světe div se, žena Jiřina Jirásková, která si těch kalhotkových rolí i na jevišti v mládí sehrála víc než dost.
2: Když mi bylo 6 let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala Příběhy ze skutečného života. Obrázek představoval hroznýše, jak poliká šelmu. Hodně jsem tehdy přemýšlel o dobrodružstvích v džungli a tak jsem nakreslil svou první kresbu. Ukázal jsem ji dospělým a ptal jsem se, nahání-li jim strach. Odpověděli mi, proč by klobouk naháněl strach. Ale on to neměl být klobouk. Byl to hroznýš, který spolkl celého slona. A teď leží natažený s velikánskou vypouklinou uprostřed, spí a zažívá. Ale dospělí mi poradili, abych toho kreslení najedených hroznýšů nechal. Dospělí sami nikdy nic nechápou. A děti to hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. A tak se stalo, že jsem se v 6 letech vzdal skvělé malířské kariéry. Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání a naučil jsem se řídit letadlo. Potkal jsem pak spoustu vážných lidí. Žil jsem hodně s dospělými, poznal jsem je velice zblízka. A mé mínění o nich se valně nezměnilo. Když jsem mezi nimi potkal někoho, kdo se mi zdál jen trochu bystrý, ověřil jsem si na něm svou zkušenost s první kresbou, kterou mám stále schovanou. Chtěl jsem vědět, je-li opravdu chápavý. Ale vždycky mi odpověděl, to je klobouk. A tak už jsem mu nepovídal ani o hroznějších, ani o pralesích, ani o hvězdách. Mluvil jsem s ním o kopané, šachu, golfu a o kravatách a dospělý byl velmi spokojen, že poznal tak rozumného člověka. Tak jsem žil sám. Neměl jsem nikoho, s kým bych si mohl opravdu popovídat. Až jednou, bylo to před 6 lety, se mi v poušti na Sahaře porouchal motor letadla.

0: Oprava motoru byla pro mne otázkou života nebo smrti. Měl jsem pitnou vodu sotva na týden. Trosečník na voru uprostřed oceánu nemohl být opuštěnější než já v tom nekonečném moři písku. Tisíce a tisíce mil od jakékoliv obydlené končiny.
1: Prosím, pěkně nakreslí mi beránka.
2: Prosím?
0: Vyskočil jsem, jako by do mne hrom uhodil. Přede mnou stál malý zlatovlasý chlapeček a vážně si mne prohlížel.
1: Nakreslí mi beránka.
0: Díval jsem se na něj udiveně. No považte jen, že jsem byl na tisíce mil od lidských obydlí. A on nevypadal, jako by zabloudil. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti. Co tu děláš?
1: Prosím, pěkně nakresli mi beránka.
0: Když stojíme před velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout, tak jsem vytáhl z kapsy list papíru plnicí pero a pak jsem se zarazil. Neumím kreslit.
1: To nevadí, nakresli mi beránka.
0: Počkej, nakreslím ti něco, co umím.
1: Ale ne, nechci hroznýše, který spolkl slona.
0: Cože?
1: Potřebuji beránka.
0: Beránka? No, tak takového?
1: Ne, tenhle je nemocný.
0: Nemocný? Tak. Takového?
1: To není beránek, to je berán. Má rohy.
0: No. A tenhle?
1: Ten je moc starý. Já chci takového, aby dlouho žil.
0: Tak víš co? Nakreslím bedinku. Tak. A beránek, kterého chceš, je uvnitř.
1: Právě takového jsem chtěl. Myslíš, že ten beránek bude potřebovat hodně trávy?
0: Proč?
1: No, protože u mě doma je všechno malinké.
0: No, dal jsem ti docela malinkého beránka.
1: No, není tak moc malý. Podívej se, on usnul.

0: A tak jsem se seznámil s malým princem. Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Všechno mi objasňovala jen slova náhodně pronesená.
1: Co je to za věc?
2: Cože? Ale to není věc, to létá. Je to letadlo. To je moje letadlo, víš? Spravuj své letadlo.
1: Ty jsi spadl s nebe?
2: Ano, ano.
1: Je, to je divné. Tak ty také přicházíš s nebe. Z které planety?
2: Ty tedy přicházíš z jiné planety?
1: Na tomhle si nemohl přijít moc velké dál.
0: A ty pověz, kam chceš odnést toho svého beránka?
1: No dobře, že jsi mi dal bedínku. V noci to bude jeho domeček. Beránci okusují keře, viď?
0: Ano, ano, okusují.
1: To jsem rád. Tak to okusují taky baobaby, viď?
0: Baobaby nejsou přece keře, jsou to stromy. Veliké jako kostely. I kdybys vzal sebou celé stádo slonů, nedokázali by sežrat jediný baobab.
1: Je to tak maličké, že by ti sloni museli stát jeden na druhém.
0: Tak?
1: Ale než baobaby vyrostou, jsou malé.
0: Správně. Ale proč by měl beránek okusovat tvoje baobaby?
1: To je moc důležité. Víš, moje planeta je zamořena...
0: Počkej, tvoje planeta?
1: No, už to víš, no. Moje planeta je zamořena semeny baobabu. Proto ráno, když dám do pořádku sebe, musím udělat pořádek i na planetě.
0: No to je správné.
1: Je třeba se přinutit a pravidelně vytrhávat baobaby hned, jak je rozeznáme od růží, víš?
0: Ano.
1: Těm se moc podobají, dokud jsou maličké. Kdybych se do baobabů pustil příliš pozdě, provrtali by svými kořeny celou planetu a už bych se jich nezbavil. A když je planeta tak malá jako moje a baobabů příliš mnoho, tak ji roztrhnu.
0: Prosím tě.
1: No, pojďme se raději podívat na západ slunce. Mám strašně rád západy slunce.
0: No ale to přece musíme počkat.
1: Počkat? Na co?
0: No až bude slunce zapadat.
1: Já pořád myslím, že jsem doma. Mně stačilo posunout židli o několik kroků a dívat se na soumrak, kdy se mi zachtělo. Jednou jsem viděl zapadat slunce 43krát. Víš, když je člověku smutno, má rád západy slunce.
0: To ti tenkrát bylo tak smutno? Ale malý princ neodpověděl. Každý den jsem se dovídal něco o jeho planetě. Dovídal jsem se to pozvolna, kousek po kousku, vždycky, když o něčem přemýšlel. Pátého dne, zase díky beránkovi, odhalilo se mi tajemství života malého prince.
1: Když beránek okusuje keře, spásá také květiny?
2: Beránek spásá všechno, na co přijde.
1: I květiny, které mají trny?
2: I květiny, které mají trny.
1: Tak noč jsou ty trny?
2: Na nic, človíčku. To květiny jsou jen tak zlomyslné, chtějí popíchat.
1: Ne, to ti nevěřím, květiny jsou slabé. A hloupoučké. Myslíš, že jsou strašné, když mají trny?
2: Jestli ten svorník nepovolí, rozbiju ho kladivem.
1: A ty si myslíš, že květiny...
2: A kdepak, nic nemyslím. Porouchalo se mi letadlo, Já myslím na vážné věci.
1: Na vážné věci, mluvíš jako ti dospělí. Všechno spleteš dohromady, všechno pomícháš. Znám planetu, kde bydlí jeden moc tlustý pán. Nikdy nepřivonil ke květině. Nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal, jen pořád počítal. A celý den opakuje jako ty. Já jsem vážný člověk. A nafukuje se pýchou. Ale to není člověk, to je nafouklá houba.
2: Cože to je?
1: Houba. Po miliony let si květiny tvoří trny. A beránci je přesto po miliony let okusují. A to není vážná věc, když chceme pochopit, proč se květiny tak namáhají, aby měly trny, když ty trny na nic nejsou. Co pak boj beránků a květin není důležitý? Není to vážnější a důležitější než počítání toho tlustého pána?
0: Nastala noc. Nezáleželo mi už na kladivu, svorníku, žízni, ani smrti. No, neplač, malý princi. Květině, kterou máš rád, nehrozí nebezpečí. Nakreslím tvému beránkovi náhubek. Nakreslím ti pro tvou květinu ohrádku. Udělám... Připadal jsem si strašně nešikovný. Jak se mu přiblížit, jak se k němu dostat? Svět slz je tak záhadný.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Divadle pro vaše uši dnes pokračujeme v putování s Malým princem po jeho vesmírných planetkách. Tentokrát bude naším průvodcem asi nepřekvapivě opět herečka Slávka Hozová. A to z inscenace, kterou pro rozhlas napsal podle Exuperyho předlohy dramatik František Pavlíček. Režii měl Karel Weinlich.
3: Kdo jsi? Ach, odpust mi tu nejapnou otázku. Kdo jiný bys mohl být než můj podaný? Jenže já jsem do dnešního dne nezahlédl ani jediného ze svých podaných a myslel jsem, protože na této planetě přebývám sám a sám.
4: Zastavil jsem se na ní jenom náhodou. Veličenstvo.
3: Co to děláš? Zakazuju ti zívat před královským majestátem.
4: Promiňte, byl jsem dlouho na cestě, celou noc jsem nezamhouřil oko.
3: V tom případě ti poroučím, abys zíval.
4: Ale mně se už nechce.
3: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat. Když ty uznáš mou královskou autoritu, budu ti dávat rozkazy, které se snadno splní.
4: Smím se na něco zeptat?
3: Nařizuji ti, aby se ptal.
4: Vaše planeta je tak malinká, nikdo tady není. Čemu vlastně vládnete?
3: Všem ostatním planetám i hvězdám.
4: A oni vás poslouchají?
3: Na slovo. Můžeš se přesvědčit na vlastní oči.
4: Tak mě ukažte západ slunce, poručte mu, aby zapadlo.
3: Milý hochu, rozkazy rozumného krále musí být rozumné. Kdybych například poručil generálovi, aby začal létat jako pták a on můj rozkaz nesplnil, čí by to byla chyba? Jeho? Nebo moje?
4: Vaše.
3: Správně. Kdo chce rozumně královat, musí od podaného žádat jen to, co je v jeho silách. Ale neboj se, dočkáš se svého západu slunce, poručím mu.
4: Kdy?
3: Až k tomu budou vhodné podmínky. Podle astronomického kalendáře tuším ve 6:45.
4: Škoda, že si nemůžu počkat, nemám tolik času, musím dál.
3: Ach ne, zůstaň na mé planetě. Udělám tě ministrem.
4: Ministrem čeho?
3: Čeho budeš chtít, třeba spravedlnosti.
4: Vždyť jste tu sám, koho bych tedy soudil?
3: Sám sebe. To je mnohem těžší, než soudit jiného.
4: To můžu kdekoliv. Nemusím proto bydlet tady.
3: Ale já ti poroučím. Já ti nařizuji.
4: Jestli si vaše výsost přeje, abych ji poslechl, Mohla by mi nařídit, abych se z této planety vzdálil, než uplyne minuta. Zdá se mi, že podmínky jsou příhodné.
3: V tom případě ti poroučím, abys okamžitě odcestoval do cizích světů a jmenuju tě v nich svým vyslancem.
4: Má vaše veličenstvo nějaké zvláštní přání, kam bych měl zamířit nejdřív?
3: Třeba na tu žlutou planetu, co se na obzoru třpití jako z ryzího zlata.
4: Podle rozkazu, veličenstvo. Dospělí jsou hrozně divní.

0: 1 1 0 2 a 1 0 3.
1: Dobrý den, pane, přicházím jako vyslanec.
0: Narušit 3 a 2 5 5 a 7 12, 12 a 3 15. Dobrý den, 15 a 7 22 a 6 je 28.
1: Uhasla vám cigaretu.
0: 28 a 5 je 33. A 5 38. Uf. Takže? Dohromady to dělá 501 622 738.
1: Čeho?
0: Cože? Ty si tu ještě? Nezdržuj mě, mám strašně vážnou práci, právě jsem spočítal. 501 milion.
1: Čeho?
0: Teď jsem to zapomněl, protože jsi mě vyrušil. Moje složité obchodnické počty nesnášejí vytrhování.
1: Tak si vzpomeňte, co jste vlastně sčítal.
0: Za celých 54 let jsem byl vyrušen pouze 3x. Jednou mi na počítadlo spadl chroust, po druhé jsem dostal reumatický záchvat, protože mi chybí pohyb. Ale já nemám čas chodit sem a tam, když sčítám ty věcičky tam nahoře.
1: Myslíte mouchy na stropě?
0: Ale ne, mám na mysli ty věci, co se třpití na obloze.
1: Hvězdy?
0: Co jiného jsi myslel?
1: A proč je počítáte?
0: Protože mi patří.
1: Ale já viděl krále a ten zas povídal, že jim vládne.
0: To je možné. Ale vládnout a vlastnit není to též.
1: A jak to, že patří zrovna vám?
0: Protože jsem je spočítal. První. Když najdeš diamant, který nikomu nepatří, je tvůj. A mé jsou zase hvězdy, protože nikoho přede mnou nenapadlo je spočítat.
1: A co s nimi budete dělat?
0: Přepočítávat. Pořád přepočítávat. Co se ti na tom nezdá?
1: Když mám klobouk, tak proto, abych si ho dal na hlavu. Když mám růži, můžu k ní přivonět, zalévat ji. Jsme si prostě užiteční. Ale vy nejste svým hvězdám k ničemu. Ach, ti dospělí jsou tak zvláštní. Nenechte se rušit, počítejte klidně dál. Já se radši podívám na jinou planetu, je větší, krásně růžová, jako poupě.

0: Ano, mladý muži, zvolil jsi správně. Tohle je neobyčejně solidní planeta. A stejně takový je i můj zeměpisecký ústav, ve kterém tě srdečně vítám. Domnívám se, že jsi přicestoval ze vzdálenějšího konce vesmíru a že jsi tedy badatel. Velice mě těší, posaď se. Vyprávěj mi o dalekých končinách a já tvou zprávu zapíšu.
1: Je, to je tlustá kniha.
0: Velmi správně, protože píšu o cizích zemích, ale taky o mořích a řekách a horách.
1: A všechny jste je viděl a procestoval.
0: Co tě nemá? Já o nich pouze píšu učené knihy. Cestování je věc badatelů a cestovatelů. Já tu sedím u stolu a zapisuju, co oni vybádali a viděli na svých cestách. Jenže se tu bohužel už moc roků neobjevil ani jeden. Počkat. A co ty? Ty jsi přicestoval z dalekých světů, jsi tedy badatel a musíš mi popsat, kde jsi byl, co jsi viděl a odkud přicházíš.
1: Moje planeta není moc zajímavá, je docela malá. Kromě mne se na ní vejde jen snad pár motýlů.
0: Živé tvorstvo mě nezajímá, nejsem zoolog.
1: Pak mám ještě jednu krásnou květinu.
0: Květiny nepatří do zeměpisu, nýbrž do botaniky.
1: Vždyť jsou ze všeho nejkrásnější.
0: Ale pomíjející.
1: Co to znamená? Pomíjející.
0: Opak trvalého. Trvalá je například hora, protože trvale stojí na jednom místě. Trvalý je oceán, protože nikdy nevyschne.
1: A co je pomíjející?
0: Všechno, čemu hrozí brzký zánik.
1: I mé růži?
0: Ovšem.
1: A já ji nechal doma úplně samotnou. Pro dlouhé únavné cestování, které mi zatím nepřineslo ani zajímavé zkušenosti, ani krásné přátelství.
0: Jestli cestuješ kvůli přátelství, pak se musíš vypravit jinam. Na planetu, kde žijí lidé.
1: Jak se jmenuje?
0: Země. Je neskonale větší než naše drobné planetky. Má celkem dobrou pověst a především na ní žije spousta zvířat, květin, ptáků a lidí. Podle záznamů v mé knize je na Zemi na 111 králů, 7 000 zeměpisců, cestovatelů a jiných badatelů, 20 000 obchodníků a to není zdaleka všechno.
1: Prosím pěkně, mohl byste mi ještě prozradit, kde se právě teď nalézá ta podivuhodná planeta?
0: Na hranici mezi souhvězdím Beránka a Růže uvidíš zářivou modrou hvězdu. Teď právě je k nám obrácena tou stranou, na které je obrovská poušť. Můžeš na ní přistát bez nebezpečí.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Skoro bych teď mohl říct, že do třetice bude dnes s Malým princem při jeho setkání s Liškou opět žena. Ale nakonec je to jinak. Ne, ale opravdu, kdysi byla Malým princem v jedné nahrávce sama režisérka Lída Engelová, jenže po letech zůstala jenom v režii a k původnímu záznamu s Vlastou Fabianovou pozvala místo sebe herce Davida Novotného.
2: Kdo jsi? Jsi moc hezká.
3: Jsem Liška, řekla Liška.
2: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
3: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
2: O, promiň, řekl Malý princ. Chvíli přemýšlel a pak dodal, co to znamená ochočit?
3: Ty nejsi zdejší, co tu hledáš?
2: Hledám lidi.
3: Lidi? Mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
2: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
3: To je něco, na co se moc zapomíná. Znamená to vytvořit pouta.
2: Vytvořit pouta?
3: Ovšem. Podívej se, ty jsi pro mě zatím jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuješ mě, ale já tě taky nepotřebuju. Jsem pro tebe jen liškou, podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě. A já zase pro tebe jedinou na světě.
2: Začínám chápat. Znám jednu růži. Myslím, že jsi mě ochočila.
3: To je možné. Na zemi se děje všelicost.
2: O, to není na zemi, řekl Malý princ.
3: Zdálo se, že to v Lišce probudilo velkou zvědavost. Na jiné planetě?
2: Ano.
3: Jsou na té planetě lovci?
2: Nejsou.
3: Ne, to je zajímavé. A slepice?
2: Také ne.
3: Nic není dokonalé, povzdychla Liška. Ale vrátila se k svému nápadu. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice jsou si navzájem podobné, zrovna tak, jako lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk tvých kroků, který bude jiný než všechny ostatní. Ostatní kroky mě zahánějí pod zem, ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z doupěte. A pak podívej se. Vidíš tamhle ta obilná pole? A nejím chléb. Obilí je pro mě zbytečné. Obilná pole mi nic nepřipomínají a to je smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné. Až si mě ochočíš, zlaté obilí mi tě bude připomínat a já budu milovat šumění větru v obilí. Liška umlkla a dlouho, dlouho se dívala na Malého prince. Ochoč si mě, prosím.
2: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit přátele a poznat spoustu věcí.
3: Známe jen ty věci, které si ochočíme, řekla Liška. Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, ochoč si mě.
2: Co mám dělat?
3: No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě, takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž.

0: bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 16:00 odpoledne, už od 15:00 budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 16:00 už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
1: Co je to řád?
0: To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému a já bych potom vůbec neměla prázdniny.

0: Tak si malý princ ochočil lišku. A tu se přiblížila hodina odchodu.
1: Budu plakat, řekla liška.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého, ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem?
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat.
0: Tak tím nic nezískáš.
1: Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
0: Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mne jediná na světě.
1: A růže byly celé zaražené.
0: Vy jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval.
1: Zaléval.
0: Protože ji jsem chránil zástěnou.
1: Zástěnou.
0: Protože jí jsem pozabíjel housenky.
1: Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
0: Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala, nebo jak se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže.
1: Protože je to tvá růže.
0: A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
0: Co je důležité, je očím neviditelné. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
0: A pro ten čas, který jsem své růži věnoval, je ta má růže tak důležitá. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
1: Opakoval malý princ, aby si to

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: I když Malý princ rozhodně není klasickou pohádkou, to spíš tedy originálním filozofickým pohledem na svět, přesto se jako pohádka často vypravuje, nakonec proč ne. Je to cesta autorské Exupéryho fantazie, na které jsme stejně pokaždé jenom hosty a je pouze na každém z nás, co si z toho literárního příběhu odneseme, co v nás zůstane a bude naší součástí. A docela určitě záleží i na tom, kdy, s kým nebo jak čteme tu knížku poprvé. Jedním z našich zasvěcených průvodců světem Malého prince může být i Eduard Cupák. Tak dobré dny ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku. Tahle se podobala studni na vesnici. Ale nebyla tam žádná vesnice a myslel jsem, že se mi to jenom zdá. To je zvláštní, řekl jsem malému princi. Všechno je připraveno, rumpál, vědro i provaz. Zasmál se, dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. A rumpál skřípal, jako skřípe stará korouhovička, když vítr dlouho spal. Slyšíš, řekl malý princ, probouzíme tuto studnu a ona zpívá. Nechtěl jsem, aby se namáhal. Nech mě, řekl jsem. Pro tebe je to příliš těžké. Toužím po té vodě, řekl malý princ. Dej mi prosím napít. A tu jsem pochopil, co hledal. Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Bylo to líbezné jako sváteční den. Ale tato voda byla docela něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a z úsilí mých paží. Byla srdci tak milá jako nějaký dárek. Když jsem byl malý chlapec, světlo vánočního stromku, hudba půlnoční mše a něha úsměv.

se jisté medové barvy. Musíš dodržet slib, řekl tichounce malý princ. A zase si sedl ke mně. Jaký slib? Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za svou květinu. Vytáhl jsem z kapsy své náčrty a nakreslil mu náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám. Ale neodpověděl mi na to, řekl. Víš, můj příchod na zemi, zítra bude jeho výročí. Chvilku mlčel a potom ještě dodal. Spadl jsem nedaleko odtud a začervenal se. Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Přesto mi napadla otázka. Tak to není náhodou, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kam si spadl. Malý princ se opět začervenal. A váhavě jsem dodal, snad kvůli tomu výročí? Malý princ se znovu začervenal. Nikdy neodpovídal na otázky. Ale když se někdo červená, znamená to ano, vidíte. Řekl jsem, mám strach. Ale on pravil, musíš teď pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer. Vzpomněl jsem si na Lišku. Člověk se vydává v nebezpečí, že bude trochu plakat, když se nechal ochočit.

Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny. A slyšel jsem, jak říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo. Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ někomu zase namítal: jistě, uvidíš, kde začíná v písku má stopa. Jen tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Byl jsem už jen 20 metrů od zdi a stále jsem nic neviděl. A teď jdi pryč, řekl. Já chci zase dolů. Podíval jsem se tedy dolů ke zdi a vyskočil jsem. Proti malému princi se tam zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se, ale had sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, jako opadá tryskající pramen, a bez velkého spěchu se protáhl mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se teď dáváš do řeči z hady? Sundal jsem mu zlatě žlutý šátek, který věčně nosil na krku. Smočil jsem mu spánky a dal jsem mu napít. Neodvažoval jsem se ho teď už na nic ptát. Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdce tlouci jako srdíčko postřeleného umírajícího ptáčka. Řekl mi: to jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Právě se mu přicházel oznámit, že proti všemu očekávání se mi práce zdařila. Neodpověděl na mou otázku, ale dodal: já se dnes také vrátím domů. Potom připojil posmutněle: mám to mnohem dál a mnohem nesnadnější.

chladnější. Dobře jsem cítil, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě a přesto se mi zdálo, že sklouzává někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, aby ho zadržel. Jeho pohled byl vážný, zahleděný do velké dálky. Mám od tebe beránka. Mám bedínku pro toho beránka a náhubek. A tesklivě se usmál. Dlouho jsem čekal. Cítil jsem, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku. Měl strach, toť se ví, ale lehounce se usmál. Dnes večer se budu bát ještě daleko víc. Znovu mě zamrazilo pocitem něčeho nenapravitelného. Uvědomil jsem si, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neměl slyšet tento smích. Byl mi studánkou v poušti. Človíčku, chci tě ještě slyšet se smát. On mi však řekl, dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kam jsem loni spadl. Človíčku, vidí, že je to jen zlý sen, to s tím hadem, se schůzkou a s hvězdou. Ale neodpověděl mi na tu otázku. Pravil, nikdy nevidíme to, co je důležité.

A dnes je tomu jistě už 6 let. Dosud jsem tu příhodu nikomu nevyprávěl. Kamarádi, když jsem se s nimi zase shledal, byli velice rádi, že mě vidí živého. Já jsem byl smutný, ale říkal jsem jim to únavou. Rád naslouchám za noci hvězdám. Je to jako 500 milionů rolniček. Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl Beránkovi připnout. Říkám si tedy, co pak se to asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že Beránek spásil květin. Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a Beránka si dobře hlídá. A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Potom si zase říkám, někdy je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Jednou večer třeba malý princ zapomněl na skleněný poklop nebo se Beránek za noci tiše vykradl. A tu se mi všechny rolničky mění v slzy. Je to velká záhada. Pro mne jako pro vás, kteří máte malého prince rádi, nebude vesmír stejný, jestliže někde nějaký Beránek, kterého neznáme, spásl nebo nespásl růží. Podívejte se na nebe. Ptejte se. Spásl nebo nespásl Beránek květin? Uvidíte, jak se hned všechno změní. A žádný dospělý nikdy nepochopí, že je to tak důležité.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste si i dnes našli čas na naši noční linku. Budeme si povídat o znameních zvěrokruhu. Věříte tomu, že datum narození může něco napovědět o naší povaze? Nebo jsou pro vás horoskopy jenom příjemným čtením pro chvíle odpočinku? Možná jste se někdy v charakteristice svého znamení úplně poznali. A možná jste si naopak řekli, že na vás nesedí vůbec nic. I to je zajímavé. Každý z nás je totiž jedinečný a právě o tom si dnes budeme společně povídat. Zavolejte mi a podělte se o své zkušenosti. 731 800 900. Věříte na astrologii? Máte oblíbené znamení, talisman nebo příběh spojený s horoskopem? Těším se na vaše názory i zážitky, které můžete také psát, a to na rozhlas.cz/linka anebo na linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a ať je dnešní noční linka příjemným setkáním.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se někde možná podíval, co o něm říká jeho znamení zvěrokruhu, alespoň jednou za život. Někdo horoskopy čte každý den, někdo pro pobavení, jiný v nich hledá odpovědi, zajímá se o povahu lidí kolem sebe. Možná podle znamení hledá i určitou souhru mezi partnery, přáteli nebo rodinou. Právě o astrologii si budeme dnes povídat v noční lince. A kdo nám to hezky začne? Krásnou noc přeji.
1: Krásnou noc, moment, já vypnu rádio.
0: Paní Dana je napřímo. Taky i vás se budeme ptát, jestli víte, v jakém jste znamení, zajímalo vás někde, co o vás vypovídá a tak dále. Tak
1: zaujalo, je tady Dana z Jiříček. A já bych k tomu řekla asi tolik. Já mám zkušenost, já vycházím hodně ze zkušeností životních, protože už taky mám něco odžito. A v podstatě o astrologii se velice zajímám, stejně jako o numerologii, ale astrologie mě zajímá z toho důvodu, že prostě já jsem jako blíženec, zrozenec v blížencích, tak jsem kompatibilní celkem s každým znamením, dá se říct. Jo, ale je to o těch životních zkušenostech, jak se snažíme s lidmi vycházet a tak dále. Ale třeba měsíc nebo lunu mám třeba ve váhách, takže jsem takový váhavec, hodně zvažuju, než se pro něco rozhodnu. To je jedna věc. No a zase ascendent mám ve štíru, jo? Takže já to mám jako tak srovnaný v hlavě, že mám z každého něco. A pak se můžete taky zeptat na něco, ale já bych tomu řekla asi tolik. Já mám jediný střet, který jsem měla, a to i v manželství, který se nevydařilo, tak to bylo s Beranem. A i s rozenci z Beranu, i se ženama, mám trošku problémy. Oni jsou takový trošku jako nadřaznější nade mě a já to prostě nemám ráda. Já jsem takový pokorný člověk.
0: Beran. Tak ano, o nich se říká, já jsem si tady pro vás připravila takové krátké informace, když někdo z vás řekne nějaké znamení, tak abych ho doplnila. O nich se říká, že jsou odvážní, průbojní, plní energie, přímí, upřímní, samostatní, soutěživí. No, ano.
1: No, oni jsou to je asi soutěživí a příliš takový tvrdohlavý, ano. Já bych řekla, že jsou tvrdohlaví. Když něco umanou, tak to prostě chtějí. Za každou cenu. A já třeba, já jsem měla rodiče ve znamení lva, tatínek byl, můj milovaný tatínek byl ve znamení ryb. S tím já fakt, já nemám žádný znamení jako konflikt, jo. Ale u toho Berana prostě...
0: No mají tady slabší stránky, netrpělivost, impulzivnost, tvrdohlavost, sklon jednat dříve, než vše promyslí, rychle vzplanutí.
1: A jo. Přesně tak, Věruško. A proto jsem byla ráda, že jste mi do toho vstoupila, do toho mého monologu vlastně, že jste mi to upřesnila. Já prostě vycházím z těch životních zkušeností samozřejmě. Nedám na to, co si přečtu v týdenním horoskopu, to vůbec ne. No, jo, mě spíš zajímají.
0: Dobře, paní Dano, jestli dovolíte, to je teda ta...
1: Ano.
0: Astrologie. A teď kdybyste mi zkusila ještě osvětlit, vy jste říkala, že se věnujete numerologii. To je zajímavé, tak kdybychom to druhou část povídání věnovali tomu.
1: Ano. Ta je velice zajímavá, protože tam to totiž je o číslech, o datu narození vlastně a to se musí sečíst vlastně celé datum narození včetně roku. A teď vám vyjde nějaké číslo, který vlastně pokrátíte a já jsem třeba dvojka. Jo? A dvojka je prostě takový člověk, který jako myslím si, že to mám v hlavě celkem srovnaný a že se snažím opravdu nacházet na každém nejen ty zápory, ale i ty klady. Jo?
0: Paní Dano, a to vám teda říká něco o vás, vypovídá to něco o vás. V numerologii je toto vaše teda číslo a ano? V té astrologii je to to, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodila, ale jak je to s tím, když jakoby chcete nějakou jako odpověď, tak jako můžete se zeptat nějakým způsobem, jako, nebo něco vyčíst v té numerologii, aby vám dali odpověď.
1: No v té numerologii se dá vyčíst úplně, úplně mnoho věcí a jako když si uděláte tu bříšku numerologickou, což je takový vlastně čtverečky vlastně z 9 políčky. A teď vy vlastně musíte zkoumat v té numerologii, musíte zkoumat, i která políčka vám chybí, v čem jste prostě, a tím pádem vlastně přicházíte na to, v čem jste dobrá, vynikající a v čem třeba máte trošku na sobě zapracovat, jo, to je druhá věc. No a ono se to těžko vysvětluje takhle. Je to prostě 9 místná mřížka. A já jsem třeba, já mám 2 šestky v datumu narození, jo. Takže já vám řeknu pro příklad. A ta šestka je symbolika toho, kdo má šestku anebo 2 šestky, tak je symbolika toho, ta je vlastně uprostřed je šestka. A ta je symbolika toho, že ten člověk má vztah k rodině, k rodinným hodnotám. Posloucháte mě ještě?
0: Ano, takže byste no, se vlastně, jakoby, byste se mohla zeptat někoho na jeho datum narození, pak si to sečíst za to, co mu vyjde, tak byste si řekla, to je rodinný typ, tak s ním...
1: No, no, ale víte co, oni všechna čísla vlastně mají smysl. Všechna čísla. A ty chybějící také, jo? Když vám, to, co vám chybí v té mřížce, když si prostě tam převedete do té mřížky, jako když si představíte 9 políček prostě, jakoby malý čtvereček, tak těch 9 políček, tak vlastně to, co vám chybí, a nebo to, co tam máte. Ale co je podstatné, a myslím, že už jednou byla řeč o numerologii, jako takové, a že jsme se shodli v tom, že prostě je to víceméně originálnější způsob, jak si člověka rozebrat, jak přijít na jeho hodnoty i nedostatky ještě před tím, když znáte datum narození, včetně roku. A já jsem navíc ještě na konci, vlastně já jsem taková radší povaha, protože já jsem na konci, já jsem vlastně v 3. dekanu těch blíženců, takže já už jsem spíš rak. Já jsem takový, hodně, hodně pro mě rodinný hodnoty znamenají mnoho. Tím bych to asi chtěla uzavřít. A ta mřížka, to se těžko se to vysvětluje takhle jako někomu, kdo se nevyzná. Ale prostě ty čísla si převedete. Dáte si je do té mřížky, 9 místné, a zkoumáte ta čísla, která máte ve většině, nebo i vícekrát, a nebo i ta čísla, která tam chybí v té mřížce. V těch od 1 do 9 je numerologie, jo? Takže tak to je.
0: No tak děkujeme za ten náhled, ano, do světa numerologie.
1: A děkuju a budu dneska poslouchat velice, velice pozorně, protože já vám děkuju za prostor a nechci mluvit dlouho a přeju vám krásné léto a co už konečně, ať přejdou ta sucha, ať máme konečně trošku vláhy, protože já už jsem z toho úplně
0: Paní Dano, to musíte říct podle mě tak za 14 dní nebo možná později, ale když jsem se dívala na předpověď.
1: To těžko přežívat z toho, pak i usínám. Jo? Takže Jaruško, mějte se krásně, opatrujte se. Šťastně dojeďte domů, mějte ráda svoji rodinu, ať už jste v jakémkoliv znamení, v jakékoliv numerologii. Jo?
0: Děkuju. Já jsem Lev, paní Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 17 minut. Astrologie provází lidi už po staletí. Pro někoho je zajímavým způsobem, jak přemýšlet o sobě i o druhých, pro jiného jenom milou zábavou. Ať už hvězdám věříte nebo ne, někdy je zajímavé zjistit, jak nás popisují astrologové podle našeho znamení a jestli v nich najdeme alespoň kousek pravdy v těch horoskopech. Tak uvidíme, co k tomu tématu poví paní Zdena, ta volá noční linku právě teď. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a dobrý večer všem posluchačům. Já jsem vodnář a to jako já jsem velký trémista, takže já asi toho moc neřeknu. Prostě když si přečtete charakteristiku vodnáře, tak to jsem úplně já. Vzdušný, nemůže mě nikdo prostě držet, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. No. Mám ráda lidi, prostě ráda pomáhám každému a hlavně prostě, kdyby mě chtěl někdo jako vlastnit to, v tom způsobu, tak to ne, prostě já musím mít volnost, jo.
0: Vodnář jste říkala, ano?
1: Vodnář, když si to přečtete, tak to jsem prostě já, jo.
0: No a vidíte to, já tady mám nějaké základní rysy a nějaké takové, no možná vidíte, tady poslední bod, samostatní a svobodomyslní. Neradi se nechají omezovat, mají rádi svou vlastní cestu. No tak to sedí na vás, říkáte, vidíte, tak to možná nějak přeci jenom funguje. A vodnáři jsou originální, zvídaví, přátelští, společenští. Krásná vlastnost je spravedlnost, že jsou spravedliví.
1: Ano,
0: Nějaké výtky, tak to by jsem vám možná mohla vytknout, že někdy můžete působit trošku odtažitě, býváte tvrdohlava ve svých názorech, dáváte někdy rozumu přednost před emocemi. Sedí to?
1: Jo, ale sedí. Tak počkejte, jak to...
0: No ale jak je tady, že dáváte přednost rozumu před emocemi, tak tady vidíte, že to napsali jako vlastně výtku a no, ono jako být rozumný a řídit se hlavou, já bych to považovala třeba za přednost, no. Nevím, co vy.
1: No, já jakdy, no.
0: Možná.
1: Někdy. Když nedám právě.
0: Takže říkáte, že to u vás sedí, tak to je jedna věc. A teď tedy, když třeba máte před sebou nějaké rozhodnutí, možná jste někdy v životě byla postavena před nějakou věc, kdy jste musela říct si ano, ne. Poradila jste se třeba s nějakou vědmou, s nějakým astrologem, přečetla jste si horoskop?
1: Ne, to ne. Horoskopy čtu hrozně málo kdy, ale jednou prostě známá paní, tak jsem říkala, tak mě teda taky řekni, co asi, jaký vlastnosti mám, nebo tak, nebo co, no to, co se vlastně říká, že jo. A ona mi přesně řekla něco podobného. Já jsem říkala, tak už můžete být ticho, jako protože já skutečně jsem vodnář, tvrdej vodnář. A někdy mě to je teda na závadu, jo, protože já bych každému pomáhala, já prostě mám ráda lidi a no, když já mám takovou trému, že nemůžu mluvit.
0: A myslíte si, že některá znamení si spolu lépe rozumějí než jiná. Věřila byste tady na toto spojení, že to může rozhodovat?
1: No, může, ale já jsem měla berana za manžela. A no, beran je beran, jo. A já jsem vodnář. A ono to nesedělo dohromady. Jako byli jsme dost často v rozepří, jo. Ale když jsem se s ním chtěla poradit, tak on mě vždycky řekl, No, tak si to rozhodni sama, no.
0: Aha, tak spojení beran a vodnář podle astrologie, cituji, někdy mohou narazit na to, že oba chtějí jít svou vlastní cestou, ale vzájemný respekt jim může pomoci najít společnou řeč, ale bývá to velmi náročné.
1: No vidíte, že to je pravda, no.
0: Teda,
1: a mám syna lva. Mám syna lva, jo. A to je teda skutečnej lev, jo. To je to samý prostě vládce. Lev, vládce. On, prostě můj syn, já kolikrát jsem na něho až tak naštvaná, protože on prostě ten prosazuje úplně, jo. Nevědomky samozřejmě, ale to je skutečnej lev. Když si přečtete lva, tak...
0: Ano, tvořivý, odvážní jsou lvy, věrní, ano. Velkorysí, společenští, ale sebevědomí, někdy pyšní a potřebují uznání.
1: On je hrozně šikovnej, on prostě všechno on dokáže udělat, jo. Ale tohle ta povaha prostě toho lva se tam teda opravdu projevuje silně. No a ten, co říkala paní Dana, tam ty dvě šestky, to je 1966 je druhej syn. A no tak oni mají tak podobnou trochu povahu, ale on je jiný. Je víc společenský a no pro rodinu, no tak ten starší taky je pro rodinu, všechno pro rodinu.
0: Oba,
1: dá se říct.
0: Tak to má být. Děkuju Zdeni za milé povídání, bylo hezké vás poslouchat, děkuju, že jste se podělila o svoje zkušenosti s astrologií a malinko jsme otevřeli i numerologii, tady s těmi čísly, s datumy narození. Tak pojďme poslouchat příběhy ostatních a píseň od Marka Ztraceného, jestli souhlasíte.
1: Děkuju a promiňte, že já mám hroznou trému.
0: Zdeni, takže vůbec to nebylo poznat, vůbec.
1: Všem přeju dobrou noc a vám taky.
0: I vám. Číslo si uložte a zavolejte zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně se to poslouchalo. Marek Ztracený a Naše cesty. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, pokračujeme v povídání na téma Věříte svému znamení z věrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Koho můžeme přivítat?
1: Dobrý večer, tady Jitka z Brna.
0: Milá návštěva z Brna, paní Jitka je s námi. Vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak já jsem 31.12.41 a jsem Jitka, to je 5. prosince. Jako dítě jsem byla strašně ukřivděná na to moje narození i svátky, protože 5. prosince je Jitka, 6. chodil Mikuláš. Pak byly Vánoce a pak jsem měla narozeniny. A takže nebyly v té době nějak moc penězky, takže jsem ještě naštěstí si měla maminku švadlenu, takže ta mě obšívala, tak když jsem jela třeba do ozdravovny, tak si holky moje šastičky půjčovaly jako princeznovský. Takže já jsem tam byla taková středem pozornosti, že jsem všichni si snažili rozebrat svůj šatník a já jsem malem neměla co na sebe.
0: Takže tak. No, ale zase je krásné, že jste měla tolik důvodu k oslavě v jednom období. To byla prostě trojnásobná radost.
1: No jo, trojnásobná, ale pro chápu, peněženku. Protože
0: pro
1: maminka,
0: ty děti hlavně, ano, které čekají no. Celý rok, až budou mít narozeniny a pak mají vlastně tři věci za nás.
1: Byla
0: narozeniny
1: jsem potom jenom s maminkou, protože náš táta měl široké srdce a tak to řešil po svým a maminka to nezvládla, takže byla se mnou sama. No ale říkám, když jsem byla v té ozdravovně, tak to byla paráda teda. Všichni, já s malým chodila jenom ve spodnice nebo v něčem takovým, to jsem měla jenom tak trošku. No ale tak jinak je to v pořádku, mám, no měla jsem dvě děti, syna nemám už, což teda je nejhorší, když se může stát. Podívat se dítěti do hrobu, ale mám dceru a mám dvě vnučky a z těch mám radost.
0: Mm-hmm. Paní Jitko, poznáváte se v charakteristice svého znamení? Zajímáte se o to?
1: Ani jsem neměla tu příležitost, ani jsem to tak nestudovala nějak.
0: A vy jste tedy jaké znamení?
1: 31.12.41 Kozoroh.
0: Kozoroh, takže...
1: Měla bych trkat, ale to nejsem trkající.
0: Tak, pracovitá, zodpovědná, vytrvalá, praktická, rozvážná, spolehlivá, cílevědomá. Sedí to na vás?
1: Ano.
0: Aha, jo? A... Schválně, teď vyzkoušíme si to obráceně. Jakou máte slabou stránku? Jestli to bude sedět.
1: No, nevím.
0: Mohou působit vážně nebo uzavřeně. Někdy bývají příliš přísní na sebe i na ostatní. Neradi opouštějí své plány a názory.
1: No, tak já jsem zhovývavá, nejsem taková přísná.
0: Mhm, tak...
1: Nebyla jsem.
0: Ano.
1: Já jsem totiž potom, manžel měl široké srdíčko, no tak nás opustila, byla jsem sama s dětmi, a takže jsem se měla to ohánět, takže jsem byla, musela jsem být přísnější, no ale tak zase nedovedla jsem to. Můj synátor už není, to je nejhorší, když se matka podívá dítěti do hrobu a husí kůže mě úplně naskočila a mám jenom dceru, ale mám dvě vnučky, ale jedna ta vnučka je až v Anglii, ta, která je taková dobrosrdečná, milá. Teď, co jsem dala chalupu, tak ta není spokojená, protože té druhé jsem dala tento byt napsat a když tady není, tak tady to závidí a to nemám ráda. Nemám toho radost, že je takhle jako ta druhá. Nejsou si ty vnučky vůbec podobný.
0: Někdy to tak bývá,
1: jedné no.
0: A čtete někdy horoskopy, když na ně narazíte v časopise?
1: No, tak moc si nekupuju časopisy, mám jenom, no trošku, když jo, když mám nějaký časopis, tak se samozřejmě, že si to přečtu, ale někdy to sedí trošku a někdy ne.
0: Já jsem vždycky říkala, že to je napsané tak, aby to sedělo i nesedělo.
1: No, aby se v tom
0: každý našel.
1: Tak, ano, ano.
0: Já jsem se ale těšila, že by nám to třeba nějaký odborník vysvětlil, jak to vlastně funguje, jak se to tvoří a že by nám k tomu dal nějaké podklady. Tak uvidíme, třeba se někdo takový ozve. Vám poděkuju.
1: Třeba bude někdo, kdo se k tom vyzná a řekne nám to. Tak se mějte krásně, ať vám to udíká a hodně zdravíčka vám přeji.
0: I vám, paní Jitko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 8 minut po půl 12. volá noční linku Českého rozhlasu paní Marie. Vítejte a povídejte. Dnešní téma, věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika?
1: Já jsem staré přirozenice. Každým soulem.
0: Tak to hezky začínáme.
1: Zítra je úplněk, tudíž jsem se teď procházela po úplníku a podobně a věřím na tohle co všechno, protože to, a zaprvé vy jste lvice a moje pravnučka je také lvice a všem dámám, které poslouchají, bych chtěla doporučit lunární kalendář Pavla Skáčela, což je syn mého bývalého republikána kamaráda, ale je úžasný, protože paní Žeškalnizová to má za 300 a on to má bohužel za 100 a je úžasný, protože tam bere léčitele lunární kalendář Pavla Skácela za 90 korun. To si každá dáma může doporučit, protože tam jsou půsy a všechno možné.
0: Marie, my většinou se tady snažíme nedělat reklamu, ale kdybyste povídala ze své zkušenosti.
1: Já na tohle věřím úplně báječně, protože jako ti vodnáři, já jsem zkusila, i manžela jsem měla vodnáře, i přítelkyně jsem měla vodnářku, které jsem mimochodem zapůjčila peníze, pak mi je to, ale to je jedno.
0: Takže věříte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský život?
1: Prosím?
0: Myslíte, že postavení hvězd může ovlivnit lidský osud?
1: Určitě, jo, jako to je jasný, jako facka. Jo, to je prostě daný, to je příroda a s tím nic nenaděláme. Já tomu, podívejte se, bylo mi 71 let, takže zabývám se tímhletím jako soukromně, já to nikomu nevnučuju. Já moje familie tady vždycky říkala, no jo, babička, no prababička, no jo, už hrabe a mě pohodičky nehrabe, protože to mám makovice srovnané a je to úžasné tohle, prostě přírodu se ještě nikomu, jako bohužel za Komančů se říkalo, poručíme větru dešti. Dneska zase, no, což jsem konzultovala ještě, když bylo ANO s panem Babišem, aby se zamývali chemtrailsem a podobně. Podívejte se, dneska je, já nevím, 8 stupňů, zítra bude 40 stupňů, a to je jedno to. Prostě my to neovlivníme. Stejně ta příroda si udělá svoje. Jo? Co si budeme povídat. A všem dámám, kteří chtějí pro své zdraví a pro svůj půvab a podobně něco udělat, ať si zakoupí tenhle ten kalendář.
0: Dobře. Tak paní Marie, moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku. Přejeme vám pevné zdraví a budeme se těšit, že se spojíme zase někdy příště v noční lince. Bude to k jinému tématu, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Tak jo,
0: ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stalo se vám někdy, že vás někdo odhadl právě podle znamení? Máte doma nějaký talisman nebo symbol svého znamení, třeba na krku, přívěsek? A věříte, že se některá znamení k sobě opravdu lépe hodí než některá jiná? Astrologie provází lidi už po staletí a toto téma nás provází také dnešní noční linkou. Volejte, těší se na vás Jarka Barbuříková.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je přesně 11:45, je tady noční linka Českého rozhlasu a další návštěva a tou je, krásný večer přejeme. Halo, halo. A tak byl tam pan Petr, který volal od Prahy, ale vidím, že nás telefonní spojení zklamalo, ale mám obsazené všechny linky, takže hned můžu zvednout další. Tak koho vítáme teď živě do vysílání?
1: Dobrý den, Monika z Prahy. Já totiž trošku mám tady problém s tím, co řekla ta paní předchozí, protože úplně ke až ve středu, tady to čtu, ve středu odpoledne, tak to jako nemám důvěru ani v nějaký ty věci, co ona inzeruje, ale mně se zdá divné, taky paní Danu, kterou mám velmi ráda z Blatné, že si odporujou vlastně ta čísla a ta znamení z jirokruhu, protože uvedu příklad. Když se někdo narodí 1.2. a 2.1., což vlastně 1. února je od nás a 2.

0: Ale paní Jarmilko, já mám velkou důvěru v ten čínský nebo tibetský, nebo jak se to říká, ten horoskop, jak tam je kočka nebo zajíc, jestli to znáte podle letopočtu.
1: No, minimálně, tak zkuste nám to osvětlit.
0: No, tak třeba, já nevím, Hana Zagorová byla ročník 1946 a byla pes a tam je jakože pracovitý a prostě to sedělo, takže vlastně to je vždycky po 12 letech se to opakuje. Teď já nevím, co je letos za rok koně možná, nebo no a jako řekla bych, že prostě ty čínské, ten čínský zvěrokruh, tomu bych trochu věřila, jenom pro zajímavost řeknu, že za hlubokého socialismu, když byl týdeník Ahoj na sobotu, tak tam vždycky byl horoskop a oni to opisovali z nějakého polského rokstarého časopisu, takže kdo by si chtěl ušetřit peníze za horoskopy, takové ty psané v časopisech, tak doporučuji si někde ve supermarketu prolistovat. V každém týdeníku je úplně jiný horoskop, jo? Že si přečtete, že tento týden budete mít štěstí v rodinném kruhu a problémy v práci a tam je to jako jinak. Takže a ještě mám problém tedy s letním časem, že vlastně když se narodí miminko, teď vlastně za pár minut bude jakoby nový den, ale on vlastně ještě není podle Boha, jak se říkalo, že za socialismu se říkalo, že je čas podle Boha nebo podle komunistů, tak teď je teda čas podle skutečnosti anebo podle letního času, takže vlastně to mimino, když se teď narodí za pár minut, tak bude mít datum narození 28. července, ale ono se vlastně narodí až do 1 hodiny ještě vlastně 27., kdyby nebyl posunutý čas. Tak to bych taky byla ráda, kdyby mi někdo vysvětlil. A jinak všechny pozdravuju a přeju krásnou noční linku, je to zajímavé téma. Ta numerologie, tam mi vadí, že tam chybí nula v té mřížce, protože to by zase znamenalo, že lidi, kteří se narodí 30. nebo 3. mají taky stejnou vlastně jako věždbu nebo osud, tak
1: no, já si budu ale ráda, myslím, když někdo, že to tak je. No,
0: že kdyby zkrátka někdo jako zavolal, co znamenají ty jedničky, to by měl, já mám hodně jedniček v datu narození, jestli by mi to někdo vysvětlil, jestli jsem jednička nebo.
1: Jo, jste jednička, to je skvělé.
0: Tak vy jste jednička určitě, paní Barbo říká, krásný večer a všechny moc zdravím a mějte se hezky.
1: I vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: To byla paní Monika, která volala z Prahy. Děkujeme jí za milý příspěvek a už teď se těšíme na další. A než někoho přivítáme, tak je tady kapela Elán a píseň Láska moje. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Až do posledních tónů, kapela Elán, Láska moja. Romantická písnička. A uvidíme, s jakou náladou přichází paní Iveta z Olomouce.
1: Ano, děkuji.
0: Nevím, jestli bude romantická, v každém případě se těšíme na vaše vyprávění k tématu. Věříte na znamení z horoskopu?
1: Takže, mohu hovořit?
0: Ano, jsme ve vysílání.
1: Chtěla bych zaprvé říct k té první paní, jo? Jak tam mluvila o těch bříškách, to je výborný, to je pravda. A jak tam říkala, tam si sečtete ta čísla svého data narození a tak dále a vyjde vám životní číslo. Jo, když si sečtete vaše datum narození, třeba vám vyjde dvojka, jo? Tak to je nízká karma. Ta duše se musí ještě několikrát narodit. To je neštěstí. A já mám třeba devítku, to už je vyšší duše, to znamená, že ta duše už je úplně u konce, tak snad se už nikdy nenarodím jako znovu, jo, jako duševně. A potom, jak ta poslední paní říkala, ať je někdo vysvětlí ty jedničky. Takže já mám datum narození 4 jedničky a to je neštěstí. To je neštěstí emocionální, to znamená, že ten člověk, jako i já, máme co dělat sám ze sebou emocionálně, jo? Že furt čekáme lásku, hodně lásky, jo? Že se nezvládáme, jo? Citově, emocionálně, se nezvládáme. Ale dá se to jako překonat, já už jsem to jako překonala, taky jsem to cítila na sobě, jo? Musíte hodně sportovat, abyste nemyslela na to, kdo vás má rád, kdo vás nemá rád. Jo, to jsou ty jedničky. Já mám 4 jedničky v datu narození, to je neštěstí. A potom, jak mluvíte o těch znameních, to je pravda. Já jsem třeba kozoroh, jo? A jak jste říkala ty vlastnosti, to úplně sedí. To přesně sedí, pracovité a td. A teďka musíte si k sobě opravdu najít hodný znamení. A to není lehké, jo? To s někým se seznámíte a on je třeba jiný. Já jsem kozoroh a ještě chci říct lidem. Máte 2 znamení. Jedno sluneční, to jsou kozoroh, a potom je ascendentální takzvané, jo? Ascendent. Takže já jsem kozoroh vodnář a ten vodnář, to druhé znamení, mě velmi ovlivňuje, jo? Já jsem celý ten vodnář je takový free, do luftu, jako do luftu, jo? Obrazně řečeno. Já jsem ráda cestovala, sportovala, jo. Já jsem byla taková free. Manžel mě nemohl ovlivnit. Manžel si dělal, co chtěl, a já jsem si taky dělala, co chtěla. Čili on surfoval, lyžoval, lyžovali jsme spolu, ale já jsem jezdila na kole a tak dále. A já jsem byla taková free, já jsem měla volnost. Já jsem měla psí zahradu, jo, já jsem byla taková free, to je ten vodnář. A kozoroh jinak, jsem kozoroh, si rozumí. Se štírem, štír, bík, beran, rohatý znamení. Pře, kozoroh je rohatý znamení, jo. Kozoroh, bík, beran. A potom ještě jsem milovala raka, protože my jsme v tom zvěrokruhu takovým kulatým, jak jsou ty znamení vepsány v tom kruhu, tak on byl proti mně jako, jo, proti mně, jako protinožec. Rak, kozoroh. Tak ještě jsem si rozuměla s rakem. A jinak výborný znamení ke mně ještě rybičky, ryba, protože oni jsou něžní a milu něžnost. A tenkrát ten můj kamarád byl ryba a on hrál na kytaru a vždycky, já jsem mu vždycky říkala, ty zahraj mi něco na kytaru. A já jsem to milovala. Takže kozoroh, beran, ryba, pana, jo, a můj manžel byl, my jsme se pak teda rozvedli. Po 32 letech, to byla škoda. A my jsme měli spolu ty dvojčátka a můj manžel byl pana a já kozoroh. A my jsme si strašně rozuměli ve věcech finančních, jo. Pana vydělávala, já taky, kozoroh. A my jsme fakt to klapalo ve věcech finančních, rozpočet rodiny a tak dále. Takže Pána a Kozoroh, taký výborný.
0: No, vy se v tom vyznáte, paní Ivetko, mně to přijde,
1: já se tím zabývám.
0: No,
1: Jaruško, já jsem jako říkala už lidi, oni to vědí o mě. Já se tím zabývám jako holka, normálně mě to vždycky zajímalo, numerologie, chirozmatie, jo, astrologie. 20 let já se tím zabývám jenom tak jako holka. Já jsem, mě to vlákalo vždycky. Ty znamení, četla jsem Kluckou, jo. Perfektně, mám tady knihy doma o té chiromantii. Ano, čtení z té ruky, to je pravda. Tam normálně tu levou ruku tak zmáčknete jakoby a tam se vám udělají na boku jedna nebo dvě rýhy, to znamená, kolik budete mít dětí třeba. Jo, já tomu rozumím.
0: No, už nebo to čára zkouším.
1: Života a tak dále. No.
0: Ale no. Já se toho nebo vždycky i Ivetko bojím, já vůbec nechci vědět, ne, kde je ta čára života, abych se na to podívala.
1: A normálně, no, se vám podívám do ruky, do levé a uvidím čára života, tam máte takový různý pahorky, pahorka Venuše a tak dále. Takže mě říkali, jedni lidi volali po mně a říkali, my bychom chtěli, aby ta paní Ivetka nám vyložila ty čísla. No. Jo, a ještě chci říct, té mřížce, jak tam paní mluvila, to je pravda. To je taková mřížka, 9 políček a tam si poskládáte to vaše datum narození, ale to musíte tam vědět, jak tam máte poskládat. Jo? To máte, ano, musíte to, vědět, kam,
0: jo, Ivetko,
1: kam
0: tomu,
1: dáváte.
0: Tomu rozumíme, že to je větší věda, že by jsme v tom museli umět první chodit dobře to nakreslit nebo napsat, potom v tom umět číst, ale do detailů nemůžeme zabíhat, takže děkuju za váš telefonát, jde vidět, že vás toto téma opravdu zajímá, že v něm nacházíte něco, co vás nějakým způsobem obohacuje, takže díky ještě jednou za telefonu, protože o to líp se
1: tak
0: to poslouchá.
1: Tak zvoní roviny, rovina, vize, odhodlání a tak dále.
0: Dobře. Ivetko, mějte se co nejlépe, musíme se rozloučit.
1: A víte, co mám já rovinu vize? Že vidím věci dopředu, kteří jiní lidi nevidí.
0: To je zajímavé. Je.
1: Zdravím všechny lidi, kteří mě mají rádi.
0: Tak doufám, že se někdy příště o tom daru popovídáme víc. Teď se ale náš čas naplnil. Led Zeppelin právě teď 2 minuty po půlnoci. Ano, překročili jsme už půlnoční hodinu, takže jsme ve druhé půlce noční linky Českého rozhlasu. Je s vámi stále Jarka Barboříková a přeju nádhernou noc.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé další hodiny Noční linky. Děkuji, že jste s námi zůstali i po půlnoci. Naše povídání se stále točí kolem znamení zvěrokruhu, astrologie, numerologie a také kolem toho, jak různé symboly a výklady vnímáme v našem životě. Někdo bere horoskopy jenom jako milé zpestření, jiný v nich hledá zamyšlení, inspiraci, odpovědi na otázky o sobě i o lidech kolem nás. A právě vaše zkušenosti a příběhy dělají dnešní večer zajímavým. Tak pojďme pokračovat, zavolejte na 731 800 900 nebo nám napište na rozhlas.cz/linka a podělte se o to, čemu věříte, co vás zajímá, nebo co v souvislosti se znamením a čísly vás někdy překvapilo. Těším se na vaše další příběhy. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Gott zpíval 13 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Paní Jana je u nás. Voláte odkud?
1: Já volám z Trutnova.
0: Z Trutnova. Téma znáte. Věříte svému znamení zvěrokruhu? Sedí na vás jeho charakteristika? Otázky i na vás.
1: Která se ptala, jak je to možné, že máme letní čas, tak když se někdo narodí v tuto dobu, tak samozřejmě, že se započítává ten klasický čas, ten skutečný, když se vypracovává horoskop. Čili na tom není nic složitého. Počítá se ten skutečný čas. A ještě bych chtěla říct, ten, kdo říkal, že když má někdo v numerologii jakési nízké číslo, jako třeba paní Dana, má dvojku, takže je nízká, tak to vůbec není pravda, protože ta čísla nehovoří o nízkosti nebo výšce nějaké úrovně duševní. A navíc, kdo je na vysoké úrovni, když si myslí, že má devítku, tak takový člověk by měl vědět, že nikoho nesnižujeme. No, a já vás, slyšíte mě?
0: Ano.
1: Ano, a já bych teda chtěla říct ještě, že já se astrologií zabývám a to, že jsme narozeni v nějakém znamení, vůbec ještě nehovoří všechno o nás. To je jenom o tom, v jakém archetypu vězí naše duše. Ale horoskop to není jenom to, v jakém znamení máme to sluníčko vlastně. Ale horoskop se musí vypracovávat, jak jsou přesně postavené planety v tu chvíli, i v tu vteřinu vlastně našeho narození, jak jsou postavené astrologické domy, jak tam působí různé body v horoskopu na planety a tak dále. Takže to není žádná jednoduchá věc a ty horoskopy, co jsou psané v jakýchsi časopisech, tak to jsou jenom nesmysly, to nejsou žádné skutečné horoskopy tohleto.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se?
0: Ano, tak toto téma je pro vás asi velmi zajímavé, provází vás celým životem, baví vás si o tom
1: Prosím?
0: Číst? Jestli se tomu věnujete víc do hloubky, jak moc se o to zajímáte, protože to vypadá, že to rozumíte.
1: Já se o astrologii zajímám od svých 15 let a už je mě hodně.
0: Mhm. Tak to jste dobrá. Čím vás to tak fascinuje?
1: No, mě to začalo fascinovat tím, že jsem si jednou přečetla něco o blížencích. No, a sedělo to přesně na mě. A já jsem blíženec. A pak jsem začala pozorovat lidi podle toho, co se píše, jako vlastně o těch znameních, tak jsem měla kamarádku zase střelce a taky to na ní úplně sedělo. No, takže jako tím jsem se začala jako k tomu blížit, no a potom jsem to studovala do hloubky a pořád je pro mě důležité, kdo jaký má horoskop, jako jo. A když se jedná o vztahové horoskopy, tak to se nedělá jenom tak, jestli se k sobě hodí třeba to a to znamení. To taky může hodně napovědět, ale musí se udělat srovnávací horoskop mezi těmi dvěma lidmi, ať jsou to manželé, přátelé, nebo matka, dcera a tak dále. A tam se potom v tom srovnávacím horoskopu pozná, jak to mezi těmi lidmi asi tak bude chodit a jaké je to jejich osudové životní setkání a tak dále.
0: To zní zajímavě, paní Jano. Byla jste někde u nějakého odborníka, aby vám pověděl víc? U nějaké vědmy
1: taky byla,
0: třeba?
1: Taky byla, ano. A pověděl mě to, co jsem si vypočítala.
0: Takže vám to potvrdil. Perfektně.
1: No. A takže takhle a opravdu ty horoskopy v těch časopisech, to nemá ani cenu číst, to není horoskop. A víte proč? Protože ono nezáleží jen, že blíženci nebo to a to znamení se bude mít tak a tak. Protože každý, i když jsme třeba samý blíženci nebo samý jovi, tak všichni jsme se narodili trošičku na jiném místě, narodili jsme se v jiný čas, jako v jiném roce třeba a tak dále, čili nebo v jiný den, takže to nemůže vůbec jako mít nějaký vliv, na, jako to není horoskop, to, kde stálo naše slunce v den našeho narození, tak podle toho udělat už celý horoskop, jak se těm lidem třeba v tom týdnu bude dařit. To když si můžu vypočítat, jak se mě bude dařit, ale musím vycházet z celého horoskopu, nejenom z toho, že jsem blíženec, ale i z toho, jak mám postavené planety a jak jsou ty ostatní planety momentálně postavené teďka v tomto čase, tak na tento čas si můžu udělat horoskop, no.
0: Dobře, tak děkujeme, Jani, za ten obšírný výklad, hezky se to poslouchalo, je to zajímavé, tak doufám, že budete poslouchat i příběhy ostatních, třeba na vás nějak navážou. Zdravíme vás do Trutnova. Loučíme
1: akorát
0: se.
1: Mě mrzí, že vás špatně slyším, ale to se nedá nic dělat. Mějte se moc pěkně. Zdravím všechny posluchače i vás a pěkné poslouchání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Vendula je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás srdečně zdravíme a i vám nabízíme dnešní téma. Znamení zvěrokruhu. Sedí na vás jeho charakteristika? Nemusíte odpovídat přímo na tuto otázku. Vemte a chopte se tohoto tématu, z jaké strany chcete.
1: Horoskopy jsou 3 dekády a horoskop u ženy a u muže je jiný. Slyšíte mě?
0: Ano, pokračujte.
1: Je jiný a jsou 3 dekády. První dekada, druhá a třetí, jak u muže, tak u ženy. A to se moc liší, ano. První dekada je jiná, prostě ty 3 dekady jsou jiné. Z každého znamení. Jenom tohle jsem vám chtěla říct. Mějte se krásně.
0: No počkejte, Vendulko. Tak jak to máme my jako pochopit, jak to máme my v té praxi potom aplikovat? Když teda se chceme dozvědět něco o nás, chceme se věnovat tomu horoskopu, tak co nám tady tato informace měla říct?
1: Prosím vás, já mám znamení lásky z roku 1990 od Lindy Gottmanové a tam právě je, že jsou 3 dekády u každého znamení. Ano. První dekáda, druhá a třetí. A každý horoskop se liší jak od muže, tak ženy. Každý je jiný.
0: A kde třeba najdeme tady takové horoskopy? Kdybych se chtěla přečíst na zítra jako žena, tak kde najdu horoskop? A jejda. Tak. Všechny telefonní linky se mi právě teď odpojily. Občas se to stává, sice výjimečně, ale nedá se nic dělat. Bohužel se nedozvíme odpověď, pokud se tedy nedovoláte opětovně znovu. Tak zkuste to, zavolejte znovu 731-800-900, abyste nám odpověděla na moji otázku. No a do té doby můžeme zvednout z někoho jiného. Kdo je tady s námi? Živě, tady teď jsem někoho překvapila. Že jdeme rovnou do vysílání.
2: Krásnou noc, Jarušku, tady Jarda z Pařibová.
0: Jarda, Jardo, tak povídejte, co máte k tématu?
2: Takže já jsem ve znamení ryb a tomu tématu, co ten horoskop jako značí ty ryby, a to přesně mě sedí. My jsme hrozně jakoby citliví a hrozně ohleduplný k okolí.
0: Ano, citlivý, vnímavý, laskavý, empatičtí, tvořivý, zasnění.
2: Zasnění, ano, rádi sníme. A také máme bujnou fantazii, což u mě je velice, velice to bujný.
0: A prý se špatně rozhodujete, je to pravda?
2: No, jak v čom? Jako, když se rozhoduju v nakupování, to rozhodování není tak těžký, to koupím hned.
0: Dobře, tak potom teda... Ale?
2: Co je to vlastně zajímavé, že máme zvláštní nadání, jakoby... jak se to dá, jakoby začíšeno... umělecké nadání. Jsme tvořiví. Já třeba teď skládám básně. Takže...
0: Směřujete k tomu, že byste nám chtěl něco zarecitovat, nebo ne?
2: No, ono je to spíše takové nevhodné.
0: Dobře, no tak možná o to víc teda by mě lákalo si to poslechnout, ale ne, jsme ve vysílání Českého rozhlasu. Takže Jaroslave, na vás tedy sedí znamení horoskopu nebo zvěrokruhu, co to tedy pro vás znamená? Když jste třeba někdy hledal nějakou partnerku, tak díval jste se, kdo by k vám seděl? Čtete horoskopy? Byl jste někdy u nějaké vědmy?
2: Ne, já jsem si nejvíc rozuměl s přítelkyní, když ta byla v 19. listopadu, což nevím, co je to znamení.
0: Moje sestra je listopad, je štír, ale nevím, který datum, jestli se to tam nějak třeba neláme. No, ne. Tak nevadí. Tak mi řekněte, jestli jste někdy byl třeba u nějaké věštkyně.
2: Ne. Ani bych to nevyhledával, spíš čekám.
0: A proč ne? Schválně mi řekněte, bojíte se toho, co by vám řekla, anebo tomu nevěříte?
2: Ne, že bych tomu nevěřil ani, já nevím, není potřeba to vyhledávat, radši se překvapím, to by ten druhý den přijde, tady se probudím.
0: Aha, dobře, tak jste praktik, možná, že i to máte ve znamení, i když teda u vás jako u té ryby, no.
2: Říká se, že třeba je něco váhání, jo, v tom váhání je třeba, co mám problém, zbavit se věcí, váhám, jestli to vyhodit nebo nevyhodit.
0: Aha.
2: A vždycky to končí, že to nevyhodím.
0: Dobře. Tak děkuju, Jaroslave, máte ještě něco závěrem, co byste chtěla říct?
2: Zapomněl jsem pozdravovat všechny posluchače Noční linky a zvláště paní Danu z Brotné, která volala jako první. Tě se ještě poslouchá a tím moc zdravím.
0: Tak určitě je ráda, že ji pozdravujete. My jsme rádi, že jste nám zavolal. Ozvěte se zase příště, až vám sednete.
2: A vám, Jarušku, šťastnou cestu domů.
0: Děkuji a krásnou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, máme 8 minut po půlnoci. Dnešní téma vás baví, alespoň v to doufám. Každý z nás se někdy asi podíval, co o něm říká jeho znamení z věrokruhu. Někdo horoskopy miluje, někdo je čte jenom pro pobavení, jiný v nich skutečně hledá odpovědi, když má před sebou třeba nějaké závažné rozhodnutí. Dnešní téma zní, věříte svému z věrokruhu, sedí na vás jeho charakteristika. Kdo si s námi bude povídat? Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý večer, zde pan Jan.
0: Ještě jednou to jméno?
1: Pan Jan, neboli Honza.
0: Jan, dobře, služba. Něco mezi Damianem a panem Janem, takže Honzo, jestli dovolíte, tak vás budu oslovovat a povídejte, co máte k tématu.
1: Jasně, no já jsem si chtěl zeptat, jak vás to baví, tohle téma.
0: Hodně. Víte proč?
1: Jo,
0: protože dříve jsem tomu vůbec nevěnovala pozornost. Já jsem nevěděla mnoho let ani v jakém znamení jsem narozená a pak jsem potkala kamarádku, která k tomu propadla. A bylo to velmi zajímavé, že ona se tím řídila od rána do večera. Takového člověka už jsem druhého nepotkala, asi ani nepotkám. Ale stále se tím řídila, chodila na různé přednášky, kurzy a proto jsem si říkala, jestli třeba i tady bychom našli nějakého takového nadšence, který by nám otevřel ten svůj svět. Tak jak jste na tom vy?
1: No tak já jsem na tom velmi pragmaticky. Já jsem právě chtěl zmínit spíš takovou myšlenku, že přece není možný, aby lidi, kteří se narodí třeba ve stejném jako datu, úplně v jiném roce třeba a formuje jejich osobnost úplně jiný prostředí, aby měli stejnou povahu a aby se jim třeba v jeden týden děli stejné věci. To mně přijde jako z logického hlediska jako úplnej nesmysl, takže já bych spíš znesl dotaz, jestli to vůbec může tohleto jako skutečně fungovat.
0: Ano, to by mě taky zajímalo, protože já jsem na tom asi tak podobně jako vy, jak jsem už řekla. A o to víc mě právě fascinuje vlastně každý ten pohled na to. Někdo bere tu astrologii, numerologii jako takovou inspiraci k zamyšlení, proto tam několikrát jsem mluvila o tom, že to někde bere třeba jako pro zábavu, ale jsou takoví, kteří to skutečně berou jako přesný návod na to, co člověka čeká. Takže možná nám to někdo vysvětlí, možná nám na to dá odpověď. Já vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli tomu věříme nebo ne, ať si věří každý, čemu chce, hlavně ať žijeme dobře. A pokud to někomu pomůže, pokud to možná někoho uklidní v něčem, tak jedině dobře, protože takových berliček potřebujeme v životě víc, tak ať má každý tu svou.
1: Je to tak, souhlasím s váma, je to dobrá věc třeba k zamyšlení, nicméně logicky si myslím, že to fungovat prostě nemůže.
0: Děkuju za ten názor, teď úplně vidím, jak jste některé zvedl ze židle, kteří nás poslouchají, tak já doufám, že od té židle poběží k tomu telefonu a že nám zavolají a že nám to vysvětlí. Tak děkuju.
1: Tak jo, hezký večer, pevný nervy a hodně trpělivosti.
0: Naslyšenou zase příště.

0: Budeme končit, ale ještě před sebou máme jeden příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu.
1: Lidka z Brna, a já vám řeknu jednu věc, s čím jsem se potkala já. Já teda, mě ty horoskopy zajímají, já taky jako třeba občas jsem si nechala vyložit karty. Ale co se týče té numerologie, já jsem se kdysi potkala s jedním pánem, když jsem, už hovoříme do...
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Ano, takže všechny zdravím, já jsem, omlouvám se. Takže já jsem se kdysi setkala s jedním pánem, já jsem přišla o práci a chvíli mě zaměstnala, jako dneska už ta kamarádka, ve sportovních potřebách. A přišel tam pán a tak jako jsem

0: pýtal a říká, tak tento, jako můj muž bývalý, to je ďábel, ten vám bude dělat zle a bude vám dlouho dělat zle a prostě absolutně se k sobě nehodíte. Aha. A na toho přítel řekl, tak to je přímo soulož duší. Doslova toho výrazu použil. Toto je pro vás úplně ideální znamení. Já jsem blíženec, přítel byl beran a já jako blíženec, tak ten manžel bývalý byl pana. A pana mě nesedí jako muž, ale sedí mě pana jako žena. Jako jo, když jsem měla tchyně, byla pana a byla úplně senzační a nejlepší tchyně na celém světě, ale jako muž, jako ne. Takže já jako tomu věřím svým způsobem, kamarádku mám Kozora a to, co jsem tady poslouchala, tak to je úplná pravda o tom Kozorovi. Já jsem teda neslyšela, co kdo vykládal, jenom paní se tam letmo zmínila, že jako i blíženec, nebo že to na ní sedí. Na mě taky. A není pravda, že blíženci mají dvojí povahu, to není pravda. Oni jsou takový jako, ono se říká, že blíženec je celý život dítě, jo, tak v tom dobrým slova smyslu. Je to pravda. Zvídavej, jako rád se jako učí novým věcem, pořád se do něčeho štoura. Ale ne, že by to bylo bez ním, jo? My jsme jenom takový jako opravdu ty děti do konce života, jo. Takže jenom to jsem chtěla říct, ráda vás poslouchám, teda vysloveně vás teda, jako všechny kolegy, ale vás teda obzvlášť. Máte pro mě velice příjemný hlas. Jako, děkuji. To se mě líbí. A všechny zdravím a já si myslím, že na tom něco je a někdy teda, až bude třeba jiný prostor na to, tak můžeme se na ten výklad karet zaměřit. A mám dvě paní, které dělají ty výklady a řeknu vám, naposled jsem se ptala taky na něco a sedlo mi to úplně přesně. Ale to taky nemůže dělat každý. To je pravda, jo, že tady někdo vás osloví u obchodňáku a řekne, já vám něco bylo, to ne. Ale tyhle ty dvě ženy, ty to umí. Opravdu to umí. Ještě to uměla jedna paní tady v Brně, ta zemřela. Ale věřím na to a na ty horoskopy ještě, jak to někdo říká v tom Ahoji nebo to, tak ještě jsem si vzpomněla, že do dneška mám tady, že jsem si to vystřihla, někde to tady mám. Ty mě řekli, že v tom, že potkám v tento čas muže, který mě poznamená na spoustu let. To byl bohužel ten můj bývalý muž. A bylo to tak. A dělal to údajně teda pan Řebačka. Tak já nevím, někdo mluvil o něco o tom, že se to někde opisovalo z něčeho v Polsku, nebo já nevím, to nevím, já jsem tak na půl ucha už zasíhla. Ale něco na tom je. A jenom říkám, ten, kdo dělá tady toto, musí to umět. To nemůže dělat každý. Mě to sice zajímá, ale nemohla bych to dělat. Ale vím, že když jsem se s tím potkala, tak to sedlo. Takže jsou věci mezi nebem a zemí, tím bych to uzavřela.
1: A to hezky uzavíráme. V podstatě nejenom rozhovor s vámi, ale celou noční linku. Díky za to.
0: Děkuju.
1: Mějte se dobře.
0: Naschledanou.
1: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky. Děkuju všem, kteří jste se ozvali. Bylo příjemné poslouchat vaše příběhy, názory, zkušenosti. Každý z vás přinesl do tohoto nočního povídání něco osobního a zajímavého. Ať už horoskopům, astrologii nebo numerologii věříte, nebo berete jenom jako zajímavé zpestření, důležité je, že nám někdy mohou dát příležitost zamyslet se nad sebou, nad jinými, nad životem, nad světem. Tak vám přeji klidnou noc, dobrý odpočinek, krásné sny. Děkuju, že jste byli s námi a těším se příště u noční linky. Jarka Barbořík.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na něj svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěnej už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem. To byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Když si to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul. Já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla.
2: To jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal. A vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér. Zkrátka dělal jsem všechno. Kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mně tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak se jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška, asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle a pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe. Měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu.
3: Ach.
2: Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: dračí schůze. Posluchačkám přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl,
2: zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat i škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout i jednatele. Proto byl odveden na 4 a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce, za B, zpívat ti nedovede, za C, stydí se a za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hoříc žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k nim třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali nasměny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozumbralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
2: Počkejte, tomu nerozumím.
3: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
2: A druhé?
3: Ještě méně.
2: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
3: Stal jsem se dobrodruhem.
2: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
3: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
2: A následky?
3: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil. Zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevnej vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je v Piešťanou?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetý?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A po taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě... A vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, ale děkuji vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte. No ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho. No, a já bych tedy hlavně rád, jo, to i by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa. A já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co? No ne, že... Tedy na schválu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec. Co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju prostě si myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on cold land? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the call a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With Dublin and toper pride and coast. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boriston. With tube line. With cane alone a hand troubles teeming road scan. With Dover alone and canny of broader's time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude, Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No já, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Jo, ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš jeníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no.
3: Tak počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: A tak něco ty?
2: Taky byla hezká, to jak vypravil tu historiku, jak říkal.
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45. Táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přised...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: No, ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já,
3: taky, ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky. No, no.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To je, no jakýho... to právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No,
2: pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha.
2: Tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak, ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím, ano, svisle. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co no,
2: no. Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: To slyšte, to se... Ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No, to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Zavno vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte. Teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
2: Ano, no, tak jak. To už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku. Víte, tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.

0: Právě.
1: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběr či čin, že?
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
1: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím, toto je ten přeci italský výběr či čin, že? Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
0: Činžáno?
2: Činžáno?
1: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno, už vím,
1: činzáno. To by musela bezpečně.
2: Ano.
1: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává, já.
1: Tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový, takový.
2: Taky, že jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
1: No takže bychom ho nechali stranou, vyměrčího, ono se to vystříbří nějak,
2: ano.
1: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, vezmeme to další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
1: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
1: Orchestr. Safra?
2: Co je?
1: Safra? Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně nadištěný.
1: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
1: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
1: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba, vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
1: takovou, jo?
2: Ano, třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu
2: ano.
1: C, vezmeme C.
2: Jo, co C? To je
1: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
2: Jo, otázka C,
1: písmeno
2: C. Rozumím.
1: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
1: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
1: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
1: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
1: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
1: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo. No,
1: by jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
1: Tak co s tím?
2: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, budem to zkuste něco...
1: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo?
1: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
1: No. No ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
2: No.
1: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
2: Bez eku, papouš?
1: No, pepouš.
2: Ale poprosím vás.
1: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, já vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
2: No voleť, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte? Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma, jo?
1: A víte, že má?
2: Jo?
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No to nemůže být všude špatně.
1: No, že mě to hned nenapadlo, no, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. Co, kdo, co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám, jině.
1: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
1: Naletět, jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.